0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.

Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klíví, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože

0: že ta klivě má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klíví neviděla. Ty asi ano, víš.
1: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klíví je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
0: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
1: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
0: A nebo ty řeznické krámy, řeznické víš, jak ty soblibou také, říkáš. Také, dobře, tak, dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
1: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít tak, a ona vykvete krásně.
0: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
1: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto květoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
0: tím
1: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
2: Jestli chcete vidět výpěstek jitky slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají, a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumovali v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu, to je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, na to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Petrův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25.

0: A nebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte, hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
1: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
0: Pánové, je nám velkou ctí.
1: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
0: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
1: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla, mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
0: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
1: Tohle jo?
0: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
1: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
0: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
1: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
0: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
1: No měli jsme to říct.
0: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
1: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
0: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
1: No.
0: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je.
1: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
0: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem si koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
1: A nezanechalo to na tobě stopy?
0: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
1: No, právě.
0: No jistě. Fakt, no, ale jo.
1: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
0: No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
1: Ne, to přeháníš to
0: opravdu. No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
1: Přeháníš to, ale já si myslím,

0: Myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel. Ano.
0: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci. Sleduj, jak to my mladí děláme.
0: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka Tereze tam kouknu jmenuje. Pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
2: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
2: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Anešku.
1: Podívej, já si to taky.
0: To ne.
2: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
2: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Ilona.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
0: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty byl, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
1: Důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
1: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně
3: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
1: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
1: no,
3: jako
1: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
1: Jo,
4: hal,
1: takhle.
4: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
1: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
1: nevíš,
3: ne.
1: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
1: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
0: A cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
0: Českého
1: rozhlasu.
0: Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Hmm. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích?
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je to nádhera, věnovat. To jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod, pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není.
6: Mně se
5: to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a 1 měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
0: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
0: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
0: Takže bubny, no.
5: Za A.
0: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
0: za A,
5: no,
0: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
0: ten,
5: ale s tím fagotem
0: ten jsem teda
5: fakt...
0: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
0: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
9: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
10: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
10: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Stavební firma se lidem v Rožnově pod Radhoštěm omluví za zpožděnou stavbu gulášem a frgály. Lidé si můžou dnes ve zlínském zlatém jablku zdarma nechat vyšetřit mateřská znaménka, zrak nebo hladinu cukru v krvi. Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Rozšiřuje se taky okruh zranitelných domácností o víc samoživitelů. Dnes bude jasno až polojasno s maximy až 20 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Hlavní část sídliště Korečanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm se po měsících stavby mění v Zelenou ulici. Rekonstrukce se ale protáhla a místním to komplikovalo život. Stanovisko města vysvětluje jeho mluvčí města Petra Graclíková.
2: Jsme s něma několikrát jednali, potom jsme měli svolanou i schůzku opravdu už vážnou, kdy jsme zvažovali i to, že bychom odstoupili od smlouvy, ale s tím se samozřejmě pojí další komplikace toho, že by se

0: varlat. Akce potrvá od 10 do 17 hodin. Vyšetření jsou bez objednání a můžou je využít lidé bez ohledu na svou zdravotní pojišťovnu. Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
1: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
0: Od října taky nově takzvaným zranitelným domácnostem patří samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. Sport. České tenistky si poprvé od znovu zavedení finálového turnaje v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. V čínském Shenzhenu porazili Španělky a opět o tom rozhodli už ve dvou singlových zápasech. Karolína Muchová nejprve porazila Bouzazovou Manejrovou, v té druhé Linda Nosková také ve dvou sadách jedničku soupeřek Bukšovou. Počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 10 až 4 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a vítr slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. První ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pěkné sobotní ráno přejeme, začnu naše dnešní ranní vysílání dobrou zprávou. Ve Zlíně se si dnes zcela zdarma můžete vyrazit na koncerty skupin Opět a Radeček, Flaret a nebo Reflexy. A to v rámci dnešního dne Zlínského kraje. Pokud vás zajímá podrobný program, mrkněte na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz. Tam se této akci také podrobně věnujeme. No a dalším akcím se budeme věnovat i v průběhu dalšího našeho dnešního ranního vysílání. Teď už necháme zaspívat Miroš Birku.
2: Český rozhlas Zlín.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Několik významných osobností si připomeneme po písni Hany Zagorové a připomeneme si je právě proto, že dnešní datum se objevuje jako jejich datum narození, popřípadě právě v den, kdy nastal 26. zářijový den, tak odešli z tohoto světa. No a patří mezi ně také herec Bořivoj Navrátil, který se narodil v Kroměříži, konkrétně 26. září roku 1933. Jednalo se o divadelního a filmového herce a také pedagoga. Pokud nevíte, o komu mluvím, tak vybavit si ho velice dobře můžete například z filmu Knoflíkáři. Byl to ten herec, který právě svým pozadím trhal knoflíky ze sedaček. No a objevil se například také v seriálu Návštěvníci jako jedna z hlavních postav. 26. září roku 1948 se potom narodil první československý kosmonaut Vladimír Remek. V roce 1995 zemřel Emil Forejtník, pilot Baťových závodů, jeden z účastníků dálkového letu třemi světadíly ze Zlína do Jižní Afriky, autor knihy Letadlem ze Zlína do Kapského města. A 26. září roku 2017 zemřela populární herečka Květa Fialová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Poslední peníze utrať za květiny, zpívá se v jedné písni o květinách, bude za chvíli řeč také v našem vysílání. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se herec Martin Písařík konkrétně zaměří na tulipány.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty v našem regionu se teď v 5 hodin 19 minut pohybují mezi 4 až 9 stupni. 4 stupně nejnižší teplota, tak ta je hlášena z Velkých Karlovic, to asi nikoho nepřekvapí, tam obvykle bývá nejchladněji po ránu, ale 4 stupně byly naměřeny meteorology před chvílí také na dvou dalších meteostanicích v našem kraji a těmi jsou Valašská Senice a také Strání. Nejvyšší teplota 9 stupňů Celsia, tak ta je hlášena z meteostanice Maruška Hostýnské Vrchy. Dnes odpoledne naměříme na venkovních teploměrech mezi 17 až 20 stupni, takové by měly být nejvyšší teploty v průběhu dnešních odpoledních hodin v našem regionu. Obloha tak ta se očekává jasná až polojasná, ráno se ojedinělé místy můžou vyskytovat mlhy.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Český rozhlas Zlín s vámi bude i 28. září. Ve svátečním vysílání si připomeneme Václava Havla. Povídat si budeme o jeho zlínském dětství a projedeme se i autem, které vlastnil v době revoluce. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Změny v dopravě přinese dnešní akce Den Zlínského kraje, která se koná v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Limka NHD číslo 38 nebude obsluhovat zastávky Zlín Střed 20. ani J a Bati. Náhradní trasa povede po ulici Gahurova a třídě Tomáše Bati a spoje budou zastavovat na zastávkách z náměstí Práce a Antonínova. Z polikliniky se pak linka napojí na svůj standardní jízdní řád. Omezeno bude i parkování v areálu vzhledem k odklízecím pracím po červencovém požáru budovy 34. Město Luhačovice ve spolupráci se společností vodovody a kanalizace Zlín obnovilo historický vodojem v lokalitě Malá Kamena. Vodojem byl v roce 1948 vybudovaný jako součást vodovodního systému lázeňského města a sloužil ke shromažďování vody a zajištění stabilního tlaku v síti. V lese u Křtin na Blanensku dnes a zítra skládá několik desítek psů lovecké zkoušky. Školní lesní podnik Mendlovy univerzity proto vyzývá návštěvníky lesa, aby se lokalitě vyhnuli. Mapu místa zveřejnil tento týden na svém Facebooku. Psi plní několik disciplín, například hledají zvěř nebo musí zůstat v klidu při výstřelu. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Sedmiletý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřici Satu uhynula na konci loňského roku. Školní jídelny mají za poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit, kolik jich je, ale nikdo neeviduje. A počasí, aktuálně se teploty pohybují mezi 9 až 4 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Česku bude v některých oborech chybět ještě více lékařů než v současné době, tak tomuto tématu se podrobně budeme věnovat za chvíli v našem vysílání, ve kterém teď zaspívá Standa Hložek, píseň Krejčí.

0: Alergologie, oční lékařství nebo dětská psychiatrie, to jsou jen některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů přitom není jen v okrajových oblastech. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. A problém se nejspíš bude dál prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě více lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně kvůli častější cukrovce patří třeba diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronické onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Přesto už řeší, kdo její ordinaci jednou převezme. Náhradu se jí nejspíš podaří sehnat přes známost. Diabetoložka z Písku Renata Arias ale takové štěstí zatím nemá. Ordinaci se snaží prodat 6 let.
3: Když jsme třeba měli kupce, tak nakonec to ztroskotalo na tom, že když slyšel ten pan doktor, co by tam všechno musel dělat, tak to přestal chtít.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
4: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Cukrovkou v Česku trpí více než 1 000 000 lidí. O 250 tisíc víc než před 16 lety. I proto ministerstvo zdravotnictví od letošního července zvýšilo počet léků, které praktici můžou diabetikům předepisovat. Nedostatek lékařů se ale tímto způsobem nedá řešit ve všech oborech. Mezi ně patří třeba chirurgie, kde lékaři podle Duška ubývají v ambulantní i v lůžkové péči.
4: Je aktivních 2800, 2900 úvazků a zhruba 1000 je v potenciálně důchodovém věku do 10 let. A ročně vychovávají nebo ročně atestuje v tom oboru asi nějakých 60 průměrně absolventů a vlastně by to nevykrylo ty odchody do důchodu, natož pak, aby se navýšila ta kapacita.
2: Hodně mladých lékařů jde ale radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ambulanci. V nemocnicích můžou mít dobrý příjem a taky se bojí provozu ordinace. Co práce v ordinaci obnáší, popisuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Kvůli nedostatku specialistů čekají lidé na vyšetření dlouho. Podle průzkumu sdružení z loňského ledna více než 1/5 ambulantních specialistů přijme nového pacienta nejdřív za čtvrt roku.
5: Buď se dostanete včas k lékaři, ještě v době, kdy můžete se to zařídit ambulantně, to znamená v domácím prostředí a pro vás komfortně a pro systém nejlevněji. A nebo budete trpět déle, docílíte nějakých komplikací, pro vás to bude méně komfortní a pro systém dražší, protože hospitalizace vždycky bude dražší než ambulantní péče.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na tzv. Rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
6: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 tisíc korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 tisíc korun. Určená je kromě praktických lékařů třeba pro dětské psychiatry nebo dětské neurology. A podpůrné programy mají i zdravotní pojišťovny. Například VZP nově mladým lékařům nabízí stipendium 480 tisíc korun. Michaela Bacílková.

0: 5 hodin 47 minut, takový je aktuální čas, vstáváte s Českým rozhlasem Zlín.
1: Počasí.
0: Dnešní den by měl být v našem regionu bez deště, má být jasno až polojasno, teď po ránu ojediněle počítejte místy s mlhami. Maximální teploty 17 až 20 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Kazítko záruky v přístrojích, to bude tématem dalších okamžiků našeho vysílání. Hovořit na toto téma bude Ivo Šmoldas.
1: Mimochodem, já jsem se dověděl ještě takovej fígl. Jsem dlouho výrobce podezříval, že to tak dělají, ale neměl jsem svědectví, jo. Protože oni teď soutěžejí, hlavně výrobci takových těch různých přístrojů a podobně, prostě v tom, kdo se trefí co nejtěsněji za konec záruční doby, jo. Je prostě se to podělá. A mně se to stalo jednou s počítačovou tiskárnou a když prostě jsem zjistil, že ta věc nefunguje, tak jsem si říkal, to jsme kupovali nedávno, mně čas plyne, že jo, rychle. Tak jsem se kouk a zjistil jsem, že záruka vypršela den předtím. A tak jsem se k telefonu jako vyhledal, jsem si sídlo firmy a zavolal jsem tam to zvedla recepční, jo. A já jsem říkal, že potřebuji mluvit s panem ředitelem. A tak jako nakonec asi po půl hodině ukecávání mě tam přepojila a pan ředitel to nakonec vzal a já jsem mu říkal, že mu volám jenom, abych mu pogratuloval. Že vím, že prostě všichni pracují na tom, aby se ty věci podělávaly jako co nejdřív po uplynutí záruční doby, ale trefit se na den, že to je opravdu obdivuhodné. A teď jsem tam pěl chválu, že jo, na to, jaký jsou dokonalí. A tam pořád pan ředitel mlčel. A já jsem mluvil pořád dál, že jo, a nakonec prostě se ozvalo to, co jsem chtěl slyšet, že jo, on říká, tak to doveste, my vám tu záruku uznáme. A tak se říká, hned jsem tam. A

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Práce raného podzimu dnes připomenou návštěvníkům ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pohonné hmoty ve Zlínském kraji opět zdražily, vláda začne ceny opět regulovat. Národní bezpečnostní úřad prověřuje, jestli má bývalému šéfovi ředitelství speciálních sil zůstat bezpečnostní prověrka. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno s maximy až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes představí podzimní práce. V areálu Valašské dědiny můžou návštěvníci přihlížet stříhání ovcí nebo sledovat, jak se dřív připravovalo dřevo na zimu. Co dalšího uvidí a ochutnají, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Vidění budou podzimní práce, jako je střiž ovcí, řezání dřeva a strouhání šindele. Návštěvníci ochutnají tradiční jídla, uvidí ukázku tlačení zelí a vaření povidel. Dobrou náladu navodí Kajduš Petr Sověk a hudecká muzika Radhošť.
3: Ceny pohonných hmot ve Zlínském kraji opět vzrostly. Za litr benzínu zaplatí řidiči 45 korun a 86 haléřů. To je o 1 korunu a 67 haléřů více než v minulém týdnu. Litr nafty pak stojí v průměru 49 korun a 51 haléřů. Ceny paliv letos výrazně vzrostly v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Od jejího začátku, 28. února, se cena nafty v kraji zvýšila o téměř 17 korun. Benzín pak téměř o 13 korun. Vláda chce od 1. října znovu stanovovat maximální ceny benzínu a nafty a sníží spotřební daň na naftu. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn.

0: Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas.cz. Úřad se zabývá tím, jestli brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné, není ale známé proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci o šetření úřadu se nechtěl nijak vyjadřovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 9 až 4 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne na horách i krátce oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak jste slyšeli v zelené vlně, aktuálně se v našem regionu jezdí bez nehod. To je příjemná zpráva po ránu, ovšem pokud se chystáte za volant nebo za ním sedíte, rozhodně dávejte pozor, může se na silnici vyskytnout i situace, která vás může hodně překvapit, tak jako třeba mě, když jsem jel na dnešní ranní vysílání a narazil jsem ve Vsetíně přímo na hlavní silnici na nějakého vrávorajícího jedince, evidentně mířil asi zřejmě domů z nějaké párty. Naštěstí měl na sobě světlé oblečení, takže byl dost dobře rozeznatelný i z větší dálky, ale vždycky se nemusí poštěstit. Tak, jak jsem říkal, buďte opatrní. Radek Tomášek teď bude zpívat svoji duhovou kuličku.
1: Český rozhlas Zlín.

Dobré ráno, dnes máme 26. září. Toto datum se velmi výrazně zapsalo do české historie. Učili jsme se o tom i ve škole, asi si to možná budete pamatovat, protože právě 26. září

0: 1212 byla vydána zlatá bula sicilská, a to konkrétně v Bazileji ve prospěch českého krále Přemysla Otakara I. římským a sicilským králem Fridrichem II. Listina potvrzovala a rozšiřovala práva a výsady českých králů a českého království. Českému králi mimo jiné bylo přiznáno právo dědičnosti královského titulu. A ještě si připomeneme jednu událost. 26. září 1952 měl premiéru film Pyšná princezna režiséra Bořivoje Zemane. První československá filmová pohádka pro děti byla natočena podle jedné z pohádek Boženy Němcové s názvem Potrestaná pýcha. Při natáčení to zajiskřilo nejen mezi králem Miroslavem a princeznou Krasomilou, ale také mezi jejich představiteli Vladimírem Rážem a Alenou Vránovou. Ta byla tehdy manželkou básníka Pavla Kohouta. Rozvedla se a provdala se za Vladimíra Ráže. Zajímavé je, že ve scéně, kde hází princezna míč přes bránu Miroslavovi, stojí jeden z nich na Hluboké a druhý v Třeboni. Pohádka se stala nejnavštěvovanějším filmem v tuzemských kinech.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Před čtvrt na sedm pro vás máme aktualitu z Rožnova pod Radoštěm. Místní koryčanské paseky se po měsících stavebních prací mění v zelenější sídliště. Podél silnice přibývají nové záhony a stromy. Rekonstrukce ale nabrala zpoždění a místním to komplikuje život. Na tom, proč se stavba protáhla, se přitom radnice se stavební firmou nezhodnou.
1: Pěšky jsme chodili, spadla jsem, zuby rozbila, žebra zlamala.
2: Kvítka tam někdo alergicky může být, nebo něco, to mě nezajímá. Na posezení to není nic.
3: To, co tady rozdělali ten chodník, kdy nemocní lidi tady neměli kady sejít. Jo, a toto, jako bude to krásné, to jo, ale tady, kde dají ten sníh, když náhodou napadne.
4: Říkají místní, jejich kritiku poslouchat už třetím dnem zahradnice Eva, která osazuje záhony podél silnice na koryčanských pasekách. Jak to tady bude vypadat?
5: Tady na celkově množství bude tak 6 000 květin a nějaké stromy.
4: To, jak zahradnice Eva zasazuje trvalky do těch rozsáhlých ploch, které tady přikryly staveniště, teď pozorujeme s mluvčí města Petrou Graclíkovou.
6: My jsme ty stížnosti evidovali, protože jsme sami věděli o tom, že ta stavba neprobíhá podle našich představ. Ta stavební firma nepracovala tak, jak by měla, neplnila termíny. My jsme s něma několikrát jednali, potom jsme měli svolanou i schůzku, opravdu už vážnou, kdy jsme zvažovali i to, že bychom odstoupili od smlouvy, ale s tím se samozřejmě pojí další komplikace toho, že by se stavba zastavila, zůstala by v takovém stádiu, jakém byla. Museli bychom znova vyhlásit soutěž veřejnou, čekali bychom na nabídky.
4: Já jsem tady projížděla několikrát za léto. Někdy to bylo úplně prázdno, tady nikdo nepracoval. Naopak vždycky, když se tady nepracovalo, tak na té stavbě na náměstí 1. máje ta stavební činnost byla. Ta firma si to tak nějak rozdělila.
6: Ano, obě dvě zakázky měla jedna stavební firma, což možná byl hlavní zadrhel toho, že ty stavby neprobíhaly tak, jak bychom si představovali.
4: Generální ředitel dodavatelské firmy Inženýrské a dopravní stavby Olomouc Vladimír Dvořák se ale brání. Podle něj se stavba komplikovala kvůli velkému množství sítí, o kterých se nevědělo.
7: Náročně to bylo, protože jsme odkryvali věci, které samozřejmě jsme nečekali, kde nebyly v projektové dokumentaci z důvodu toho, že nemohl samozřejmě nikdo vědět, co je pod zemí. Takže jsme tam objevovali věci, které jsme potřebovali řešit, museli jsme to doprojektovávat za provozu. Jo, takže ano, v tomhle ta stavba byla určitě náročná.
4: Za velké komplikace se chce teď firma místním omluvit. Na 2. října proto postaví na koryčanských pasekách stánek a podle zástupkyně firmy Markéty Fričákové místním nabídne jako omluvu občerstvení.
8: Budou tam hot dogy, bude tam guláš, koláče se tam budou frgáli. Firma se chce omluvit lidem za komplikace způsobené zpožděním stavby.
4: A zatímco koryčanské paseky už dostávají novou zeleň, na náměstí 1. máje si musí lidé ještě počkat. Stavba tam nabrala zpoždění asi 2 měsíce. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
9: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultuře s Pavlem Vackem.
10: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
11: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
10: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

počtem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Jaké bude ve Zlínském kraji o víkendu počasí, tak o tom budeme podrobně mluvit právě v tuto chvíli s panem Ondřejem Brambusem z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Rána a večery, tak ty už přináší v posledních dnech hodně nízké teploty, na rozdíl třeba od těch odpoledních. Jak tomu bylo v noci na dnešek, kam až klesly teploty ve Zlínském kraji?
2: I ta dnešní noc, ta uplynula, byla poměrně chladná. Teploty se ve Zlínském kraji pohybovaly v rozpětí od plus 8 stupňů do 3 stupňů Celsia. Ta teplota velmi závisela na lokalitě, na větrnějších lokalitách nebo ve vyšších polohách. Byly ty teploty právě kolem 6, 7, 8 stupňů Celsia. No a naopak ty nejnižší teploty, ty pocházejí z údolí, zejména z uzavřených údolí, kde máme bezvětří nebo slabý vítr. Takže například Velké Karlovice 3 stupně a 3 desetiny minimální teplota zatím do této chvíle. Naopak ta nejvyšší minimální teplota je ze stanice Maruška 8 stupňů a 3 desetiny. Jinak obloha je jasná nebo skoro jasná, ale na některých místech se nám vyskytují mlhy a vítr, jak už jsem naznačil, máme jenom slabý.
1: Jaké počasí máme očekávat ve Zlínském kraji dnes v sobotu?
2: Vlastně po celý den bude skoro jasno nebo polojasno. V odpoledních hodinách může být na horách, na východě krátce oblačno. Ty mlhy, které jsem zmiňoval, tak by se měly poměrně rychle rozpustit v těch ranních hodinách nebo na začátku dopoledne. Takže celkově slunečný den bez srážek, maximální teploty 17 až 20 stupňů. No a vítr bude jenom slabý, zpočátku proměnlivý a během dne bude foukat většinou od jihu nebo jihozápadu.
1: Jaká bude neděle?
2: Neděle bude velmi podobná, ale malinko jiná. Během noci bude také málo oblačnosti, skoro jasno nebo jasno. V druhé polovině noci a k ránu se začnou opět tvořit lokální mlhy, zejména v údolích. A teploty budou také velmi podobné jako v té uplynulé noci, většinou od 9 do 6 stupňů Celsia, ale na lokalitách s bezvětřím opět méně, kolem 4 stupňů Celsia. Vítr slabý nebo bezvětří. No a zítra přes den budeme začínat spíše malou oblačností, ale během rána a dopoledne nám bude oblačnost částečně přibývat, zároveň se nám budou rozpouštět mlhy, no a během dne bude pak polojasno nebo oblačno, ale většinou půjde o takovou tu průsvitnou oblačnost vyšších pater. Takže trošku jiný průběh počasí, celkem slunečno, ale musíme počítat s tím, že nebude úplně modrá obloha, že bude právě zakalená takovou tu vysokou oblačností. Vyjasňovat se pak bude až ve večerních hodinách. Zítřejší teploty velmi podobné jak dnes, takže 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Protože v pondělí je státní svátek, tak se zeptám i na pondělní počasí.
2: Ten scénář bude velmi podobný. V pondělí budeme mít méně oblačnosti než v neděli, takže jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Mohou se nám opět ráno vytvořit v údolích mlhy, ale opět čekáme, že se budou rozpouštět a celkově bude tedy slunečný den. Minimální teploty opět velmi podobné od 9 do 5 v údolích při bezvětří až 3 stupně Celsia. No a přes den by pak v pondělí mělo být opět o něco tepleji než o víkendu, takže 19 až 24 stupňů Celsia.
1: To říká pan Ondřej Brambus, který se do našeho vysílání přihlásil z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, zdravíme do Brna, přejeme pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den i vám, naslyšenou.
1: Blíží se půl sedmá, která přinese v našem vysílání další aktuální zprávy. Ještě před nimi si poslechneme píseň Naviděnou, se kterou přichází skupina Kryštof. Pěkné sobotní ráno vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas Zlín.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Pěkné ráno. Do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu po 10 letech vrací setkání s fujarou. Tradiční pastýřský nástroj si tam můžou vyzkoušet zkušení hráči i lidé, kteří fujaru ještě nedrželi v ruce. Nástroje na výuku dostanou lidé na místě. Celkem 2 miliony korun uvolní město Kroměříž na realizaci projektů, které získaly nejvíc hlasů v rámci participativního rozpočtu. Lidé se formou hlasování podílí na podobě veřejného prostoru. Letos se zapojilo celkem 1386 respondentů. Realizaci vítězných projektů město plánuje na rok 2027. Příběh českého knížete a patrona země svatého Václava si můžou o prodlouženém víkendu připomenout návštěvníci zámku Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. V zámeckém parku bude například pátrací hra inspirovaná svatováclavským příběhem. Žaludy, jeřabiny nebo šípky. Ostravská zoo zahájila sběračskou soutěž s názvem Šípkový podzim. Lidé mohou soutěžit v kategorii jednotlivců či dětských kolektivů. Nejplnější sběrači získají odměny. Nazbírané žaludy, šípky a jeřabiny zpestří jídelníček třeba jelenům, medvědům nebo ptákům. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce. A počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 9 až 4 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno, odpoledne na horách i krátce oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes slaví svůj svátek všechny Andreji, pokud také nějakou znáte, tak na ní nezapomeňte, tak jako jsme na ně nezapomněli my. Právě teď přejeme všem Andrejám pěknou oslavu jejich dnešních jmenin a posíláme další píseň, kterou zaspívá Michal David.

0: Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si v našem vysílání povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si řekneme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky České

0: Dobré a pohodové sobotní ráno přejeme, už bude 6:45.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být podle předpovědi meteorologů ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno, odpoledne na horách krátce i oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: V sobotu od 17. vám na pohovce Jošky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat soutěživost a najít v ní spíš motivaci než brzdu. A v neděli od 11. otevřeme s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem téma, které není slyšet, ale dokáže nás pěkně potrápit. Ticho a mlčení. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.

0: regionální hudbu se tentokrát postaral z písní Husličky Vlasta Redl a regionu se budeme věnovat v našem ranním vysílání i nadále. Teď se konkrétně vrátíme na místo, na které jsme vás už ve vysílání Českého rozhlasu Zlín před nedávnem vzali. Ten návrat má ale své dobré důvody, které nám mimo jiné prozradí odborník na turistiku Zdeněk Urbanovský. Slova se ovšem nejdříve ujme můj kolega Pavel Vacek.
1: Dnešní tip na výlet směřuje na místa, ze kterých před nějakým časem vysílala živě regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín Petra Sedláčková spolu se Zdeňkem Urbanovským. A po tomto vysílání jsme zaznamenali zvýšený zájem našich posluchačů o danou lokalitu, což Zdeněk nenechal bez povšimnutí a rozhodl se přidat řadu podrobností, které se vzhledem k omezenému času do živého vysílání nemohly vejít. Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Pavle, a zdravím naše posluchače a milovníky turistiky.
1: Já jsem to trošku napínal, ty ale prozradíš, kde jste s Petrou byli a kam se teď vrátíme.
2: No, my jsme se v polovině srpna s Petrou Sedláčkou vydali do Mikulůvky a mimo jiné jsme zde navštívili velice krásné vyhlídkové místo, které se jmenuje Čarabovská. To je název kopce, který leží na severní hranici katastru Mikulůvky. A já jsem teda netušil, jaký zájem o toto nenápadné, ale kouzelné místo vyvoláme. Sice jsme tam dali posluchačům jednoduchý návod, jak se dostane z Čarabovskou Mikulůvky, ale myslím si, že rozšířeným typem na výlet vůbec nic nepokazíme.
1: To máš rozhodně pravdu. Jak tedy vyhlídku na Čarabovské začlenit do turistického výletu?
2: No, aby to byl výlet, jak říkám, výživný, tak jako výchozí bod navrhuji místo, které se jmenuje Lázy, to je místní část obce Loučka. A jezdí sem autobusy z Valašského Meziříčí. Nejezdí sice často, ale spojení existuje. A cílovým bodem potom bude Bystřička, respektive její železniční stanice a autobusová zastávka. Z rozcestí u hostince Lázy se vydejte po žlutě značené turistické trase, která je směrována na Kuželek a na rozcestí nad Oznicí. A zatím rozcestím na Kuželek, pak pokračujte dále po žluté a držte se z pevněné lesní cesty až ke stožáru vysílače, který stojí právě na vrchu Čarabovská. A od vysílače potom přejděte zhruba 100 metrů jižním směrem po okraji louky k tomu vyhlídkovému místu, které je opravdu velice kouzelné.
1: A čím je toto místo zajímavé?
2: Tam totiž místní amatérský řezbář, který se jmenuje Milan Žlebčík, on bydlí nedaleko vrcholu, objevil kouzlo, kterým to místo prostě dýchá. A zasadil sem své řezbářské výtvory, různé sochy, reliéfy, vyhlídkový i pohádkový totem, lavičku s přístřeškem, dokonce fotografický výhled ve tvaru srdce. A také tu malebnou krajinu z tohoto místa máte jako na dlani. Vidíte masy v Radhoště, vidíte Vsetínské Beskydy. A pokud byste se potřebovali občerstvit, najdete zde samoobslužný bar s nabídkou nápojů a nějakých sušenek. Pokochejte se zdejšími výhledy a pak se vraťte za vysílač na tu žlutě značenou turistickou trasu. Po ní se jdete do Oznice, budete mít historickou zvoničku se dvěma zvony a potom za obcí vystoupáte na rozcestí nad Oznicí. Odtud se budete dále pohybovat po zeleně značené turistické trase směr Bystřička. A cestou na Bystřičku se zastavte u pomníčku Tomáše Garrigua Masaryka. Stojí na místě, kam první československý prezident rád chodíval. A z Bystřičky se potom domů dopravíte vlakem nebo autobusem. Takto koncipovaný výlet je dlouhý zhruba 10 kilometrů a vede docela nenáročným terénem s převahou klesání.
1: Pokud jste tedy ještě na vyhlídkovém místě zvaném Čarabovská v Mikulůvce nebyli, nechte se touto krásnou oblastí okouzlit co nejdřív. Jsem si jist, že s výletem, který před nás předložil Zdeněk Urbanovský, budete po všech stránkách spokojeni.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Stavební firma chce lidem v Rožnově pod Radhoštěm se omluvit za zpožděnou stavbu na Koryčanských pasekách. Michalská pouť v Otrokovicích zítra omezí provoz městské hromadné dopravy. Spoje nebudou zastavovat u společenského domu. Na změnu zdravotní pojišťovny pro rok 2027 mají lidé čas do konce září. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno s maximy až 20 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Hlavní část sídliště Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm se po měsících stavby mění v Zelenou ulici. Rekonstrukce se ale protáhla. Na tom, proč se stavba zpozdila, se přitom radnice se stavební firmou neshodnou. Firma se chce obyvatelům za komplikace omluvit.
5: Firma nestíhala termíny a radnice dokonce zvažovala, že odstoupí od smlouvy. Někteří místní si ze stavby odnesli i úraz.
6: Pěšky jsme chodili, spadla jsem, zuby rozbila, žebra zlamala.
5: Stavební firma Inženýrské a dopravní stavby Olomouce hájí, že práci komplikovaly neznámé sítě v podzemí. 2. října se chce proto lidem omluvit, říká zástupkyně firmy Markéta Fričáková.
7: Bude tam guláš, frgáli. Firma se chce omluvit lidem za komplikace způsobené zpožděním stavby.
5: Stánek s občerstvením bude na sídlišti Koryčanské paseky 2. října odpoledne. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: Dopravní omezení si zítra vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá od 5 do 20.30 a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
8: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
3: Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
9: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní

0: Plně se teploty pohybují mezi 9 až 4 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne na horách i krátce oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Ode mě ze zpráv je to vše a následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Na řadě míst v našem regionu dnes proběhnou svatováclavské slavnosti a organizátoři pro vás připravili hodně zajímavý program. Jaký, tak o tom podrobně uslyšíte po písni Měsíc, kterou teď zaspívá Petr Fiala.

0: Dnes na několika místech Zlínského kraje konají svatováclavské slavnosti. Návštěvníky čeká historický program s ukázkami dobových kostýmů i řemesel. Kde přesně se tyto akce konají, tak to nám teď v našem vysílání prozradí reportér Michal Sladký. Michale, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak začněme slavnostmi v Napajedlích, které jsou tradiční připomínkou Dne české státnosti. Jaký konkrétní program tedy návštěvníky, kteří na ně vyrazí, čeká?
1: Slavnost v Napajedlích bude provázet téma bída a hojnost středověku. Městem projde svatý Václav s jeho družinou a ve 13 hodin bude v kostele svatého Bartoloměje mše svatá. Součástí programu budou také ukázky řemesel jako tiskařství, řezbářství, ševcovství, lukostřelba nebo kovářství. Hrát bude dobová hudba, vystoupí divadelní, taneční i šermířské skupiny a slavnost zakončí ohňová show.
0: Tolik tedy Napajedla. Jak budou vypadat slavnosti v Luhačovicích?
1: Návštěvníky v Luhačovicích čeká celodenní jarmark, historické tance, dobová hudba, rytířské souboje, ukázky tradičních řemesel i průvod s knížetem Václavem. Podrobnosti dodává mluvčí Luhačovic Hana Srncová.
2: V 18.40 vyjde od

0: Elektry slavnostní průvod v čele s knížetem Václavem. Hlavní historický program začne v 19 hodin u radnice. Nabídne taneční, šermířskou a bubenickou show i staročeský chorál Svatý Václave. Celý den zakončí v 19.20 velkolepá ohňová show.
1: Bude se v něčem lišit program v Brumově Bylnici?
2: V Brumově Bylnici bude program velmi podobný. Začne v 10 hodin historickou prohlídkou města. Součástí budou i vystoupení dětí z mateřské nebo základní umělecké školy. V odpoledních a večerních hodinách zahrají na náměstí Hildy Sinkové kapely jako Street 69, Švehoulníci nebo Horizont.
1: Pokračuje období hodů, kde se na ně o víkendu ve Zlínském kraji lidé mohou přijít podívat.
2: Hody budou o víkendu pokračovat na Uherskohradisku v Kunovicích, Topolné a Korytné. Ode dneška až do pondělí 28. září budou svatováclavské hody také v Hulíně na Kroměřížsku. Pondělní hlavní program tam v 9 hodin zahájí hodová mše svatá v kostele svatého Václava. A kromě hodů se koná i celovíkendová svatováclavská pouť v Horní Ličina v Setínsku, kterou zakončí pondělní mše svatá. A ještě dodám, že svatováclavské budou v neděli i v Rožnově pod Radhoštěm.
1: Den české státnosti, který připadá na 28. září, si dnes lidé připomínají svatováclavskými slavnostmi na Zlínsku. Podrobnosti nám řekl reportér Michal Sladký. Michale, děkujeme a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: A na svatováclavské slavnosti do Napa Jedel se dnes chystá i naše regionální stopařská redaktorka Petra Sedláčková. Několikrát ji proto uslyšíte v odpoledním vysílání mezi 14. a 16. hodinou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas společně s hasiči, policisty a záchranáři připravuje na krizové vysílání při výjimečných mimořádných situacích. Jak, tak o tom podrobně uslyšíte za chvíli po písni skupiny Čenasky.
1: Počasí.
0: Když jsme se ráno dívali, brzy po ránu dívali na aktuální teploty, tak ty nejnižší klesaly na 4 stupně nad nulou. Teď aktuálně v 7 hodin 15 minut ta nejnižší teplota ve Zlínském kraji je ještě nižší, činí 3 stupně nad nulou a je hlášena z Velkých Karlovic. Nejvyšší hodnota 8 stupňů Celsia byla před chvílí naměřena na meteostanici Maruška, Hostýnské vrchy a také v Holešově. Odpolední teploty, tak ty budou podstatně vyšší, budou se pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Deštníky dnes potřebovat nebudeme, po celý den by mělo být skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne na horách krátce i oblačno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20 minut.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: první ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobné scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilního operátoru nebo vůbec internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušeli třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu a nebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou to zprávy a Markéta Janíková mladší, hezké ráno. V Salaši na Uherskohradišťsku připravili tradiční výstavu hub. Letošní suché počasí sice jejich růstu nepřeje, organizátorům se přesto povedlo nazbírat asi 200 druhů hub. Výstavu můžou zájemci navštívit dnes od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. V areálu Živá voda v Modré u Velehradu nachystali program nazvaný Rybářovi žně. Odborníci seznámí zájemce s prací rybářů a rybníkářů při výlovech. Návštěvníci uvidí i komentované krmení ryb nebo pratunů. Program potrvá od 9 do 17 hodin. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Sedmiletý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. V lese u Křtin na Blanensku dnes a zítra skládá několik desítek psů lovecké zkoušky. Školní lesní podnik Mendlovy univerzity proto vyzývá návštěvníky lesa, aby se lokalitě vyhnuli. Mapu místa zveřejnili tento týden na svém Facebooku. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. A teploty a počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 až 3 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne na horách krátce i oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes máme svátek svatých Kosmy a Damiana, patronů lékařů a lékárníků. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na fórek, jak pacient přijde k doktorovi a říká: pane doktore, jsem kleptoman, co mám dělat? Doktor říká: nebojte, já vám předepíšu něco, co můžete brát několikrát denně. Vy si možná několikrát denně zaspíváte spolu s melodiemi, které vám pouštíme. Teď to můžete zkusit s Petrem Spáleným.

0: Před námi je prodloužený víkend, protože by nemělo pršet, tak můžete směle plánovat nějaké venkovní aktivity, třeba také návštěvy kulturních akcí, které připravili organizátoři z našeho regionu. Teď pro vás máme pár tipů. V Kroměříži se opět uskuteční setkání a soutěž historických kočárů. Jejímž cílem je obnovit, udržovat a předávat dalším generacím historii výroby kočárů, tradiční řízení spřežení a jezdecké umění. Setkání hostí areál pod zámecké zahrady a ulice města Kroměříže dnes a zítra. Dnešní program můžete navštívit vždy mezi 9. a 13. hodinou. Ve skanzenu v Rožnově pod Radoštěm dnes představí tradiční podzimní činnosti, které se z našeho života vytratily. Po celý den bude k vidění vyorávání brambor s koňmi, sběr a třídění brambor. Hospodyně připraví tradiční pokrmy a k ochutnání budou bramborové placky s máslem a povidly nebo zemáky na loupačku. Řemeslné práce budou probíhat v kovárně z Lutoniny, u Šturalovy, u sedlosti z Velkých Karlovic se bude štípat dříví a na cirku kulárce poháněné benzinovým motorem se bude řezat dřevo na zimu. Mlynář semele mouku ve větrném mlýně. V hájovně revírník povypráví o práci lesníků. Před školou z Velkých Karlovic budou připraveny hry pro děti. Akce se koná v areálu Valašské dědiny ve Valašském muzeu v přírodě mezi 9. a 17. hodinou. Ve Zlíně při 16. ročníku Dne Zlínského kraje můžete zažít na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. V rámci hudebního programu na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Paulí Garant, Flaret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšit se můžete na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také naběh na počest Emila Zátopka. Den Zlínského kraje se koná ve Zlínském baťovském areálu od 9 do 18 hodin. A vyrazit můžete také na tradiční výstavu hub spojenou s ochutnávkou houbových specialit. Těšit se můžete na houbový guláš, sekanou s houbama, polévky s houbami, bochánky, rohlíčky a jiné. Akce se koná na sportovním hřišti na Salaši na Uherskohradišťsku od 14 do 18 hodin.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Fotbalista Milan Baroš se bude dnes v Ostravě loučit s kariérou. V 15 hodin nastoupí rodák z Valašských Vigantic po boku svých spoluhráčů z reprezentace Baníku Ostrava a zahraničních klubů k poslednímu utkání. Na hřišti bude 6 vítězů Ligy mistrů a další velké fotbalové osobnosti Barošovy úspěšné generace. Už za chvíli o tom podrobně uslyšíte také v našem ranním vysílání.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být skoro jasno nebo polojasno, maximální odpolední teploty budou stoupat na 17 až 20 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Jeden z nejlepších fotbalových útočníků české historie Milan Baruš se 6 let po konci kariéry bude loučit. Od 15 hodin se hraje rodák z Vigantic na Vsetínsku rozloučkový zápas v Ostravě a přijedou spoluhráči jeho generace. Téměř kompletní úspěšná reprezentace a také spoluhráči z jednotlivých klubů, třeba Liverpoolu nebo Galatasaraye Istanbul.
1: Já osobně se těším moc, protože jsem už to nevěřil, že bude nějaká rozlučka a ještě před plným stadionem. Patří poděkování všem lidem, kteří na stadion přijdou a budu se s nimi moc rozloučit a oni vlastně se mnou a s klukama, s kterýma já jsem vlastně prošel tu kariéru.
2: Vstupenky na Vítkovický stadion byly vyprodané za 30 hodin. To Milana Baroše více než 6 let po posledním utkání za Baník mile překvapilo, ale varuje.
1: Já bych chtěl jenom poprosit, ať nečekají tempo takové, jak bylo na Euro 24 a ať s náma mají trošku trpělivost. Je to spíš o tom se jakoby rozloučit, zatleskat si, poděkovat a užít ten poslední zápas.
2: Milan Baroš hrál 2 roky po ligovém konci za rodné Vigantice, ale od té doby sportuje jen pro radost. V posledních měsících i kvůli rozlučce zhubl 9 kilo.
1: Bude se střídat hokejově, protože i ti kluci mi volali, jsem se nezbláznil, že už mají nějaký rok, že nemají natrénován, tak jsem říkal, že začneme nějaká sestava a budeme se střídat normálně hokejově, aby jsme všichni vydrželi a aby jsme to všichni užili.
2: První poločas i poslední střídání odehraje Baroš v dresu milovaného Baníku. Druhý poločas stráví v tom reprezentačním a celkem na hřišti bude 6 vítězů Ligy mistrů. Kromě Baroše ještě Šmicer, Čech, Jankulovský, Diao a Dudek. Legendární kapitán Liverpoolu Steven Gerrard a další spoluhráči bohužel nedorazí.
1: Bude tady vlastně 5 vítězů Ligy mistrů, nebo dokonce i 6, celý v Diao je tam taky, takže 6 kluků, co vyhrálo Ligu mistrů. Bylo v jednání, byli na plakátě spousta kluků, ale i tím, že vlastně teďka Liverpool staré gardy hrál proti Evertonu přesně 26.9., tak kluci tím, že jsou vázáni na Liverpool, že tam mají nějaké smlouvy, že by se toho měli zúčastnit těch zápasů, tak museli dát přednost tam.
2: A Baroš nebude na hřišti jen jeden, ještě mladší bratr Simon a synové Patrik a Mateo.
1: A jsem za to rád, že si vlastně budu moct zahrát i s mýma synama, s mojím bratrem, který hraje za Baník, takže se sejdou 4 Baroši na jedné ploše v jeden okamžik, tak na to se těším.
2: Doplnil Milan Baroš. Za měsíc k jeho 45. nám vydá Česká pošta 5 známek mapující jeho kariéru a v lednu půjde do kin filmový dokument s názvem Srdcař. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: české písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Práce raného podzimu dnes připomenou návštěvníkům ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Lidé si můžou dnes ve zlínském zlatém jablku zdarma nechat vyšetřit mateřská znaménka, zrak nebo hladinu cukru v krvi. Od října se v superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Rozšiřuje se taky na okruh zranitelných domácností o víc samoživitelů. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Vítám vás u nich. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes představí podzimní práce. V areálu Valašské dědiny můžou návštěvníci přihlížet stříhání ovcí nebo sledovat, jak se dřív připravovalo dřevo na zimu. Co dalšího uvidí a ochutnají, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Vidění budou podzimní práce, jako je střiž ovcí, řezání dřeva a strouhání šindele. Návštěvníci ochutnají tradiční jídla, uvidí ukázku tlačení zelí a vaření povidel. Dobrou náladu na vodí Kajduš Petr Sověk a hudecká muzika Radhošť.
4: Bezplatná zdravotní vyšetření a preventivní poradny dnes nabízí obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. Zájemci si můžou nechat zkontrolovat například mateřská znaménka, zrak, krevní tlak nebo cévní věk. Může také prostatu a ženy funkci štítné žlázy. Novinkou je měření hladiny cukru v krvi. Součástí programu bude také nácvik první pomoci a samovyšetření prsou a varlat. Akce potrvá od 10. do 17. hodiny. Vyšetření jsou bez objednání a můžou je využít lidé bez ohledu na svou zdravotní pojišťovnu. Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat v jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit, třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní, říká Opletal.
7: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
5: Sport.
4: Po zlatu v klasickém vodním slalomu čeká kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství Evropy boj o obhajobu titulu v kajak krosu. Na startu závěrečného závodu šampionátu budou taky Matyáš Novák, Vojtěch Heger a Jan Bárta. A mezi ženami Olga Samková, Kateřina Beková a Tereza Kneblová. Ta v pátek na kánoji získala bronz. Kanoista Lukáš Kratochvíl byl při debutu na mistrovství Evropy stříbrný.
5: Počasí.
4: Aktuálně se teploty pohybují mezi 8 až 3 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno, odpoledne na horách i krátce oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Jsem na tom dosti bídně, když se řekne cizí jazyky. Častokrát se mi vybaví slavná česká filmová komedie Škola základ života. Ta scénka, možná si taky vzpomenete, jak profesor němčiny v hodině zkouší studenta Čuřila. No a ta scénka je založena na tom, že ten Čuřil ve skutečnosti vůbec německy nerozumí a na německé otázky profesora odpovídá náhodně ja nebo nein, což vede k legendárnímu komickému výstupu. Profesor se ptá, was macht der Vater, Čuřil, a Čuřil ja. Profesor, was? Čuřil, nein. No, já se tomu teda moc nesměju, já chodím do angličtiny a taky si tam připadám jako Čuřil.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pokud jste z Roždova pod Radošem nebo tudy občas projíždíte, tak jste si toho možná také všimli. Místní koryčanské paseky se po měsících stavebních prací mění v zelenější sídliště. Podél silnice přibývají nové záhony a stromy. Rekonstrukce ale nabrala zpoždění a místním to komplikuje život. Na tom, proč se stavba protáhla, se přitom radnice se stavební firmou nezhodnou.
1: Pěšky jsme chodili, spadla jsem, zuby rozbila, žebra zlamala.
2: Kvítka tam někdo alergicky může být, nebo něco, to mě nezajímá. Na posezení to není nic.
3: To, co tady rozdělali ten chodník, kdy nemocní lidi tady neměli kady sejít. Jo, a toto, jako bude to krásné, to jo, ale tady, kde dají ten sníh, když náhodou napadne.
4: Říkají místní, jejich kritiku poslouchá už třetím dnem zahradnice Eva, která osazuje záhony podél silnice na koryčanských pasekách. Jak to tady bude vypadat?
5: Tady na celkově množství bude tak 6000 květin a nějaké stromy.
4: To, jak zahradnice Eva zasazuje trvalky do těch rozsáhlých ploch, které tady přikryly staveniště, teď pozorujeme s mluvčí města Petrou Graclíkovou.
6: My jsme ty stížnosti evidovali, protože jsme sami věděli o tom, že ta stavba neprobíhá podle našich představ. Ta stavební firma nepracovala tak, jak by měla, neplnila termíny. My jsme s něma několikrát jednali, potom jsme měli svolanou i schůzku, opravdu už vážnou, kdy jsme zvažovali i to, že bychom odstoupili od smlouvy, ale s tím se samozřejmě pojí další komplikace toho, že by se stavba zastavila, zůstala by v takovém stádiu, jakém byla. Museli bychom znova vyhlásit soutěž veřejnou, čekali bychom na nabídky.
4: Já jsem tady projížděla několikrát za léto. Někdy to bylo úplně prázdno, tady nikdo nepracoval. Naopak vždycky, když se tady nepracovalo, tak na té stavbě na náměstí 1. máje ta stavební činnost byla. Ta firma si to tak nějak rozdělila.
6: Ano, obě dvě zakázky měla jedna stavební firma, což možná byl hlavní zadrhel toho, že ty stavby neprobíhaly tak, jak bychom si představovali.
4: Generální ředitel dodavatelské firmy inženýrské a dopravní stavby Olomouc Vladimír Dvořák se ale brání. Podle něj se stavba komplikovala kvůli velkému množství sítí, o kterých se nevědělo.
7: Náročně to bylo, protože jsme odkryvali věci, které samozřejmě jsme nečekali, které nebyly v projektové dokumentaci z důvodu toho, že nemohl samozřejmě nikdo vědět, co je pod zemí, takže jsme tam objevovali věci, které jsme potřebovali řešit, museli jsme to doprojektovávat za provozu, jo, takže ano, v tomhle ta stavba byla určitě náročná.
4: Za velké komplikace se chce teď firma místním omluvit. Na 2. října proto postaví na koryčanských pasekách stánek a podle zástupkyně firmy Markéty Fričákové místním nabídne jako omluvu občerstvení.
8: Budou tam hot dogy, bude tam guláš, koláče se tam budou frgáli. Firma se chce omluvit lidem za komplikace způsobené zpožděním stavby.
4: A zatímco koryčanské paseky už dostávají novou zeleň, na náměstí 1. máje si musí lidé ještě počkat. Stavba tam nabrala zpoždění asi 2 měsíce. Gabriela Hickel, Český rozhlas.

0: Dobré sobotní ráno přejeme, už bylo 8:45.
1: Počasí.
0: Jaké nás dnes ve Zlínském kraji čeká počasí, tak to nám teď prozradí pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vlastně po celý den bude skoro jasno nebo polojasno. V odpoledních hodinách může být na horách na východě krátce i oblačno. Ty mlhy, které jsem zmiňoval, tak by se měly poměrně rychle rozpustit v těch ranních hodinách nebo na začátku dopoledne. Takže celkově slunečný den bez srážek, maximální teploty 17 až 20 stupňů. No a vítr bude jenom slabý, zpočátku proměnlivý a během dne bude foukat většinou od jihu nebo jihozápadu.
0: Jaká bude neděle?
2: Neděle bude velmi podobná, ale malinko jiná. Během noci bude také málo oblačnosti, skoro jasno nebo jasno. V druhé polovině noci a k ránu se začnou opět tvořit lokální mlhy, zejména v údolích, a teploty budou také velmi podobné jako v té uplynulé noci, většinou od 9 do 6 stupňů Celsia, ale na lokalitách s bezvětrem opět méně, kolem 4 stupňů Celsia. Vítr slabý nebo bezvětří. No a zítra přes den budeme začínat spíše malou oblačností, ale během rána a dopoledne nám bude oblačnost částečně přibývat, zároveň se nám budou rozpouštět mlhy, no a během dne bude pak polojasno nebo oblačno, ale většinou půjde o takovou tu průsvitnou oblačnost vyšších pater. Takže trošku jiný průběh počasí, celkem slunečno, ale musíme počítat s tím, že nebude úplně modrá obloha, že bude právě zakalená takovou tu vysokou oblačností. Vyjasňovat se pak bude až ve večerních hodinách. Zítřejší teploty velmi podobné jak dnes, takže 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Protože v pondělí je státní svátek, tak se zeptám i na pondělní počasí.
2: Ten scénář bude velmi podobný. V pondělí budeme mít méně oblačnosti než v neděli, takže jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Mohou se nám opět ráno vytvořit v údolích mlhy, ale opět čekáme, že se budou rozpouštět a celkově bude tedy slunečný den. Minimální teploty opět velmi podobné od 9 do 5 v údolích při bezvětří až 3 stupně Celsia. No a přes den by pak v pondělí mělo být opět o něco tepleji než o víkendu, takže 19 až 24 stupňů Celsia.
0: Jaké bude o prodlouženém víkendu počasí, tak to prozradil pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
4: Bratné láhve, vyprávěj, líbáš jako Bůh. V těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září. Od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník.

0: Víte, milí posluchači, kde je jediná sklářská škola na Moravě? Pokud nevíte, tak mám pro vás jednoduchou radu. Poslouchejte dále naše vysílání, dozvíte se to za malý okamžik.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
0: Na Valašsku má výroba skla a sklářství několik set let dlouhou tradici. Sklářská škola byla ve Valašském Meziříčí založena v roce 1944. Jak se od té doby proměnila a jak se daří sklářskému vzdělávání dnes? Reportáž ze střední umělecko-průmyslové školy sklářské pro vás natočila redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
2: Nacházíme se v depozitáři. Jsou tady opravdu nejlepší věci, které od toho roku 2001, kdy máme k dispozici sklářskou huť, vznikly a jsou to opravdu reprezentativní věci, které školu reprezentují na nejrůznějších soutěžích a výstavách.
3: S ředitelem střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí Jiřím Pivovarčíkem procházíme prostorami, kde se vzdělává téměř 180 studentů. Kromě školní huti se vyučují v malířských a brusičských dílnách a v řadě učeben v nové třípatrové přístavbě. Jak to podle ředitele Jiřího Pivovarčíka dnes vypadá s českým sklářským školstvím?
2: V České republice je 6 sklářských škol, pokud nepočítám ty menší. Naše střední umělecko-průmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříči je jedinou sklářskou školou na Moravě. Nikde na světě, v žádném státě, není tolik sklářských škol a já věřím, že to odpovídá významu oboru sklářství vůbec, který má v České republice samozřejmě obrovskou tradici.
3: Sklářská škola byla ve Valašském Meziříčí založena v roce 1944.
2: Až do roku 1989 byla sklářská škola v Valašském Meziříčí učňovskou školou pro tehdejší sklárny Českomoravských skláren, což byl Rapotín, Úsobrno, Karolinka, Vsetín a tak dále. Po roce 1989 prošla škola velkou transformací. Z té učňovské školy se stala umělecko-průmyslová škola.
3: Jaké obory v současnosti škola nabízí?
2: Řemeslný obor s názvem umělecko-řemeslné zpracování skla, v rámci kterého mohou získat žáci i výuční list a poté ve čtvrtém ročníku maturitu. A pak je to ten umělecký výtvarný, kterému říkáme zjednodušeně design skla. Tam tedy se vzdělávají a tam vychováváme budoucí sklářské designéry.
3: Studenti Valašsko-Meziříčské sklářské průmyslovky díky spolupráci s firmami zakouší dnešní realitu tohoto řemesla.
2: V současné době vznikají nová sklářská designerská studia. Minulost, kdy jsme tady měli velkou fabriku Českomoravské sklárny, později Lares osvětlovací sklo, ta doba je pryč. Dneska je jiný trend, jsou to ateliérová studia, sklářská designerská studia, která vznikají. To je trend, si myslím, celosvětový.
3: Jak nabité vzdělání a zkušenosti pak studenti uplatní v životě?
2: Je důležité žáky připravit k maturitě a poté na studium na vysoké škole. Mají možnost si založit své designerské studio, grafické studio. Poptávka po kreativních lidech je veliká a naší snahou je samozřejmě nedržet žáky tady v nějaké bublině umělé, ale ukazovat jim, jak to opravdu potom v praxi bude dál.
3: Pokračuje ředitel Jiří Pivovarčík.
2: Ta více než 200letá tradice sklářství je v té společnosti zakořeněná. Pořád existuje povědomí o tom, že sklářství je velmi důležitá věc pro zdejší region a já věřím, že i toto nám pomáhá získávat nové uchazeče, kteří se sklářství chtějí věnovat.
3: Z Valašského Meziříčí Markéta Macháčková.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Město Luhačovice ve spolupráci se společností vodovody a kanalizace Zlín obnovilo historický vodojem v lokalitě Malá Kamená. Vodojem byl v roce 1948 vybudovaný jako součást vodovodního systému lázeňského města a sloužil ke shromažďování vody a zajištění stabilního tlaku v síti. Do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu po 10 letech vrací setkání s fujarou. Tradiční pastýřský nástroj si tam můžou vyzkoušet zkušení hráči i lidé, kteří fujaru ještě nedrželi v ruce. Nástroje na výuku dostanou lidé na místě. Žaludy, jeřabiny nebo šípky. Ostravská zoo zahájila sběračskou soutěž s názvem Šípkový podzim. Lidé mohou soutěžit v kategorii jednotlivců či dětských kolektivů. Nejplnější sběrači získají odměny. Příběh českého knížete a patrona země svatého Václava si můžou o prodlouženém víkendu připomenout návštěvníci v zámku Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. V pondělí čekají turisty taky speciální prohlídky a program pro děti. Školním jídelnám zbývá rok na to, aby si nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba navíc bezmasých jídel. Státní zdravotní ústav doporučuje, aby nové jídelníčky přešly co nejdřív. Budou mít čas odhalit tak nedostatky a napravit je. Aktuálně se teploty pohybují mezi 9 až 3 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno. Odpoledne na horách krátce i oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, postupy jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes si připomínáme oblíbeného herce, kaskadéra a také komika Zdeňka Srstku, který se narodil 26. září roku 1935. Možná, že si vzpomínáte na některé jeho filmové hlášky, třeba na tu z komedie Rozpuštěný a vypuštěný, jak prováděl inspektora Trachtu a praktikanta Hlaváčka a ukazoval, říkal kachny, kachny, kachny. Kachny. Možná, že nevíte, že Zdeněk Srstka kvůli té hlášce kachny dostal vynadáno od režiséra. On si totiž myslel, že se svoji roli nemusí nějak zvláště učit, když tam má jedno slovo kachny v tom filmu. A tak, než se to natáčelo, tak seděl s parťáky v hospodě, hráli karty. Režisér Smoljak ho ale vyhnal od stolu, protože byl perfekcionista, ať si někde v klidu zkouší to slovo a dokonalou výslovnost. Tak se to parádně naučil. Nám teď zaspívá Karel Gott píseň Pocit sváteční. Tak ať se vám dnes vydaří, na co sáhnete. Dobré sobotní ráno přejeme.

0: našem vysílání dnes uslyšíte také oblíbený pořad Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem. O čem ten dnešní díl bude, tak to teď řekne sám Jožka.
1: Dnes mě zaujal příběh pana Radka. Mám pocit, že se pořád s někým srovnávám, píše. V práci, doma, vlastně i mezi kamarády. Když se mi něco povede, hned se dívám, jestli jsem opravdu nejlepší, jestli mě někdo nepředběhl. A když uspěje někdo jiný, komu bych to měl přát, místo radosti cítím spíš tlak. Vím, že to není zdravé, ale neumím to vypnout. Dá se s tím něco dělat? Radku, děkuji za otevřenost. To, co popisujete, zažívá spousta lidí. Soutěživost je v nás často hluboce zakořeněná. A dnes se podíváme na to, kde se bere, kdy nám pomáhá a kdy už nám začíná škodit. A když jsem přemýšlel o lidech, kteří soutěžení zažili opravdu zblízka, vzpomněl jsem si na rozhovor s někdejším prezidentem soutěže Miss Miloslavem Zapletalem. Poslechněte si kousek.
2: Miss České republiky měla jedinečnost ve volné disciplíně, kdy dívky předváděly, co bylo jejich silnou stránkou. Kdo s tím nápadem přišel, vy?
3: Zřejmě já. Víte, já si to přesně nepamatuju, protože my jsme hodně komunikovali ty věci týmově s Jirkou Adamcem a spolupříci a tak. Takže tam někde v tom hnízdě těch organizátorů nebo realizátorů to vzniklo, což se nám, myslím, povedlo docela, protože to byla zajímavá disciplína. Dneska je to normální, že jsou ty talentové soutěže, no ale ve světových soutěžích Miss, nebo v některých zahraničních, to začali po nás opravdu dělat tu volnou disciplínu.
1: To byl Miloslav Zapletal a jeho vzpomínky na soutěž Miss, která byla plná soutěžení. O soutěživosti se pustíme do povídání s terapeutem Adamem Schmidtem. Moc se na to těším.
0: Pořad Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem a psychologem Adamem Schmidtem si můžete poslechnout v našem vysílání dnes odpoledne krátce po 17. hodině.
4: Český rozhlas Zlín.

0: písní Mandolína přispěl do našeho ranního vysílání Adam Ďurica.
1: Počasí.
0: Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána, říká pranostika pro dnešní den. Skutečně to sedí, protože jak se tak dívám na aktuální údaje, tak ještě před chvílí například ve Velkých Karlovicích meteorologové naměřili pouhé 3 stupně nad nulou. Dnes ale v průběhu dne samozřejmě teploty půjdou nahoru, ty maximální odpolední, tak ty by měly ve Zlínském kraji stoupat až na 20 stupňů Celsia. Deštníky potřebovat nebudete, pokud se chystáte někam ven, protože po celý dnešní den má být v našem regionu skoro jasno nebo polojasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultúře s Pavlem Vackem.

0: Jste někdy potkali nějakou myslivkyni, milí posluchači? Já myslím, že myslivce toho potkal až si každý, ale myslivkyně to je výjimečná záležitost. Mluvím o tom proto, že s myslivkyněmi se můžete setkat v rámci našeho dnešního dopoledního vysílání, konkrétně v Hobby magazínu se mezi ženy myslivkyně vypraví moderátor Artur Kubica. No a ten dnešní díl, tak ten bude hodně zajímavý i z pohledu dalších témat. Například bude zaměřený na pálení ovocných destilátů a jejich kvalitu. No a také se dozvíte, jak správně pěstovat klívie. To není vše, na co vás zveme z dnešního dopoledne už po 9. hodině, protože Hobby magazín začne až po 10. Už po 9. nás čeká magazín Mezi nebem a zemí a po 11. hodině se na vás těší se svými víkendovými srdcovkami Zdeněk Junák. No a moje maličkost, tak ta se bude těšit na slyšenou zase zítra po ránu od 5. hodiny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Den Zlínského kraje přinese omezení dopravy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Stavební firma se chce lidem v Rožnově pod Radhoštěm omluvit za spožděnou stavbu na Koryčanských pasekách. Začínají oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Hradci v Trantvalském divadle kině JAS večer odehrají nejstarší hru Akt. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 20 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková. Mladší, dobré dopoledne. Změny v dopravě přinese dnešní akce Den Zlínského kraje, která se koná v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Linka MHD číslo 38 nebude obsluhovat zastávky Zlín Střed, 20. ani J a Bati. Náhradní trasa povede po ulici Gahurova a třídě Tomáše Bati. A spoje budou zastavovat na zastávkách Náměstí práce a Antonínova. Z polikliniky se pak linka napojí na svůj standardní jízdní řád. Omezeno bude i parkování v areálu. Vzhledem k odklízecím pracím po červencovém požáru budovy číslo 34 se také změní rozmístění některých částí programu. Hlavní část sídliště Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm se po měsících stavby mění v Zelenou ulici. Rekonstrukce se ale protáhla a místním to komplikovalo život. Stanovisko města vysvětluje ho mluvčí Petra Graclíková.
2: Jsme s něma několikrát jednali, potom jsme měli svolanou i schůzku opravdu už vážnou, kdy jsme zvažovali i to, že bychom odstoupili od smlouvy, ale s tím se samozřejmě pojí další komplikace toho, že by se stavba zastavila, zůstala by v takovém stádiu, jakém byla. Museli bychom znova vyhlásit soutěž veřejnou, čekali bychom na nabídky.
0: Firma inženýrské a dopravní stavby Olomouc se hájí, že práci komplikovaly sítě v podzemí, o kterých nikdo nevěděl. Představením Akt v Trantvalském kině JAS začnou oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Ty pak pokračují v neděli celodenním programem v areálu u Čápa v Příchovicích u Trantvaldu.
3: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
4: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
5: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Trantvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Trantvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic bude Radiožurnál živě vysílat mezi 10. a 14. hodinou. V živém vysílání stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z herdivadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky budou zítra hrát o titul na poháru Billie Jean Kingové. V semifinále totiž porazili Španělky. Klíčové výhry oslavili ve dvou hrách Karolína Muchová s Lindou Noskovou rodačkou z Bystřičky na Vsetínsku. Češky ve finále nastoupí proti vítězkám souboje mezi Ukrajinou a Itálií.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno, odpoledne na horách krátce i oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, vítr slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici u Koryčan na Kroměřížsku došlo k nehodě dvou osobních aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A připraven už je pro vás magazín Mezi nebem a zemí.
1: Zelená

Víme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne. Léta!

0: Paľo Habera nám zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vás teď zveme na sjezd nejen evangelické mládeže. To je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportu, ale především setkání a skvělých zážitků. Letos proběhne od 2. do 4. října v Třebíči pro mladé od 15 do 25 let. Téma je Krok za pokrokem. Bude se věnovat otázkám technologií, digitalizace a víry. I tomu, jak se naučit žít ve zdravém vztahu s každodenním používáním technologií. Stovkám mladých účastníků o tom bude přednášet novinář a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to ví

0: Jde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
2: Modernizace medicíny, modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka.
0: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíc se tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svou stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
0: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života od vždycky a budou ho hledat dovždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky, anebo otázky, na které potom můžu hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
2: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
3: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?
2: Přijď, vezmi si svoji partu, svoje kamarády a zároveň určitě počítej s tím, že tam potkáš nové kamarády a spoustu skvělých lidí, se kterými zažiješ něco nového, něco zajímavého a něco se naučíš.
0: Jestli váháš, tak určitě přijeď. Můžeš přijet sám nebo sama nebo s ostatními kámoši a kámoškami. Určitě tam poznáš nové lidi, zažiješ nový společenství, který ti bude pak provázet i tam, kde ho vůbec nikdy nebudeš čekat.
3: A pokud se odhodláš přijet sám, i přesto, že tam nikoho neznáš, na to jsme taky zařízení a připraveni, a hned se v pátek přihlaš na poznávací hry, seznamovací hry, po kterých určitě spousta lidí kolem tebe přestane být cizích.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy k jí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1981. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Diesenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko, a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně. Je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple opata. Další novinku, a to je pokoj Lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu opat žil i se svým, dá se říct, služebným.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima, zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku. Dělají tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny čtyři koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
2: Rakouský varhaník Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
3: Ich finde das die Orgel ist ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
4: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů, vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
3: Hier in dieser Kirche bringt.
2: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
3: Das Herzstück des heutigen Programms ist die Improvisation über den Sonnengesang.
4: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiénem Apparition de l'Église éternelle.
3: Apparition de l'Église.
2: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
4: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. Jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
2: Kde jste našel interpreta?
4: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
2: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
5: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
6: Buď pochválen, mě Pán, s veškerým svým stvořením, nejvíce Pán z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné a zářivé lidí jasné a je
2: Co jste tedy připravili?
4: Připravili jsme čtyři koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc List a svatý František z Assisi. A čtvrtý koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noemi Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení zákona. O té stížnosti má rozhodnout ministr spravedlnosti, pokud ji podá, projedná ji Nejvyšší soud České republiky. A pan ministr Jeroným Tejc má nyní tu věc na stole a bude o ní rozhodovat.
2: Říká Lubomír Miller, který se snaží proces obnovit už od roku 2019.
3: Nevypořádaná nespravedlnost zakládá podklad k tomu, aby se konali nespravedlnosti budoucí. Mám tedy za to, že je velmi významné, aby se tato věc dala do pořádku.
2: Uzavírá právník Lubomír Miller.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz, obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno? To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Bibli jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme, co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ni Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Modré u Velehradu dnes zájemci uvidí komentované krmení ryb nebo praturů a budou moct ochutnat rybí speciality. Pohonné hmoty ve Zlínském kraji opět zdražily, vláda začne ceny opět regulovat. Zájem základních a středních škol o zahraniční výjezdy v rámci programu Erasmus Plus roste. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 20 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Areálu Živá voda v Modré u Velehradu dnes nachystali program nazvaný Rybářovi žně. Odborníci seznámí zájemce s prací rybářů a rybníkářů při výlovech. Návštěvníci uvidí i komentované krmení ryb nebo praturů. Ochotnat také budou moct vybrané rybí speciality, říká správce areálu Živá voda Jiří Kroča.
3: Připravuji polévku s marinovaným lososem, měla by být taky nějaká ryba uzená, salát, který bude reprezentovat rybu dušenou v páře a rybu zavařenou, marinovanou, čili nějaká paštika. Všechno bude čerstvé, vonavé a naprosto si myslím, že líbivé. I pro ty, co nemají ryby rádi, tak zrovna tu polévku jsem zvolil takovou recepturu, aby chutnala i těm, kteří nejsou zrovna milovníci ryb.
2: Program potrvá dnes do 17 hodin. Ceny pohonných hmot ve Zlínském kraji opět vzrostly. Za litr benzínu zaplatí řidiči 45 korun a 86 haléřů. To je o 1 korunu a 67 haléřů více než v minulém týdnu. Litr nafty pak stojí v průměru 49 korun a 51 haléřů. Ceny paliv letos výrazně vzrostly v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Od jejího začátku 28. února se cena nafty v kraji zvýšila o téměř 17 korun. Benzín pak o téměř 13 korun. Vláda chce od 1. října znovu stanovovat maximální ceny benzínu a nafty a sníží spotřební daň na naftu. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí více než 830 a letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svých studentů určuje každá škola podle sebe.
4: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
2: Mezi nejčastější destinace patří Španělsko, Německo, Slovensko, Francie. Na zahraniční výjezdy, krátkodobé, dlouhodobé nebo skupinové, můžou vyrazit i učitelé.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté vstoupí do elitní skupiny Ligy národů. Na stadionu v Edenu večer přivítají Chorvaty. Reprezentaci čeká premiéra pod španělským trenérem Deniou a kapitán Ladislav Krejčí je před startem nové éry optimistou.
5: Ty první pocity jsou skvělý. Samozřejmě víme, jaká dlouhá cesta nás čeká, že ne všechno se dá změnit od prvního zápasu, ale těšíme se na tu budoucnost, na ten proces. Doufám, že ten prostor dostaneme na to, aby jsme nacítili to, co se po nás chce, aby trenéři nacítili i nás a tady tuhle kulturu a věřím, že to bude cestou, jakou si všichni přejeme.
2: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne na horách krátce i oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše. A nastartuje sobotní hobby magazín s Arturem Kubicou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatou tě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Tak takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová, také by to šlo, ale většinou na ní.

0: není místo, ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
1: A nebo ty řeznické krámy,
0: řeznické
1: jak
0: krámy,
1: soblibou
0: také,
1: říkáš.
0: Také,
1: dobře, tak, dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
0: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
1: tak,
0: a ona vykvete krásně.
1: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
0: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
1: tím
0: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
2: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se provrtají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost limáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Návštěvníci výstavy Hub v Salaši na Uherskohradišťsku budou moct o víkendu ochutnat i spoustu houbových jídel. Lidé v Kroměříži rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu. Město na jejich realizaci uvolní 2 miliony korun. V Nových Bránicích je tento víkend edukačníkem pro lidi pro amputaci. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno s maximy až 20 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. V Salaši na Uherskohradišťsku připravili na tento víkend tradiční výstavu hub. Letošní suché počasí sice jejich růstu nepřeje, organizátorům se přesto povedlo nazbírat asi 200 druhů hub. Výstava bude spojená s ochutnávkou hubových specialit, říká předsedkyně mykologického klubu Salaš Alena Filipková.
4: K ochutnání bude klasika houbový guláš, houbová sekaná, grilované brambory s houbami, dýňová kaše s houbami, houbové bochánky z kynutého těsta a houbové rohlíčky z listového těsta a pak tam budou dva druhy polévky.
3: Celkem 2 miliony korun uvolní město Kroměříž na realizaci projektů, které získaly nejvíc hlasů v rámci participativního rozpočtu. Lidé se formou hlasování podílí na podobě veřejného prostoru. Letos zapojilo celkem 1386 respondentů. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
5: Vítězný návrh počítá s pořízením nových mobilních stánků na tržnici ve Vejvanovského ulici, které by vylepšily dosavadní nevzhledné prostranství. Druhý projekt se týká obnovy stávajícího hřiště v Trávníku. Třetím projektem je vybudování nového multigolfového hřiště na lokalitě Šlajza.
3: Realizaci vítězných projektů město plánuje na rok 2027. Lidé po amputaci nohy mají tento víkend v Nových Bránicích u Ivančic edukační kemp. Lektoři pro ně připravili školu chůze, cvičení jógy nebo sportovní aktivity. Kurz má pomoct se zvládnutím běžného života po amputaci. Podle organizátorky Natálie Lehmanové ze spolku Prokrok se přihlásilo 17 zájemců.
6: Je to přesně o tom, aby oni si, ať už ty nováčci, zkusili různé věci a mohli získat hodně nových informací, aby se jim lépe žilo, tak i právě, aby ty starší se mohli podělit, ale zase potkat s někým. Nějak se snažíme prostě ukázat, že to jde žít. I když trošku jinak, tak pořád usmílem, jak říkáme. Sport.
3: České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále porazili Španělsko po 2-2 hrách. O 2 postupové body se postarali wimbledonské finalistky Karolína Muchová a rodačka z Bystřičky na Vsetínsku Linda Nosková.
0: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno nebo polojasno, odpoledne na horách i krátce oblačno, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, vítr slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Mezi Korečany a Jestřabicemi na Kroměřížsku došlo k nehodě auta. Počítejte zde s možným omezením provozu. No a tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už začínají sobotní srdcovky se Zdeňkem Junákem. Příjemný poslech následujícího pořadu vám přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Za kým zdarem nejdražším dnes v sobotu peláším? Snad s mým přáním po okřeje dnes je řada na Andreje. Vždyť můj prezent má jak vždycky zapůsobit energicky. Dřív než dopoledne budem v cíli, načerpejte u něj hodně síly. Snad vám padnou do noty mé hudební klenoty. S pečlivostí kancelářskou vybral jsem je pro vás s láskou. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovklady Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 19. září roku 2026. 19. nemáme. Máme 25. Promiňte, já jsem uletěl o týden. Já jsem se o týden mlačím, takže 25. ano, září roku 2026. Jo, promiňte, 26, ještě, že tady mám nápovědníky. Sobota 26, září máme podzim, hezký podzim, v Brně máme celkem ráno, bylo chladněji, ale už tam prokmitává sluníčko, možná taky porostou houby. Tak, v tomto týdnu ještě teda takovou máme takovou novinku, že vlastně než začneme vyhodnocovat jednotlivé indicie, které už zazněly v celotýdenní hádance od pondělí do pátku, tak vám ty indicie zopakují pro vás, kteří jste nezachytili všechny, třeba z pracovních důvodů a tak dál, a chtěli byste třeba vyzkoušet svůj ostrovtip. Takže vám je teďkom tak jako ve stručnosti, tedy rychle, tady to v takové trošku rychlosti, vám je prostě připomenu. Takže v pondělí zněla tato indicie. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle. Úterní indicie zněla: pokud se některé místo pojí se základy Národního divadelnictví, tak tohle. Středeční indicie: pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto. Čtvrteční indicie: pokud je odněkud až historicky dobrý rozhled, tak odtud. A poslední, páteční indicie: letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme? Tak to byly, jako v takové bych řekl trošku rychlosti, indicie, které už zazněly. No a teď jenom, jak to s vámi, moji milí, dopadlo. Musím říci, že opravdu se vám hádalo o poznání více rozdílněji, protože vaše odpovědi byly poměrně dost rozdílné. A ono vždycky to tak je, že už vlastně v úterý třeba dorazí první odpověď, tak třeba zazněla Zlatá kaplička, nebo Radhošť, nebo Hora Říp. Musím vám se přiznat, že Zlatá kaplička, tedy rozumějme Národní pražské divadlo, mě opravdu trošku rozesmálo, protože představit si, tedy když zazněla pondělní indicie, pokud se na některé místě dobře a hluboce spí, takže tedy opravdu hluboce a dobře se spí v hledišti Národního divadla, to mě pobavilo. I když pozor, chápu, že někteří diváci přichází do divadla konkrétně třeba v pátek, tak jdou z práce, manželka koupila vstupenky, tak rychle, že ho se převlíkne a běží do divadla, takže je unavený. No a když teď ta činohra třeba, je to tam trošku dramatický a zvolní se to, anebo v opeře se intimní ta hudba, takže prostě na diváka to může přijít a trošinku si, jak se říká, dáchne. To mě opravdu pobavilo. No a kopec Radhošť, no, k tomu si se možná vyjádří sám Miloš Šenkýř, který pro vás celotýdenní hádanku připravuje. Takže nejdříve, Miloši, já tě zdravím.
1: Krásný den. Tak, Radhošť, já tedy těm, kteří to poslali, pošlu pochvalu, protože našli alternativní řešení, které ale v některých drobnostech pasovat nebude. A my si to při tom odtajňování řekneme, protože ta skutečná odpověď je Blaník.
0: Blaník, ano, je to Blaník. Jak jste k tomu měli dospět? Takže, pondělní indicie. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle.
1: Protože pod Blaníkem podle pověsti spí blaničtí rytíři, zdá se, že velmi tvrdě. Ano. Ale mimochodem ta pověst podobná trošku je, že spí se pod Radhoštěm. Tak jenom, abych to tak jako doplnil.
0: Takže ta spojitost s tím Radhoštěm, proto jako v úterý hned se objevil Radhošť. Podívejme. Úterní indicie. Pokud se některé místo pojí se základy Národního divadelnictví, tak tohle.
1: Protože z Blaníku pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla. Má pořadové číslo 5, ale mimochodem, jeden ze základních kamenů je i z Radhoště.
0: Ano?
1: Ano.
0: Tak to je úžasné. Středeční indicie. Pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto.
1: Protože Blaník je poslední symfonická báseň Smetanovy Mé vlasti. Radhošť tam sice není, ale když by tam moje vlast nebo naše vlast byla s tím malým písmenem, tak by tam teoreticky patřit mohla.
0: Mm-hmm.

0: Čtvrteční indicie. Pokud je odněkud až historicky dobrý rozhled, tak odtud.
1: Na vrcholu Blaníku stojí rozhledna, která má připomínat dřevěnou věž takového tvaru husitské hlásky, krytou šindelem. No a z Radhoště tedy výhled je taky.
0: No a poslední, letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme?
1: A tady už s Radhoštěm trošku narazíme, tedy ne do Radhoště, ale s Radhoštěm. Lodě Blaník byla československá námořní loď, sešrotovaná před nějakými 27 lety. Radhošť byla jí sesterská loď, tam by to ještě sedělo. Ale Blaník byl také typ bezmotorových letadel, kterých let Kunovice vyrobil více než 3000 kusů a letadlo Radhošť jsem nenašel.
0: Nenašlo.
1: Takže to je ten poslední, ale přesto tomu, kdo tuto myšlenku měl, gratuluji. Ale správná odpověď byla Blaník.
0: Blaník, tak. Soutěžili jste všichni o CDčko opery Leoše Janáčka, její Pastorkyně, jedná se o operu o třech jednáních, zpívají třeba Jenůfu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada předních operních pěvců. No a šťastným výher... Ne. Máme šťastnou výherkyni. Šťastnou výherkyní se stává paní Jitka Hluchá z Loukova. Paní Jitko, my vám blahopřejeme, užijte si cenu. A teď, moji milí, jdeme do soutěže. Ale než začneme soutěžit, já vám ještě pustím písničku, tak vás tak jako upozorňuji, připravuji vás na to, připravte si tušku a papír. Tak, a teď si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička dozněla, máme za sebou tedy vyluštění celotýdenní hádanky Kdo kdy kde. Miloš hledal místo Blaník. Tak a teď už máme první úkol, takže vyrazíme kam?
1: Na opačnou stranu, na Slovensko.
0: Na Slovensko, tak pojďme na to.
1: Budeme tu mít dvě řady. Jedna bude ze slov a druhá z čísel. A pokud se naši posluchači zamyslí, tak jejich správným propojením, nebudu říkat jakým, získají jedno jediné české slovo, které to všechno spojuje. A které to bude, na to se ptám, a proč to tak je. A na tobě je, aby jsi jim přednesl, ano. Předveď, jak umíš slovensky.
0: Takže, moji milí, ano, máme dva sloupce. V jednom budou slova ve slovenštině a v druhé budou číslice. Tak. Proto jsem říkal, vemte si papír a tušku. Bude se to hodit. Kel. Čučorietky. Slivky. Hydina. Nátěrka. Bravčové. Morka. Opakuj slova. Kel. Čučorietky. Slivky, hydina, nátěrka, bravčové, morka. A teď číslice. 3, 2, 5, 2, 4. 6, 5. Opakuj číslice. 3, 2, 5, 2, 4, 6, 5. Tak, a my se budeme těšit s Milošem, jaké vám vyjde to slovo. Budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Krásnej sen, zpíval Karel Zich, a jestli pak krásnej sen bude mít i naše první volající paní Marcela. Dobrý den, Marcelo, my vás zdravíme.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače z Rudy u Velkého Meziříčí.
0: Tak, paní Marcelo, jak vám to vyšlo?
1: Já jsem našla slovo potrava.
0: A kde jste ho našla?
1: Ta slovenská slova jsem si přeložila do češtiny.
0: Výborně, tak pojďme po...
1: A ta čísla jsem vyhodnotila jako pořadí písmene v tom slově.
0: Tak pojďme po pořádku. Kel.
1: Kel byla kapusta, takže P.
0: Trojka.
1: P.
0: Takže na třetím místě, takhle ano, výborně. Čučorietky.
1: Jsou borůvky a druhé písmeno je O.
0: Slivky.
1: Jsou švestky a páté písmenko je T.
0: Hydina.
1: Je drůbeží a druhé písmenko je R.
0: Nátěrka.
1: Je pomazánka a čtvrté písmeno je A.
0: A braučové.
1: Je vepřové, šesté písmeno V.
0: Morka.
1: Krůta a páté písmeno A.
0: Tož čo vám mám povedať, drahá moja? Co říká pan profesor?
2: Umíte ještě slovensky?
1: Hej, já rada rozhovárám po slovensky, hej.
0: Dobré, paní Marcelka, tak to máme obrovskou radost. Takže bingo, no.
2: Skvěle.
0: Jste úžasná, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, jo?
1: A ještě bych chtěla pozdravit svou sestru, která chudák musí v informačním centru ve Vranově nad Dyjí držet službu, takže ji moc zdravím a ti to rychle utíká.
0: A jak se jmenuje sestra?
1: Maruška Minaříková, Maruška Vranova nad Dyjí.
0: Maruško Minaříková, my vás s Milošem taky zdravíme. A buďte pyšná na svoji ségru Marcelu, je šikovná. Tož tak. A vydržte mi na telefonu, pustíme si písničku.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: dospívala zpěvačka Lenka Filipová, my máme první šťastnou výherkyni paní Marcelu a půjdeme do druhého úkolu.
1: A možná u té Lenky Filipové také trošku zůstaneme.
0: Jo.
1: Znáš ještě nějakou Lenku Filipovou, kromě té, která nám teď zpívala?
0: Znám. A taky kterou? Zpěvačka. Herečka a zpěvačka. Lenka Filipová Kudelová, moje kolegyně.
1: Takže teď odtajňuješ, že to vlastně není tatáž osoba, jak
0: není.
1: Si mnozí myslí.
0: Ano, není to. Není to tatáž osoba, je to úplně jiná.
1: A právě ona nám teď bude zpívat, protože to zase bude úkol hudební, budeme si hrát se slovy a já bych řekl, že je to také trošku volební nebo předvolební hit, protože má nádherná slova o tom, co se hledá, jak se hledá. Kdybychom tak všichni volili a zvolili, tak by to bylo naprosto úžasné. A není se co divit, je to od osvědčené dvojice. Hudbu napsal Richard Pogoda a slova Pavel Dostál. A já ten úkol řeknu už dopředu, protože opět se budou hodit ty tušky anebo dobrá paměť. To už nechám na našich posluchačích, jestli budou čárkovat anebo jestli budou počítat v hlavě.
0: A nebo se to budou rychle učit z paměti.
1: A nebo se to budou určitě, to je také možné, protože ten text, to jsem se snažil najít na internetu, jsem ho nenašel, což netvrdím, že tam nemůže někde být,
0: ano,
1: v nějakém
0: jasně.
1: koutku, ale nenašel jsem ho. A bude to úplně jednoduché zadání. Já bych chtěl vědět, kolikrát během této písničky zazní z úst Lenky Filipové Kudelové písmeno S, tedy S jako třeba svoboda.
0: Nebo třeba jako srdce.
1: Srdcovky,
0: no jistě. Takže, moji milí, pečlivě poslouchejte písničku, kterou vám teď budeme hrát. Je to soutěžní písnička. Bude jí zpívat Lenka Filipová Kudelová. A na vás je, abyste spočítali slova, která zazní v té písničce a začínají na slabiku S.
1: Ne, začínají, pozor, obsahují písmenko S.
0: Jo, promiň, obsahují,
1: S.
0: ano. Obsahují slabiku est. To znamená, může to být jako vysvědčení třeba, že jo, tady uprostřed, a nebo třeba srdce na začátku a tak dál. Takže soutěžní písnička, my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Tak, dozněla soutěžní písnička, ano, nikdo zatím nevolal, protože se všichni pečlivě poslouchali až do konce. No a Miloš po vás chce, kolik jste napočítali slov v té písničce, která obsahují hlásku S. A my už tady máme první volající, takže zvedám telefon. Halo, halo, halo, halo, kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
1: Krásně dopoledne, dobrý den, posluchač Lubomír Brno.
0: Dobrý den, Lubomíre, my vás zdravíme do Brna. Takže Lubomíre,
1: Já vás taky zdravím.
0: Kolik jste těch slov napočítal?
1: Pokud jsem počítal dobře, tak 17.
0: Pokud jste počítal dobře, tak 17. Co říká Miloš?
2: Nepočítal jste dobře.
0: Ale
1: snaha byla.
0: Ano, to je úžasný.
2: A nejste úplně daleko.
0: Tak jo, mějte se hezky.
2: Zkusíme další.
0: Poslouchejte, kolik jich bylo. Naschle. Halo, halo, Lušíme a dáme s Milošem Šenkýřem. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
3: Václav, dobrý den.
0: Václave, dobrý den.
3: Takže já jsem napočítal 15krát.
0: Václav 15krát. Co říká Miloš?
2: Také to není správně.
0: Taky to není, Václav.
2: Také to není, ale doufám, že vás aspoň ta písnička zaujala.
3: Ano.
0: Takže mějte se hezky, zkusíme další telefonát. Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Halo, halo, kdo pak se nám dovolal?
4: Dobrý den, tady Hana.
0: Hany, paní Hano, dobrý den. Tak kolik vy jste napočítala slov?
4: Já 18.
0: 18. Co říká Miloš?
2: Pořád je to, a tentokrát to hodně těsně vedle, ale není to. A doufám, že vás ta slova zaujala aspoň.
4: No, určitě, určitě.
0: Tak paní Hano, děkujeme, že jste nám zavolala. Taky, mějte se hezky.
4: Naschledanou.
0: Zvedám telefon. Halo, halo, Luštím, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Mirka.
0: Dobrý den, paní Dobrý Mirko. Den. Kolik vám vyšlo
5: slov? Já jsem jich napočítala 20.
0: Vy jste napočítala 20. Tak, taky to tak není.
5: Takže 19, když to platí těsně, no.
0: Počkejte, napočítala...
5: Ale já jsem jich napočítala 20 tak. A tak to bude 19.
0: No počkejte, a k čemu říkáte těsně, že to bylo? K jaké číslici?
5: 18.
0: Jakože 18 je těsně 19.
5: No, 19 je těsně k té 18.
0: Dobře, a co
5: jo, takže, když jich, pokud, no, ale je pravda, že tu mám 20 čárek, takže
0: tak,
5: bych řekla 20.
0: A teď
5: 20,
0: si představte, že kdybyste, no. K 18 je taky blízko 17.
5: No, to je.
0: No, to je.
5: Kdybych se zas o tolik sekla, jo, tak to... To nevím, je to možné.
0: Tak počkejte, já vás nebudu s Milošem dusit. Jako je to teda pravda, asi mě to posluchači vytknou, že jste tedy hádala. Tak vy říkáte s konečnou platností kolik?
5: 19.
0: Výborně. Co říká Miloš?
2: Tedy Zdeňku, byl jsi teď hodně milosrdný v tom, jak si to s paní Mirkou domlouval a podobně, ale jejich 19.
0: Jejich
2: ano,
0: 19.
2: Je to tak správně.
0: Teď se ta spousta posluchačů na mě naštve, ale tak dobře. Tak paní Mirko...
5: Byl jste moc hodný, uznávám.
0: Paní Mirko, vydržte nám na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Tak a my si pustíme písničku.
6: Český rozhlas Zlín...

0: písnička nám pomalinku doznívá a jméno tak se jmenuje. My máme další šťastnou výherkyni, paní Mirku, takže ještě stihneme určitě jeden úkol. Miloši, máš připraven?
1: Už si v Radějově sklízel jablka.
0: No, my tam nemáme jablka. My máme šišky.
1: To bych řekl, že tam bude spousta jablek.
0: No, my tak... nemáme sa. Tak určitě jako obyvatelé Radějova určitě mají své stromky a určitě asi sklízeli, nevím.
1: Tak my teď ta jablka budeme dělit. Budeme si hrát početní úkol spojený s jablky. Pokud má někdo jablka, může si to klidně zkusit přímo na stole.
0: Ano. Kolik jablek ale jinak potřebujeme na litr kalvádosu?
1: To tedy bych nevěděl já.
0: Já to taky nevím. Tak, pojďme
1: tak,
0: na to.
1: Zadání zní tak. Mám košík celých jablek. Nebudeme je dneska nějak půlit. Jsou to celá jablka. Ta jablka v tom košíku rozdělím na 4 hromádky. Nemusí být stejně velké, ale na každé z nich je aspoň jedno jablko. A potom s každou z těchto hromádek udělám jednoduchou úpravu. Na první počet jablek zdvojnásobím, vynásobím to 2. Na druhé polovinu uberu, takže to vydělím ten počet 2. Na třetí hromádku 2 jablka přidám a ze čtvrté 2 uberu. A najednou budou všechny ty hromádky stejně početné. Na všech těch hromádkách bude stejný počet jablek. A teď moje otázka zní, jaký nejmenší počet jablek se musel na začátku mít, aby to celé vyšlo. A pro jistotu ještě jednou zdůrazním, jablka zůstanou celá, nepůlíme je, nedělíme je.
0: Tak, já vám to zopakuji tedy. Takže na první hromádce počet jablek vynásobím 2, tedy zdvojnásobím. Na druhé hromádce polovinu uberu, tedy počet vydělím 2. Na třetí hromádku 2 jablka přidám a ze čtvrté hromádky 2 uberu. A najednou jsou všechny ty hromádky stejně početné. Takže, Miloše, i mě zajímá, kolik jablek jsme měli v košíku.
1: Jaký nejmenší počet musel být, aby se tam vešli tedy, aby tady vešli. Toto vyšlo. Ano.
0: Takže budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička pomalu doznívá, byla to Anna K. a písnička se jmenovala Nebe a my už máme na telefonu pana Miloše. Dobrý den, Miloši, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Miloši, volá ti pan Miloš.
2: Tedy to je historicky poprvé, co nevolají jmenovci no. Zdeňkovi, Junákovi, ale mě, tak vás srdečně zdravím.
0: Pan Miloš Žabin.
1: Děkuji, vás tak, taky.
0: Miloši, jak vám to vyšlo?
1: No tak pokud vezmeme tu základní podmínku, že musí být minimálně jedno jabko na hromádce, tak je to první hromádka 2, druhá 8, třetí 2 a čtvrtá 6, dohromady 18.
2: Tak říká, možná bychom si to mohli zkontrolovat, protože teď jde o to, že na konci mají stejně. Takže na první hromádce byla původně 2 jabka a jejich počet
1: se
2: zdvojnásobil.
1: Jsou 4.
2: Tak, na druhé hromádce bylo původně 8 jablek a počet se...
1: polovina jsou 4.
2: Přesně tak. Na třetí byla
1: na
2: původně...
1: Na třetí byly 2 plus 2 jsou 4.
2: Ano.
1: A na čtvrté bylo 6 minus 2 jsou 4.
0: Takže...
2: dohromady jste přišel k počtu, že jich tam muselo být
1: 18,
2: na začátku 18.
1: Na začátku.
2: A já vám gratuluji.
0: My vám
2: děláte čest jménu Miloš.
0: Takže Miloši, uhodl jste, tím se stáváte vítězem, takže vydržte mi na telefonu, dostanete zaslouženou cenu, jen si řekneme, jak si ji předáme a my si pustíme písničku.
1: Děkuji.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky, víkendové srdcovky pomaly Lilinku končí. Miloši, jak jsi byl spokojen?
1: Já jsem byl spokojen, i když mě překvapilo, říkal jsem si, co bude lehké, tak bude rychle, naopak počítalo se hůř. Na druhou stranu tady potom ta záplava telefonátů, které nám tady blikaly v souvislosti s tím posledním úkolem z jablky, tak ta mě překvapila, kolik volalo lidí. Předpokládám, že se správným řešením.
0: Ano, já to si, jak byla ta písnička, že ta slova, která obsahující to esko, písmeno, tak musím říct si, já jsem měl tu výhodu, že Miloš mi učil nebo dal mi text té písničky, takže jsem to měl na očích, ale stejně, když jsem to počítal, tak poprvé jsem se nedopočítal, měl jsem jich 17, po druhých jsem měl 21, že jo? Takže ti, co to jenom poslouchali a dělali čárky, mají můj velký obdiv. Mají opravdu můj velký obdiv, protože tamto člověkovi uteče ani neví jak.
1: 1-2.
0: Dopadlo to tak, že vyhráli dvě ženy a jeden muž, takže to máme 2-1. Tedy ne. Dvě a jeden. Ano. No a já jsem byl taky spokojen. Užij si víkend, Miloši, prodloužený víkend. Já tady v pondělí budu.
1: Já budu se těšit.
0: Takže moji milí, mějte se moc hezky a v pondělí po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Krásný den.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Michalská pouť v Otrokovicích zítra omezí provoz městské hromadné dopravy. Práce raného podzimu dnes připomenou ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Dnešek bude převážně slunečný s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Dopravní omezení si zítra vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá od 5 ráno do 20:30 a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes představí podzimní práce. V areálu Valašské dědiny můžou návštěvníci přihlížet stříhání ovcí nebo sledovat, jak se dřív připravovalo dřevo na zimu. Co dalšího uvidí a ochutnají, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: K vidění budou podzimní práce, jako je střiž ovcí, řezání dřeva a strouhání šindele. Návštěvníci ochutnají tradiční jídla, uvidí ukázku tlačení zelí a vaření povidel. Dobrou náladu navodí gajdoš Petr Sověk a hudecká muzika Radhošť.
2: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7 a změny se dotknou taky podpory na bydlení.
6: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
7: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
6: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výše podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
8: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
6: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
2: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí.
3: Počasí.
2: Během dneška bude ve Zlínském kraji slunečno a poté polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 17 až 20 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Následujícím pořadem Blahopřání s písničkou vás provede Květa Navrátilová. Přeji vám klidný poslech našeho dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání pana Františka Urbánka z Křepic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško. Takže v pondělí je Václava, že jo?
0: Ano.
1: No.
0: Já myslím,
1: tak mám,
0: že jo.
1: Kamaráda Václava Fialy v Čejkovicích. Pane Fiala, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky. Hlavně toho zdravíčka vám přeje Urbánkovi z Křepic. Pak by to bylo pro všechny Václavy z Křepic a všechny Václavy, co mě znají od Aše až po Užgorod a manželce pro potěšení, Květuško. A vám je to všecko.
0: Dobře, dobře. Pane Františku, je to tak, Václava je v pondělí, vždyť je to svátek,
1: no tak,
0: veliký, všude zavřeno a tak dále, všichni jasné, mohou slavit. Tak si to taky užijte všech tento čas,
1: ano,
0: a ať jasné, se vám daří. Naschledanou.
1: Já mám taky, Květuško, hlavně to zdravíčko, ať se brzo vyléčíte teda z těch modlin.
0: No děkuju, naschledanou. Naschledanou. No a pojďme, přátelé, na další telefon. Já si ho vezmu takhle napřímo. Halo, halo, prosím, tady blahopřání s písničkou. Kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, paní Navrátilo, tady paní Škorpiková z Vítochova.
0: No tak prosím, vítejte.
2: Děkuji, paní Navrátilo. Já bych prosila od vás písničku pro našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, pana Václava Škorpíka, který v pondělí bude mít svátek. A my mu přejeme vše dobré, hlavně pevné zdraví, zdraví, zdraví. A všechno, co ještě si přát se mu splní.

0: A tuhle písničku ještě poslal nějaký pravnukovi Vašíkovi Gregorovýmu, který taky bude myslela těch pondělí. A to od vás se, abyste nezmetili tu písničku.
1: Ano, velmi rádi pošleme.
0: Děkuji vám a naschledanou.
1: Pěknou sobotu, naschledanou.
0: No, ještě, taky, moment, ještě za celou rodinu, za dcery, vnučky a pravnoučata mu to přeje manželka Jiřina. Jsem zapomněla.
1: Dobře, dobře, dobře.
0: Děkuji, ano.
1: Naschledanou. Tak a teď se tady budeme věnovat vašim psaným přáním. Dobrý den, 29. září oslaví 80. narozeniny naše kmotra a sestra paní Ludmila Trnková z Lovčic u Kyjova. Vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let přeje sestra Marie, rodina Mlátilíkova a Uhýrkova. Tak to jsme předali a hrajeme písničku. Usedl si ptáček malý, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Šardičanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Škrhákovou z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Zdravím vás i zvukového mistra a prosila bych o zahrání písničky pro mého bratra, který se včera dožil 80 roků. Přejeme mu celá rodina hodně, hodně zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu a také boží požehnání. Tak něco pěkného zahrajte. Děkuju vám moc.
0: Tak budeme se snažit. Samozřejmě teďko bude cymbálová muzika, přijde na řadu, tak snad to přijde vhod ta písnička.
1: Ale určitě, určitě.
0: Dobře.
1: Děkuji tak, moc, mějte se.
0: Paní Škrháková, přeji pěkný den a nashledanou.
1: Vám také, nashledanou.
0: A teď už paní Staňka z Divnice, prosím.
2: Tak dobrý den. Zítra 27. slaví výročí svatby manželé Slámečkovi z Pitína. Takže milá sestro a milí švagře, my vám přejeme do dalších společných let hlavně moc a moc zdraví, štěstí, boží požehnání, abyste byli tak, jak doteďka, úplně perfektní. A moc vám děkuje celá rodina Fojtíkova a přejeme moc, moc, moc zdraví. Věro a Zdeňku, opatrujte se. Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, pěkný den. Tak a já tady připojím e-mail jeden. Tak přejeme vše nejlepší naší mamince a babičce, paní Františce Kovaříkové ze Zlechova, k 80. narozeninám, které slaví právě dnes. Hlavně zdraví a boží požehnání do dalších let přejí manžel Pavel, děti Lenka, Pavel a Jan a 7 vnoučat. A ještě jedno přání tady připojím, je pro paní Milušku z Březníku k dnešnímu krásnému 85. výročí tvého narození. Ti přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, smíchu a spoustu příjemných chvil strávených na tvé oblíbené květinové zahrádce. Přání posílají Rybníčkovi, Horkovi a Špačkovi s Robertem. No a já posílám písničku slibovanou. Je to lidová spodluží Daleko široko a bude nám zpívat Zdena Hovorková za doprovodu Brolnu.

0: Krásná písnička, krásně zaspívaná a já vítám paní Janu Hasníkovou z Alojzova. Haló?
1: Já vás zdravím, paní Navrátilová, a všechny posluchače tohoto krásného pozdravu. Nebudu říkat, že bych si přála pěknou písničku, protože jiný písničky vyhrát neumíte, jak pěkný a krásný. Paní Navrátilová, děkuji. Dneska už jsme hodinu po tom, co jsme si před 62 roky s manželem řekli dvakrát ano. Jednou na Národním výboře, po druhé v kostele svatého Jana Křtitele v Určicích. A zároveň dnes má svátek naše pravnučka pětiletá Andrejka. Takže já bych nám chtěla popřát, ať ještě nějaký ten roček spolu vydržíme. Sice manžel to neslyší, já mu to přetlumočím, protože špatně slyším, moc špatně. Já mu to přetlumočím, ale včera říkal, že bych mohla zavolat. Tak jsem zavolala, abych oznámila vám, aspoň paní Navrátilová, že už 62 roku, už ta vlastně táhnem 63.
0: Ano.
1: No, takže...
0: Je to nádherné, všetky... to je teda jako neuvěřitelné, no, že se to takhle zdaří.
1: Nebudu vykládat tak, jak mnozí vykládají, že žádný nějaký pře... Byly.
0: Jako
1: byly
0: mráčky, mraky, že nebyly, ano?
1: Byly aj velký mraky, ale všechno se přebylo, přebojovalo. Vychovali jsme dvě děti, syna, dceru. Pomohli jsme s výchovou 3 vnuček, 1 vnuka a dnes už máme 2 pravnučky, 2 pravnuky a za měsíc by už jich mělo být 5.
0: Výborně, to je krásné.
1: Takže...
0: Tak, paní Jano,
1: to je nejkrásnější dárek, jaký jsem si mohla přát, ano. Protože prvního dítěte jsem se dočkala až po 9 letech, po trapných, bolestných letech. Ale ano. Máme jich hodně, tak jsem spokojená. Ano. Vám děkuji moc.
0: Tak velká gratulace, ať se daří.
1: Až s váma bude sloužit boreček, tak ho pozdravujte.
0: Dobře, tak se mějte moc pěkně.
1: Děkuji.
0: Ano, ať se daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A já tady připojím psané přání. 26. září se... dožívá nádherného životního jubilea 80 roků paní Marie Perličková ze Znojma. Jen to nejkrásnější, co život může dát, chceme ti při tvém 80 přát, ať se za bolesti ti tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek, ať se zády otáčí, ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let tvého života. Ať ti ze srdce přeje, to ti ze srdce přeje manžel Jiří, děti Jiří, Ilona, Pavel, vnoučata Marek, Ilona, Veronika, Lenka, Tomáš, Tereza, David, pravnoučata Tomáš, Vincent, Matyáš a celá velká rodina a přátelé. Tak a prosíme o pěknou písničku a my ji rádi pošlem. Ale já tady připojím ještě jedno přání. Náš milý Karle. Cituji přímo z dalšího e-mailu. 29. září slavíš své krásné životní jubileum 70 roků. 70 je krásný věk a zároveň příležitost radovat se ze všeho dobrého a těšit se na to, že něco dobrého ještě přijde. K tomuto významnému dni ti přejeme především pevné zdraví, ať ti dobře slouží a ať tu se námi si ještě mnoho krásných let, nejlépe alespoň do 100. Přejeme ti také hodně štěstí, pohody a radosti, ať máš každý den důvod k úsměvu. Starosti, ať se ti vyhýbají a život, ať ti přináší co nejvíce šťastných chvil a krásných zážitků, které budeme moci společně prožívat. Užij si svůj narozeninový den podle svých představ a vykroč do dalšího desetiletí s úsměvem a dobrou náladou. Všechno nejlepší ti ze srdce přejí manželka Marie a dcera Hanka. Tak předali jsme přání, chybí teda příjmení, ale snad se poznáte, a písnička Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková, Srdéčko a Dambořanka.

0: vážení a milí, já tady mám další přání, pojďme na ně. A já bych chtěla předat přání pro milého manžela, pana Josefa Borýska z Korytné, který 25. září oslavil 65 roků. Hodně zdraví, štěstí, ať mu traktory stále jezdí a děkujeme, že ho máme. Přeje vše jen to nejlepší manželka Maruška, syn Martin s manželkou Peťkou, dcera Ivana s manželem Petrem a vnuci Vojtíšek, Karolínka, Štěpánek. A děkuje velice paní Marie Borýsková. Tak předali jsme jedno přání a teď pojďme ještě na další, které tady máme. Tak a je to pro paní Lidušku Klímovou z Čejkovic a zdravíme do Čejkovic, neboť v lednu oslavila své narozeniny a slavila vlastně 85. No, paní Liduško, my vás chceme potěšit a povzbudit pěknou písničkou a z celého srdce přejeme hodně zdraví, veselou mysl, pokojné dny, šťastné chvilky a písnička, která bude následovat, ať vás potěší. A která že to bude? Z Ratíškovských Vinohradů Michal Čmarada a Krištof Neduchal a Miločanka.
1: Český rozhlas.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a vítám paní Jakubíčkovou z Mistřína. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla popřát Michálkovi Škromachovi, bude Michala. Tak hodně štěstí, zdraví, úspěchu v práci. A hodně štěstí hraje na harmoniku. A jeho sestra na klarinet.
2: Ano.
3: Před měsícem byla stárkou. Tak bych taky chtěla poděkovat a ještě bych chtěla popřát Pavli Urubkové do Svatoboric, která bude mít tento týden po neděli, teda 75 roků. A její sestra Jiřina Neužilová z Čejkovic 70. Tak hodně štěstí jim, zdraví jim přeju. Ať to dobře oslaví Naďa Jakubíčková. Tak a ještě bych chtěla pozdravit Natálku Jakšovu a její rodiče.
2: Ano.
3: A rodinu Pavlíňákovu, Šezarovu, Macháčkovu a Drábkovu. Tak moc krát vám děkuji.
2: Ano, ano, rádo se stalo.
3: Nashledanou.
2: Nashledanou, paní Jakubíčková, ať se vám daří. Tak a pojďme, přátelé, připojíme tady dopis další. Dobrý den, prosím o písničku pro naši babičku, paní Marii Hořákovou z Napajedel, která slaví 80. narozeniny. Naše milá babičko, poslechni si tato slova, přejeme ti hodně štěstí a zdraví, ať tě život stále baví. Ať tě klouby poslouchají, žádné procházky se nelekají. Těšíme se, až se na oslavě uvidíme a tvé narozeniny společně oslavíme. Jenom to nejlepší k narozeninám ti z celého srdce přejí vnoučata Natálka, Roman, Stázinka, Rozárka, Pavel, Honza, Tom a Zuzka a pravnouček Mišáček a děkujeme a přejeme hezký den. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Pohár vína, Pavel Svoboda, Miloslava Plačková a Lácaranka.

0: Vítám ve vysílání pana Vlaďu Bobrovského z Ústí nad Krešovem. Vítejte.
1: Pěkně odpovědně, paní Květuško, zdravím vás a všech si posluchače celého Českého rozhlasu Brno. My máme v Židochovicích netěř, dneska má Andrej, dneska je Andrejky, takže byla Andrejko Otočková, my ti z celého srdce přejeme hodně lásky, pohody a hlavně hodně zdravíčka. A ještě máme kamarádku v Hlohaci, paní Andreju Kubátovou, tak ty taky přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a hlavně pohody.
0: Výborně.
1: Tak děkuji moc za přání, za
0: ano,
1: písničku.
0: Přeji vám pěkný den, nashledanou.
1: Mám taky, paní Kytřičko, nashledanou.
0: A teď už paní Lidka Raková.
2: Ano, já vás všechny srdečně
0: zdravím. Jeda, musíte to vypnout, to rádio. Ono se
2: úplně
0: vypnout, ano.
2: Jo, dobře. Už se stalo.
0: Perfektní.
2: Tak. Já vás zdravím a chtěla bych, poprosila bych teda, jestli je možné, zahrát. Měli bychom 24. září, my jsme měli 49. výročí svatby. Manžel bohužel už je 5 let nahoře. A čeká tam na mě a ještě bych chtěla při té příležitosti pozdravit moje 2 drahé švagrole, které ještě jak starší se mají. No, už jsou starší taky. Bylo Marušky, mám dojem, po 12.17. Tak paní Borské Marii a paní Aně Horákové.
0: Dobře.
2: Jo, to jsou obě švagrové ještě,
0: ano,
2: které
0: ano,
2: žijou.
0: Ano.
2: No.
0: Tak, paní Lidko, je to všechno?
2: Je to všechno. A vás taky všech zdravím. Přeju vám hodně zdraví, ať vám to dlouho vydrží.
0: Ano, děkujeme pěkně a přejeme krásné odpoledne.
2: Taky děkuju.
0: Já tady připojím 2 přání. Tak, je tady přání pro... A takže to mám na večer, přátelé. Tak to tady odložím a tady mám už v ruce přání. Je tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Tak pojďme popřát paní Bohdaně Křížkové z Luhačovic, která slaví právě dnes své narozeniny. Tak paní Bohdanko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, taková ta malá štěstíčka, pěkný podzim. No a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak tedy na zdraví a živio, ať se daří. Takže to bylo jedno přání a my půjdeme na písničku. Kam jste se poděli? Sourozenci Baťkovi zaspívají a cymbálová muzika Technik Ostrava doprovodí.
3: Český rozhlas Zlín.

sourozenci Baťkovi dospívali krásnou písničku. No a my se budeme věnovat e-mailům. Dobrý den, chtěl bych popřát k dnešním půlkulatým 75. narozeninám naší babičce Janě Dvorské z Úřic. Všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání a přeje manžel Rudolf, dcera Dagmar s manželem, syn Rudolf s manželkou, syn Ondřej, vnoučata Fana s manželkou Hankou, Daniel s přítelkyní Terezou, Tomáš s manželkou Pavlínou, Adélka s manželem Janisem, Lukáš, Štěpán, Tereska a pravnoučci Josef, Jiří a nejmladší Sofinka. No a pojďme ještě na jedno přání, které tady mám. Připojíme. Dnes slaví 78. narozeniny paní Marie Pešková ze Slavíček u Třebíče. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a ještě mnoho krásných let. Všechno nejlepší přeje celá rodina. No a písnička Žaluje dcérečka Soňa Poláková a Legruti.

Tak, vážení a milí, budeme pokračovat tady v přáních, které tady mám. Dobrý den, prosím o písničku pro naši babičku, paní Marii Hořákovou z Napajedel, která slaví 80. narozeniny. Naše babičko milá, poslechni si tato slova, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, a tě život stále baví. Ať tě klouby poslouchají, žádné procházky se nelekají. Těšíme se, až se na oslavě uvidíme a tvé narozeniny společně oslavíme. Jenom to nejlepší k narozeninám ti z celého srdce přejí vnoučata Natálka, Roman, Stázinka, Rozárka, Pavel, Honza, Tom a Zuzka a pravnouček Byšáček. Děkujeme a přejeme všem hezký den. Tak a dáme písničku, která bude. Takže Martin Horák, Pavel Karlík napsali valčík s názvem Kobylský šohajku. Zaspívají nám Dana Hniličková, Romana Škrahulková, Birešová a bude doprovázet Straňanka.

Tak dozněl nám krásný oblíbený valčík Martin Horák, Pavel Karlík, Kobylský Šohajku, hrála nám Straňanka. No a přátelé, víme, že dnes přejeme všem Andrejkám, protože v českém občanském kalendáři toto jméno máme. Na Slovensku slaví jmeniny Edita a v církevním kalendáři je slavný svátek Kosmy a Damiana. Takže ještě jednou vše nejlepší. No a dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka Tišnovanka v podání Moravěnky. Přeji vám pohodové odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT 2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Lidé si můžou dnes ve Zlínském Zlatém jablku zdarma nechat vyšetřit mateřská znaménka. Kulturní centrum Kolaps v Brně uvádí novou inscenaci. Cestovní kanceláře a agentury už nabízejí zájezdy na příští léto. Dnešek bude převážně slunečný s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Bezplatná zdravotní vyšetření a preventivní poradny dnes nabízejí obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. Zájemci si můžou nechat zkontrolovat například mateřská znaménka, zrak, krevní tlak nebo cévní věk. Muži také prostatu a ženy funkci štítné žlázy. Novinkou je měření hladiny cukru v krvi. Součástí programu bude také nácvik první pomoci a samovyšetření prsou a varlat. Akce potrvá od 10 do 17 hodin. Vyšetření jsou bez objednání a můžou je využít lidé bez ohledu na svou zdravotní pojišťovnu. Herci v brněnském kulturním centru Kolaps dnes večer uvedou premiéru autorské inscenace Jen momenty v našich životech, které křičí o pozornost. Hra demonstruje na vztahu kurýra a zákazníka křehkost mezilidských vztahů, důležitost lidské blízkosti a zároveň tlak na výkon. Klíčovým prvkem je pohyb a jeho význam. Ten umocňuje postava zákazníka, který je stejně jako jeho představitel na elektrickém vozíku. Hlavní myšlenkou inscenace popisuje režisérka Alexandra Horoščák-Bolfová.
5: Zamyslet se nad tím, co je skutečně důležité a hodnotné, jestli je to opravdu ta práce, biznis a schon a ta zrychlená doba, ve které žijeme, nebo jestli je to třeba něco jiného.
4: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
6: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
4: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Papež Lev XIV. Dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži, na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées. Přijde podle organizátorů více než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
3: Počasí.
4: Během dnešního dne bude v našem regionu slunečno, poté polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme kolem 17 až 21 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až jižní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na havárii motorky si dejte pozor na sjezdu z dálnice D1 směrem na Bítežskou ulici v Brně. Dále bouralo osobní auto na silnici mezi Křenovicemi a Slavkovem u Brna. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše. Teď začínají sobotní výlety. Klidný poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyní jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde stojí nové umělecké dílo kamenosochaře Radomíra Dvořáka. Nese název Kudějův stůl. Jak vypadá a kdo ten Kuděj vlastně byl, prozradíme za chvíli. Navštívíme také Muzeum smyslů v pražské Jindřišské ulici, ve které si vyzkoušíme všechny naše smysly a také si uvědomíme, jak moc nás někdy dovedou zmást. A nakonec se vypravíme na Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde se projdeme působivými lačnovskými skalami.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

Vítr za pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým jarným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření,

0: se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
0: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel, byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
0: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Jánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapstein 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
0: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly?
0: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustru a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
0: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů. A je podepírám 30 sloupy mohutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
0: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
1: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, můžeme?
0: Určitě, určitě.
1: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
0: Jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda, máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my ji jen tak nevydáme.
1: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku Z čerty nejsou žerty?
0: No samozřejmě, to je naše kultovní pohádka Čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
2: Říká mediální maskot Pekelných dolů u Lindavy Roman Medvěd Titěra. V Pekelných dolech toho ale uvidíte mnohem víc. Třeba čertí líheň, potkáte Chárona a další temné bytosti. Světovým unikátem je v jeskyni nejen pískovcový strop, ale i počet nálepek motorkářských klubů z celého světa. Pekelné doly si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři, kteří je obsadí přibližně dvakrát za rok. Takže i pekelníci ztrácejí přehled, co všechno se v nich už točilo.

V minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50-50. Vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1945 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Davidské 38, to je Praha 6. Takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli, tedy napsali Bčko. Jsou jimi paní Jaroslava Srchová Milevsko, paní Alena Vacková Vysoké Mýto, pan Gustav Raymond Husinec Hřeš, paní Ludmila Důlková Jestřábí a paní Naďa Kulhánková Kopydlno. Přijměte naši gratulaci. Samozřejmě, pokud vám to nevyšlo, tak už teď máme pro vás novou soutěžní otázku. Uslyšíte ji ještě v dnešním díle nebo ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Zítra ji neuslyšíte, protože zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže generální ředitel s celým týmem se vás pokusí bavit, no a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní Alu Lahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška. Ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák světových rozměrů, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky. Prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Byl taky, no, a on pak přijel z Ameriky a teď co bude dělat v Praze? Tak dělal přidavače na stavbě, jo, a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal kus papíru, oni mu nic neřekli. Odnesli to do nějaké redakce, tam to uveřejnili jako povídku. Jo.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, ano, u kterého sedí tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matěj, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci ty knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní jako jejich vztah k Kuději. Začal psát a tím se začal motat kolem Bohémy, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady, tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13
1: místě.
2: Let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl v Lečí, Umplce, v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: kde
1: vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jen by ten pomník tady nemohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve Svatém kříži je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových. Jdeme na záda opice.
1: To je výtah úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, to je příběh Radosovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve Svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý do horizontální plochy stolu, že to bude samonosný.
2: Tři nohy toho stolu tvoří postavy, které u toho stolu sedí.
1: Je to konsolidovaná socha. Ta nemá dlouhou historii. První konsolidovanou sochu udělal Picasso před první světovou válkou, kytaru, pár nějakých lepenek a plechů a do toho kamene jsem to nikde jako se s tím nesetkal, prostě do toho nikdo nešel.
0: Kamenosochař Radomír Dvořák je autorem nejen Kudějova stolu v Radostovicích, ale třeba i známého národního památníku od poslechu v zatopených lomech u Lipněce nad Sázavou nebo obří hlavy 22 představující Jaroslava Haška. Určitě se vyplatí všechna jeho lipnická díla vidět na vlastní oči. Nás k jednomu z nich zavedla naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová.

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Jo. Ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat.
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu. No, polštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak, tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože, když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o golemovi a vaším úkolem je, Aneto,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví golem asi.
1: Ale golem jde.
2: Golem jde.
1: Golem padá do vody.
2: Ne, můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to si vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly u řady interaktivních exponátů, naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a poslat musíte na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky, tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety.

0: Klačnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kúdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kúdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to bagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou vyjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju. No.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnica, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý. Kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno, šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské túlání.
1: Ano, kdo se rád túlá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské túlání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kúdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude. Na věky zůstává.

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži, no a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhletu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům, no a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět Rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu, no a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletů, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Policisté v Brně vypátrali jednoho z uprchlých vězňů, druhý je zatím dál na svobodě. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tento víkend odborníci učí lidi hrát na fujaru. Do programu Erasmus Plus je letos zapojených více než 900 škol. Dnešek bude převážně slunečný s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Jednoho z uprchlých vězňů, kteří svévolně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu, vězni jsou z kuřimské věznice. Hlídka jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí, popisuje mluvčí Petr Vala.
5: Svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice. Po druhém uprchlém vězni policisté nadále pátrají.
4: Druhý vězeň je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Informace o jeho pobytu mají lidé hlásit na linku 158. Do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu po 10 letech vrací setkání s fujarou. Tradiční pastýřský nástroj si tam můžou vyzkoušet zkušení hráči i lidé, kteří fujaru ještě nedrželi v ruce. Nástroje na výuku dostanou na místě. Co je během workshopu čeká, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Dva dny se zájemci pod vedením lektorů z Česka, Slovenska a Spojených států budou věnovat tradičnímu slovenskému nástroji i příbuzným lidovým píšťalkám, jako třeba koncovce, dvojačce nebo trombitě. V neděli od 3 odpoledne pak lektoři i žáci zahrají lidem v Jedníkově stodole.
4: Zájem škol o program Erasmus Plus roste, nezapojují se do něj přitom jen vysokoškoláci. Letos je jeho součástí 900 školek, základních i středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce o zhruba 70 víc než loni. Předloni do ciziny vyjelo 7 000 žáků. Stejné množství odcestovalo letos jen za prvních 9 měsíců. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
7: Robia to těž Francouzi, LCP, máme s nimi velkou spolupráci. V podstatě řešení nebude ani jedno z toho, co je. Najdeme si podmínky, jaké tam budou a spolu vymyslíme nové řešení.
8: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
7: Předcházející misia potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučinění.
8: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Dnes bude v našem regionu slunečno, poté polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 21 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až jižní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Poruchané auto může komplikovat dopravu na dálnici D2 ve směru na Kůty v úseku u Podivína na Břeclavsku. Po zprávách Českého rozhlasu je na řadě sobotní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Anna Randárová. Doufám, že si užíváte pohodový víkend a pokud váháte, kam ještě dnes vyrazit, tak pro vás budu mít tip. Ochutnat rybí speciality, sledovat krmení ryb i praturů, anebo se dozvědět, co obnáší práce rybářů a rybníkářů při výlovech. To vše dnes můžete zažít v areálu Živá voda v Modré u Velehradu. My vás tam vezmeme už za chvíli. Přeji vám klidný den ve společnosti Českého rozhlasu Zlín.
0: Český rozhlas Zlín.

0: areálu Živá voda v Modré u Velehradu dnes nachystali program nazvaný Rybářovižně. Co se za tímto názvem skrývá a co všechno se tam děje? O to se s námi právě teď podělí redaktor Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, který do Modré také vyrazil. Michale, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Před několika minutami tady začalo komentované krmení ryb, při kterém se návštěvníci můžou dozvědět, čím se zdejší ryby živí. Například vizi velké, které patří mezi jeseterovité ryby, tady krmí výhradně ryby.

0: také můžou ochutnat vybrané rybí speciality. Správce areálu Jiří Kroča připravil rybí polévku s marinovaným lososem. Sliboval, že si na ní pochutnají i ti, co rybí pokrmy zrovna nemusí. To je i můj případ a musím potvrdit, že byla dobrá. Například paní Míša z Prahy už vyzvídala recept, ale nejen na tuhle speciální kulajdu, ale také na kapří paštiku. K ochutnání tady je i uzená ryba nebo salát z několika druhy dušených ryb. A na letošní rok si organizátoři připravili ještě jedno překvapení. Kdo tady bude kolem 16. hodiny, tak se možná setká s mořskou panou.
1: Michale, letos panovala velká vedra. Jak to zvládla rybí osádka v areálu Živá voda?
0: Zdejší rybník není velký, proto pracovníci areálu museli vynaložit obrovské úsilí, aby všechny ryby ta vedra přečkaly bez úhony. Potápěč Erik Schneider mi řekl, že když teplota vody dosahovala 22 stupňů, tak měli velké obavy především o obrovské, až 70-centimetrové pstruhy, pro které jsou tyto teploty kritické. Pro ochlazování vody dělali maximum, pořídili aerátory, kterými provzdušňovali vodu, tu také přečerpávali do velkých podzemních nádrží, aby se tam ochlazovala. Oproti sousednímu koupacímu biotopu se jim takto podařilo srazit teplotu o 7 stupňů Celsia a díky tomu všechny ryby přežily.
1: Z rybářových žní v areálu Živá voda v Modré u Velehradu se do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásil reportér Michal Sladký. My děkujeme za všechny informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve čtvrt na tři posloucháte Český rozhlas Zlín. Na Pédla na Zlínsku dnes žijí 26. ročníkem tradičních svatováclavských slavností. Do města přijel kníže Václav se svou družinou a přivezli sebou autentickou středověkou atmosféru. Na návštěvníky čeká po celý den program s dobovou hudbou, řemeslným a farmářským jarmarkem, šermem nebo sokolníky. Slavnosti vyvrcholí večer na nádvoří nového kláštera, kde nebude chybět ani ohňová show. Přímo v Napajedlích je naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, které přeji hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Napajedel, kde už je program opravdu rozjetý. Svatováclavské slavnosti město opravdu vrátili o několik staletí zpátky. Já jsem před několika okamžiky zahlédla členy družiny svatého Václava, patrona českých zemí, jak vycházejí z kostela a přimíchávají se do houfu návštěvníků. Hodně to žije na Masarykově náměstí, kde jsou stánky s řemeslnými a farmářskými výrobky, nebo také na nádvoří radnice, kde se zájemci seznamují s práci řezbáře, který vyřezává například rodové erby, dále je zde tiskař, který zde s replikou středověkého lisu z 15. století vysvětluje, jak se dříve tiskly noviny. A lidé si zde mohou vyzkoušet také třeba lukostřelbu.
1: Petro, to bylo shrnutí řemeslného a farmářského jarmarku. A co hlavní historický program?
2: Jedním z hlavních momentů bude odpolední program na nádvoří nového kláštera. Tam se představí šermíři, sokolníci nebo praporečníci a vystoupí také místní divadelní spolek Zdeňka Štěpánka. Tento program se bude konat od 15 do 18 hodin, aby pak dal prostor té největší slávě dnešní akce. V 19 hodin vyrazí městem kostýmovaný svatováclavský průvod, takže právě tehdy bude historická atmosféra asi nejsilnější. Průvod vyjde z nádvoří nového kláštera přes ulice Komen a Palackého na Masarykovo náměstí a odtud chodníkem ke kostelu zpět na nádvoří nového kláštera. A tam se pak budou moci znovu návštěvníci těšit na večerní program, který bude připraven v podobě ohňové show nebo divadla. Podle informací od pravidelných návštěvníků, kterých tady dneska opravdu požehnaně, je právě tenhle průvod svatováclavských slavností nezapomenutelnou podívanou.
1: Zní to fantasticky. Pojďme se od programu, ale vrátit k historii. Napajedelské svatováclavské slavnosti mají i letos svoje téma. A to zní bída a hojnost středověku. Co se pod tímto názvem skrývá? To si bohužel s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou v tuto chvíli už nepovíme z technických důvodů, protože se nám rozpojilo naše vzdálené připojení. Nicméně ze svatováclavských slavností se redaktorka Petra Sedláčková, naše regionální stopařka, ozve znovu, a to přibližně za hodinu. Tak nezapomeňte poslouchat.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Český rozhlas Zlín s vámi bude i 28. září. Ve svátečním vysílání si připomeneme Václava Havla. Povídat si budeme o jeho zlínském dětství a projedeme se i autem, které vlastnil v době revoluce. Na setkání se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Jemné linie, nekonečná trpělivost a mistrovská přesnost. Kovoritectví je řemeslo, ve kterém se kus kovu pod rukama zkušeného rytce proměňuje v jedinečné umělecké dílo. Iris Fojtíkovou z Uherského Brodu si tato profese doslova našla. Do její dílny se vydáme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
0: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Sobotu odpoledne posloucháte Český rozhlas Zlín, kde vám teď nabídneme aktuální informace přímo z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Bárou Kučerovou. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké máme tedy teď počasí na území Zlínského kraje?
2: A většinou je to počasí slunečné, byť na obloze se nějaká oblaka objevovat mohou, více jich je potom v těch vyšších polohách v pohořích na a podél východních hranic, podél hranic se Slovenskem, a teploty ty se teď nejčastěji pohybují mezi 18 a 20 stupni Celsia.
0: Bude se to počasí během dnešního dne ještě nějak výrazněji měnit?
2: Nemělo, zůstat by mělo tady ta slunečná polojasná obloha, případně když těch oblak bude chvíli víc, tak oblačno, a teploty by mohly ještě chvilku vydržet minimálně v těch hodnotách, jak jsou teď, 17 až 20 jsou totiž ta maxima, která očekáváme, a bude vát a vane často slabý jihozápadní až jižní vítr.
0: Co říká předpověď na zítřek?
2: Že bude podobně jako dnes, tedy slunečno, pokud to nebude úplně čistá bezoblačná obloha, tak bude polojasno, ale tu oblačnost bude často tvořit nebo může tvořit spíše oblačnost vyšších pater, která by zůstávala alespoň částečně průsvitná, a potom odpoledne a večer se postupně bude vyjasňovat. Zítra ráno začneme teplotami mezi 8 a 5 stupni Celsia a na lokalitách, kde bude déle bez větří, tam ta teplota ranní může klesnout mezi 4 stupně Celsia, také se můžou objevit přízemní mrazíky, ale do odpoledne teplota vyšplhá mezi 18 až 21 stupňů.
0: To byla tedy neděle. Nahledněme spolu prosím i na začátek příštího týdne.
2: A pondělí zůstane slunečné, znovu s těmi vyššími a odpoledními teplotami, 19 až 23 by měla být ta pondělní maxima, a jinak bude obloha jasná, chvílemi možná polojasná, a ráno se v pondělí mohou utvořit mlhy a úterý, středa budou velice podobné, to znamená slunečno, ráno nějaká možnost mlh a ty odpolední teploty vydrží kolem těch 20 stupňů Celsia.
0: Říká Bára Kučerová v Českém rozhlase Zlín. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď se zní řada důvodů, proč si udělat výlet do Bystřice pod Hostýnem. Konkrétně, proč navštívit tamní zámek. Přednese nám je Jiří Tomáš, kterého ve vysílání uvítá Pavel Vacek.
1: Nastává čas, kdyby si úroveň hlasitosti Českého rozhlasu Zlín měli upravit všichni, kteří touží po nějakém pěkném výletu, aby jim neunikl žádný detail z typu, který pro nás připravil Jiří Tomáš z Klubu českých turistů. Přeji hezký den.
2: Hezký den přeji vám i všem posluchačům.
1: A my už jsme všichni zvědaví, kam to dnes bude, pane Tomáši.
2: V dnešním typu na výlet vás pozvu do Bystřice pod Hostýnem. Objektem našeho zájmu bude zdejší zámek. Jeho dnešní podobu mu vtiskl šlechtický rod Rotalů. Renesanční základy se tu propojují s klasicistními liniemi a doplňuje je anglický park se zajímavými dřevinami. Bohužel je veřejnosti přístupný jen v rámci městských akcí. O park se zasloužil vášnivý botanik Olivier Laudon a modernizaci zámku provedl Ernest Olivier Laudon. V zámku se nachází expozice keramiky, historických cechů a pracovna spisovatele Františka Táborského. I expozice ohýbaného nábytku z místní světoznámé firmy Ton, který vyrábí již 165 let. Před zámčí je expozice napoleonských vojáků a ve druhém patře zámku na vás čeká prohlídková trasa, co se skrývá za tajnými dveřmi, věnovaná rodu Laudonu. Jejich hrobky najdete na místním hřbitově.
1: Park tedy navštívíme při nějaké městské akci v Bystřici pod Hostýnem. Do zámku se ale dostaneme snadněji. Vy určitě budete vědět, kdy.
2: Prohlídku zámku s průvodcem lze v září uskutečnit od úterý do neděle v 9, 10.30, 13, 14.30 a 16 hodin. V říjnu rovněž od úterý do pátku ve stejných časech. Kromě toho lze navštívit krátkodobé výstavy od úterý do neděle v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Zámecké sklepení ukrývá únikovou hru Odboj, která prověří vaši kuráž i bystrou hlavu. Tak neváhejte a vydejte se do Bystřice pod Hostýnem.
1: Ano, návštěva tamního zámku slibuje spoustu různorodých zážitků pro každého. Český rozhlas Zlín přeje, ať vás potěší. A s potěšením přivítám příště u mikrofonu také Jiřího Tomáše. Do té doby se mějte nádherně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme 7 minut po půl třetí a posloucháte Český rozhlas Zlín. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes anebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
2: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
1: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
2: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
2: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici anebo přes odpočívadlo.
3: Český rozhlas Zlín.

0: samotné láhve vyprávěj Líbáš jako Bůh. V těchto a mnoha dalších filmech a seriálech jste mohli vidět herečku Nelu Boudovou. A protože má v rukávu spousty veselých historek, sešli jsme se spolu u speciálního vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka během letní filmové školy v Uherském Hradišti a tam jsem ji vyspovídal. Jak celé setkání dopadlo, si můžete poslechnout i vy, a to v pondělí 28. září od 17 hodin. Na Nelu Boudovou i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 3:15 a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pro vás mám pozvánku k poslechu sportovní reportáže. Fotbaloví fanoušci v Česku asi netrpělivě vyhlíží večerní zápas reprezentace. Poprvé totiž povede španělský kouč Santidenia. Kapitánem ponechal Ladislava Krejčího, kterého uslyšíte za pár minut v našem vysílání.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Začíná nová éra české fotbalové reprezentace. Poprvé pod španělským trenérem Santin Denio vystoupí v Lize národů proti Chorvatsku. Kapitánem mužstva zůstává i nadále Ladislav Krejčí.
1: Rozhodl nový reprezentační trenér Santi Denia a všichni s ním souhlasili. Ladislav Krejčí ale přijel v pondělí z Wolverhamptonu na sraz s problémy s lýtkem.
2: Měl jsem nějaký přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Říkal teď reprezentační kapitán. Nejen jeho stav se bude ještě diskutovat s lékařským týmem. A rozhodnutí udělá Santi Denia až po rozmluvě s doktory. Večer zažije španělský trenér premiéru u českého národního týmu a podle Krejčího by měl dostat čas na práci u fotbalové reprezentace.
2: Ne všechno se dá změnit od prvního dne nebo od prvního srazu, od prvního zápasu. Tohle je proces na ne zápas, ne měsíc, ne rok, je to prostě dlouhodobá koncepce.
1: Pro dvouletku má Krejčí osobní i týmové cíle.
2: Postup na euro a moje vnitřně a jakoby fungování nás, aby jsme měli tvář, aby jsme byli jasně, když se podíváme na hřiště na naše zápasy, že jasně budeme vědět, jaký jsou naše principy.
1: Které by se měly týkat všech věcí souvisejících s reprezentací. Ta vstoupí do éry pod trenérem Deniou večer v Lize národů proti Chorvatsku. Hrát se bude od 8:45 v přímém přenosu radiožurnálu Sport a Radiožurnálu a se spolukomentátorem Pavlem Horvátem. Ze stadionu v pražském Edenu Mirko Vasič, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Den Zlínského kraje přinese omezení dopravy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Do brněnské zoo dnes dorazil nový samec tygra sumaterského. Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Dnes bude převážně slunečno s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu je tady Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Změny v dopravě přinese dnešní akce Den Zlínského kraje, která se koná v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Linka MHD číslo 38 nebude obsluhovat zastávky Zlín Střed, 20. ani Jana Antonína Bati. Náhradní trasa povede po ulici Gahurova a třídě Tomáše Bati a spoje budou zastavovat na zastávkách náměstí Práce a Antonínova. Z polikliniky se pak linka napojí na svůj standardní jízdní řád. Omezeno bude i parkování v areálu. Vzhledem odklízecím pracím počet červencovém požáru budovy 34 se také změní rozmístění některých částí programu. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Sedmiletý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. Pokračuje mluvčí zoo Jan Bedřich.
2: Je to samec, od kterého si právě slibujeme ideálně nová mláďata, nová tygřata, až teda dovezeme i nějakou další samici. Minimálně 2-3 dny bude určitě ten prostor návštěvnický zavřený, aby měl ten tygr opravdu klid. Pokud vše půjde tak, jak má, tak by tygr měl být návštěvníky viděn už počátkem příštího týdne.
0: Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše paradene. Kolegyně míchají. Pronikává.
3: Ano.
5: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
5: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
5: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté nastoupí premiérově do zápasu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka měl totiž teplotu. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
7: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
0: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20:45.
1: Počasí.
0: Během dneška očekávejte v našem regionu slunečno, poté polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme kolem 17 až 21 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až jižní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na hlavní silnici v Bošovicích na Vyškovsku se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Ze zpráv je to vše, teď pokračuje sobotní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Sobotním odpolednem vás stále provází Český rozhlas Zlín a Anna Randárová. Za malou chvíli se společně podíváme do Rožnova pod Radhoštěm, kde se stavební firma rozhodla k jednomu zajímavému gestu. Lidem ve městě nabídne guláš, koláče a frgály jako omluvu za rozkopané chodníky a silnici na Koryčanských pasekách. Podrobnosti už za okamžik. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm se po měsících stavebních prací mění v zelenější sídliště. Podél silnice přibývají nové záhony a stromy. Rekonstrukce ale nabrala zpoždění a místním to komplikuje život. Na tom, proč se stavba protáhla, se přitom radnice se stavební firmou neshodnou.
1: Pěšky jsme chodili, spadla jsem, zuby rozbila, žebra zlamala.
2: Kvítka, tam někdo alergicky může být, nebo něco, to mě nezajímá. Na posezení to není nic.
3: To, co tady rozdělali ten chodník, kdy nemocní lidi tady neměli kady sejít. Jo, a toto, jako bude to krásné, to jo, ale tady, kde dají ten sníh, když náhodou napadne.
4: Říkají místní, jejich kritiku poslouchat už třetím dnem zahradnice Eva, která osazuje záhony podél silnice na Koryčanských pasekách. Jak to tady bude vypadat?
5: Tady na celkové množství bude tak 6000 květin a nějaké stromy.
4: To, jak zahradnice Eva zasazuje trvalky do těch rozsáhlých ploch, které tady přikryly staveniště, teď pozorujeme s mluvčím města Petrou Graclíkovou.
6: My jsme ty stížnosti evidovali, protože jsme sami věděli o tom, že ta stavba neprobíhá podle našich představ. Ta stavební firma nepracovala tak, jak by měla, neplnila termíny. My jsme s něma několikrát jednali, potom jsme měli svolanou i schůzku opravdu

0: komplikovala kvůli velkému množství sítí, o kterých se nevědělo.
1: Náročné to bylo, protože jsme odkryvali věci, které samozřejmě jsme nečekali, které nebyly v projektové dokumentaci z důvodu toho, že nemohl samozřejmě nikdo vědět, co je pod zemí, takže jsme tam objevovali věci, které jsme potřebovali řešit, museli jsme to doprojektovávat za provozu, jo, takže ano, v tomhle ta stavba byla určitě náročná.
0: Za velké komplikace se chce teď firma místním omluvit. Na 2. října proto postaví na korčenských pasekách stánek a podle zástupkyni firmy Markéty Fričákové místním nabídne jako omluvu občerstvení.
2: Budou tam hot dogy, bude tam guláš, koláče se tam budou frgáli. Firma se chce omluvit lidem za komplikace způsobené zpožděním stavby.
0: A zatímco korčanské paseky už dostávají novou zeleň, na náměstí 1. máje si musí lidé ještě počkat. Stavba tam nabrala zpoždění asi 2 měsíce. Gabriela Hickel, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, písnička.

I v sobotu odpoledne pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín kulturní tipy. Ode dneška do 1. října bude k vidění výstava Vize 2026. Ta představí tvorbu 25 vystavujících různých generací, od dětí až po seniory. Výstava je vyvrcholením dvouleté práce vystavující v ateliéru CVD Art, který ve Zlíně působí již 8. rokem a vytváří prostor pro lidi, kteří prostřednictvím výtvarné tvorby objevují vlastní kreativitu, rozvíjejí svůj osobitý výtvarný projev a získávají odvahu svou tvorbu veřejně představit. Vernisáž k výstavě proběhne dnes v 16 hodin v Kongresovém centru Zlín. Ve Zlíně při 16. ročníku Dnezlínského kraje můžete zažít na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. V rámci hudebního programu na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polly Garant, Fleret se Zuzanou.

0: Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšit se můžete na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. Den Zlínského kraje se koná ve Zlínském baťovském areálu od 9 do 18 hodin. Vyrazit můžete taky do obce Salaš na Uherskohradišťku, a to na tradiční výstavu hub spojenou s ochutnávkou houbových specialit. Těšit se můžete na houbový guláš sekanou s houbami, polévky s houbami, bochánky, rohlíčky a jiné. Akce se koná na sportovním hřišti v Salaši do 18 hodin. Akce s názvem Noční pochod k Bagráku se dnes uskuteční v Kroměříži. Trasa povede ze Sokolského hřiště v Nerudově ulici, odkud se s baterkami a čelovkami skupina účastníků vydá k hrubému rybníku známému jako Bagrák v Kroměříži. Akce je v 19 hodin. A teď ještě pozvánka na neděli. Varhaní koncert v kostele svatého Bartoloměje v Napajedlích, na kterém vystoupí uznávaný varhaní virtuos Tomáš Ton, nabídne pestrý hudební program, který plně rozezní jedinečnou akustiku kostela. A to zítra ve 14 hodin. Kam o víkendu ještě můžete vyrazit ve Zlínském kraji, najdete i na našem webu zlín.rozhlas.cz.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Jak prožít aktivní a naplněný podzim života? To v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou na sebe prozradí uznávaná odbornice v české myslivosti Marie Gejdošová z Uherského Hradiště. Tato obdivuhodná dáma je i v penzi mimořádně aktivní a vše, do čeho se pustí, dělá s obrovskou láskou a nakažlivým životním optimismem. Poslechněte si premiéru rozhovoru. Uvedeme ji v pondělí 28. září v 15 hodin a 20 minut.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Zlín.

0: Sportovní zápasy i velké koncerty. Až pro 13 000 diváků. To všechno nabízí nová T-Arena na brněnském výstavišti. Hala za zhruba 6 miliard korun sice ještě není úplně hotová. Dnes a zítra se ale do ní dostanou první návštěvníci. S předstihem si arénu prošla i naše reportérka. Poslechněte si reportáž ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Pod tím poprsníkem se teď svítí růžově, je vlastně klubové patro.
2: Ukazuje průvodkyně novinářům centrální prostor. V interiérech i před halou toho zbývá dodělat ještě hodně.
3: Ta stavba vlastně finalizuje, takže víte, se dokončí venkovní úpravy.
2: Říká předseda představenstva té arény a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl, který za tuto stranu kandiduje v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Brno Komín.
3: Dokončují se skyboxy, instalují se sedačky, zkoušuje se zkrátka videotechnika, podlahy v jednotlivých sekcích, gastropointy. Těch dokončovacích prací je samozřejmě množství.
4: Děláme všechno pro to, aby se to za měsíc celá hala předala.
2: Potvrzuje vedoucí projektů stavební firmy, která halu buduje, Petr Slezáček, a dodává.
4: Pokračují práce až do půlky února podle podepsaných dodatků.
2: První velký šampionát se přitom v hale uskuteční od 4. do 8. prosince. Bude to mistrovství Evropy v házené žen. Nedokončenou halu si včera prohlédli i politici a partneři projektu.
5: Moc se těším na to, že se potkáme společně na nějaké konkrétní akci a já si myslím, že takový hlavní tahák bude utkání Komety se Spartou na začátku ledna. Myslím si, že to bude skutečně vyprodáno.
2: Řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Zástupci města, Jihomoravského kraje a Českého svazu ledního hokeje zároveň podepsali smlouvu o spolupráci při pořádání hokejových šampionátů. Mistrovství světa juniorů v roce 2030 nebo mistrovství světa mužů o rok později. Veřejnost se do haly podívá už dnes a zítra při komentovaných prohlídkách. Kapacita prohlídek je už vyčerpaná. Kdo se dovnitř nedostane, prohlédne si interiér prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách před halou, kde budou celý den koncerty a program pro rodiny. Po dokončení bude T-Arena sloužit i kultuře. V lednu tam vystoupí operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo v doprovodu Filharmonie Brno. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín,

0: Napajedla na Zlínsku se dnes na celý den proměnila ve středověké město, a to kvůli konání svatováclavských slavností. V ulicích potkáte historické postavy, řemeslníky, rytíře nebo sokolníky a na nádvoří nového kláštera můžete zažít pravý středověk, a to díky nejrůznějším vystoupením a divadelním scénkám. My se už za chvíli, dnes po druhé, spojíme s naší regionální stopařkou Petrou Sedláčkovou, která se na slavnosti vydala, aby zjistila, co má svatý Václav s Napajedly společného. Poslouchejte dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Napajedlích se dnes už po 26. konají svatováclavské slavnosti. Proč tato akce patří právě svatému Václavovi a jakou stopu má tento český patron v historii samotného města? To přímo v ulicích zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která je stále v Napajedlích a kterou teď vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne, Petro.
2: Krásné odpoledne z nádvoří nového kláštera. Napajedla se dnes na jeden den proměnila ve středověké kulisy a hlavní postavou je tady samozřejmě svatý Václav. Proč právě on a jak souvisí s historií města, na to se právě teď zeptám Miroslavy Havalové, umělecké vedoucí divadelního souboru Zdeňka Štěpánka, který se na organizaci slavnostní podílí. Přeji krásné odpoledne.
3: Také přeji všem posluchačům.
2: Začněme právě u svatého Václava. Proč si Napajedla pro své slavnosti vybrala právě jeho? Má k městu nějakou konkrétní vazbu? Je to pro mě takovým tajemstvím.
3: Když začnu úplně od začátku, tak vlastně nápad vznikl v historickém muzeu a vlastně tady byl takový klub, vlastně, co tu historii se snažili nastudovat, co vlastně Napajedla byli a takhle. A oni vlastně došli první s tím nápadem, když měl být svatý Václav jako státní svátek. A proč by teda nemohlo tady něco vzniknout právě na oslavu tady svatého Václava? No a oslavili vlastně divadelní soubor a on se toho hned chytl a vlastně, co je takovým charakteristickým pro ten středověk, je ohňový průvod. Takže vlastně úplně první ročník byl jenom ohňový průvod, jenom s kratičkým programem a tak toto za ty roky vlastně vyrostlo. A pokud je ta vazba na svatého Václava, tak vlastně v Napajedlí ho uvidíme hned dvakrát, a to na kostelních schodech, kde je jeho socha, a pak v kostele svatého Bartoloměje, kde je vitráž. Takže vlastně i naši předkové ho uctívali a my vlastně jenom navazujeme na to jejich uctívání.
2: To je moc hezké, že takhle se historie znovu vrátí k životu a že právě v Napajedlích žijete svatým Václavem teď na podzim. A letošní tématem slavností je bída a hojnost středověku. Když se řekne středověk, často si představíme hlavně rytíře, hrady a slavnostní hostiny, takové ty nekonečné, kde si opravdu naspu břicho až k prasknutí. Vy ale připomínáte také život těch obyčejných lidí, kteří se možná tak dobře neměli. Co by si návštěvník měl z letošních svatováclavských slavností odnést?
3: Je to hlavně to, že i ten prostý člověk může být opravdu bohatý tím, jak vlastně žije, jak vnímá ten svůj život, že vlastně i když je chudý, většinou se ještě rád rozdělí s těmi, co jsou ještě chudší. A ti bohatí by měli být spíš takovou oporou těch chudých. A v tom středověku vlastně díky těm chudým ten středověký hrad mohl vlastně fungovat, protože se starali o jídlo, o pití a vlastně o veškerý život na tom hradě.
2: Já na vás vidím, že o tom mluvíte s velkým zapálením, protože vy sama se na pořádání svatováclavských slavností podílíte už řadu let. Co je pro vás osobně na slavnostech nejdůležitější?
3: Nejdůležitější je to sdělovat lidem. A protože mám partu skvělých lidí kolem sebe, kteří kteří jsou prostě zapálení stejně jako já a předáváme vlastně kousek historie těm lidem, omlouvám se.
2: I to dojetí k tomu patří. To byla Miroslava Havalová, umělecká vedoucí divadelního spolku Zdeňka Štěpánka. Já vám moc děkuji za povídání a za procítění a vlastně celých svatováclavských slavností, které do toho vkládáte. No a protože je dnes v Napajedlích opravdu přítomný i samotný svatý Václav, ještě se ho také zeptám, proč vlastně do Napajedel přišel. Takže přijel a zdravím svatého Václava.
4: Já zdravím taky posluchače, tady svatý Václav. Zdravím vás z Napajedel a přijel jsem, protože je svátek svatého Václava a já jsem tady hrozně rád a užívám si to tady a je tady spousta lidí, je tady spousta programů. Nejvíc mě baví komunikace s lidma a přijeďte.
2: Svatý Václav si velmi rád hlídá to, co je jeho, takže svatováclavské slavnosti jsou opravdu oslavou jeho svátku a taky českého národa, mohla bych to tak říct. Vy nás ale ještě, Václave, pozvěte na dnešní večerní program, protože já už teď vím, že hlavním, řekněme takovým boomem celých oslav je svatováclavský průvod. V kolik hodin začíná, odkud vycházíte a co na návštěvníky čeká?
4: Takže svatováclavský průvod začíná v 19 hodin za klášterem a jde vlastně celým městem, náměstím přes radnici a vrací se zpátky sem za klášter a tady pak bude ještě večerní program, bude tady takové zhrnutí, vystoupení divadelního souboru Zdeňka Štěpánka a pak bude ještě ohňová show.
2: Tak já věřím, že spoustu lidí nalákala tady ta pozvánka a třeba i příslib toho, že si se svatým Václavem budou moct udělat nějakou tu fotku, video a hlavně si skvěle popovídat. To bylo pozvání na svatováclavské slavnosti přímo od knížete Václava. No a pokud ho chcete vidět na vlastní oči, vydejte se, ještě jednou zopakuju, na večerní průvod, který startuje na nádvoří nového kláštera v 19 hodin. Po návratu přijde na řadu divadlo a ohňová show. Pokračují ale také slavnosti po celý dnešní den. Kam se můžete vydat a na co se můžete těšit, najdete na webových stránkách kknapajedla.cz.
1: Petro, my děkujeme a užij si zbytek slavností. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

sobotu od 17. vám na pohovce Jožky Kubáníka terapeut Adam Schmidt poradí, jak zvládat soutěživost a najít v ní spíš motivaci než brzdu. A v neděli od 11. otevřeme s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem téma, které není slyšet, ale dokáže nás pěkně potrápit. Ticho a mlčení. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.

0: I v sobotu 26. září je pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín připravena hudební cukrárna kolegy Petra Uhříka. Pojďme si ji společně poslechnout.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Teď naskok do Británie, zajímat nás bude léto 1984, půjdeme za herečkou Tracy Ullman. Ta ale žije už hodně dlouho v Americe, kde ji lidé znají hlavně jako zábavnou, veselou ženu, má svoji vlastní show v televizi, řadí se mezi nejlepší komiky posledních několika dekád. Může se pochlubit mnoha různými cenami za tuto oblast zábavy, ale hlavně si pořád udržuje svoji diváckou základnu, v tom je zkrátka vynikající. Tracy Ullman nicméně nežije pouze filmem a televizí. V 80. letech vydala dvě úspěšná alba šansonů, založila si produkční společnost, která potom uvedla nové programy pro televizi HBO. K tomu má ještě internetovou firmu, která distribuuje šatstvo pro ženy nadměrných velikostí. Řekl bych, že u nás je tato dáma skoro neznámá. Když přejdu k muzice, asi to bude stejné, protože si nevzpomínám, že by někdy domácí rádia hrála hit, který vám teď pustím. Přitom na západ od nás, když půjdeme přesně 42 let zpátky, se hodně líbil.

0: Naše odpolední vysílání se chýlí ke konci. V celou se můžete těšit na aktuální zprávy, na které navážou Hvězdné návraty. Já se s vámi loučím a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Pohodovou sobotu vám přeje Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Město Luhačovice obnovilo historický vodojem Kamenná z roku 1948. Cigaretový kouř obsahuje až 7000 chemických látek. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. V noci a k ránu čekejte skoro jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 4 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Město Luhačovice ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Zlín obnovilo historický vodojem v lokalitě Malá Kamenná. Vodojem byl v roce 1948 vybudovaný jako součást vodovodního systému lázeňského města a sloužil ke shromažďování vody a zajištění stabilního tlaku v síti. Vodojem už neslouží svému původnímu účelu, úpravou ale prošla fasáda i okolí a přibyl tady také informační panel, který historii stavby připomíná. V Česku podle dat odborníků kouří více než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
3: Předpokládáme, že elektronické cigarety nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálií méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
2: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi tzv. Zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. A změny se dotknou také podpory na bydlení.
4: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
4: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
6: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
4: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
2: Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí. Informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí.
0: Počasí.
2: Během noci očekávejte převážně skoro jasno a později nebo k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 5 stupňů, na lokalitách s delším bezvětřím čekejte jen kolem 4 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta měla nehodu na Vizovické ulici ve Zlíně. Dále jeďte opatrně na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Brna. Stala se tam nehoda nákladního a osobního auta. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Patrik Rozehnal a sobotní hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
3: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
2: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
3: No a kde jsem to...
2: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
3: Já už to mám.
2: To jsem rád. Takže můžeme začít.
3: Tak ještě jednou, prosím.
2: Podívejte, nemáme moc času.
3: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
2: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
3: To ale blbost.
2: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
3: Rozumím.
2: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Hoš!
3: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
5: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
2: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
6: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
7: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
6: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
8: Tak já už napoju.
9: Vlázni, kam by si chodil?
8: Ty se tam přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
10: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
9: A co ti má máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
10: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
8: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
7: Ježišmarja, zrovna tady stála, jo?
8: Jídlo, je tam nějaký?
7: No jo, ano, tak co? Byl by tam turistický salámeček.
8: No a dál.
7: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
8: A je ty brev to něco teplýho chci.
7: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
8: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
7: No jo, jakým poprem jsme to podávali.
8: Přestaň to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský. Posaď se, mlčíš jak medák, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
10: No, o čem?
8: O čem? O čem? O čem?

0: jich 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No, bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
1: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
2: A máma?
1: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili. Ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
3: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
1: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
3: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky 2 věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
1: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
3: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
4: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
3: No proč pak?
4: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
3: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
4: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
3: No výborně. Poslední.
4: To si vezmi sváteční šaty.
3: Za prvé.
4: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit.
3: A uvidíš ten fofr.
4: Ty hambáři.
0: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
5: Už seš doma?
6: Tak co škola?
5: Normálně. A ty?
6: A byly už nějaký známky?
5: Ne. A ty?
6: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
5: Jo, měli.
6: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2a minus závorka 3b minus 5a závorka rovná se a plus b.
7: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky a to uděláš tak, že...
6: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
7: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
6: Hm, správně. Jak?
7: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus 1 a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
6: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
7: No, Kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat.

0: pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
1: No, vidíš. Vidíš, tady u té třívy žádný znamínko není.
0: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
1: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A no, co dál? Co s tím dál?
0: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
1: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
0: Ty mě.
1: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
2: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
3: Už abych šel.
4: No jo, máme nejvyšší čas.
0: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
4: Ano.
1: A vy taky někam jdete.
4: Jdeme na rodičovské sdružení.
1: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
4: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
1: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
0: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
1: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Jseš ty nějaký rodič?
0: Já jsem přítel školy.
2: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
5: Jiří, vy jste studoval, že?
6: Ano, i tak se to dá nazvat.
5: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
6: Ano.
5: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
6: Ano.
5: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
6: Ano.
5: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
6: No snad.
5: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
6: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
5: To jsme si všimli.
6: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhudíte? Zavařujete?
2: Co manželka nesní? Do lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žerovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirkova.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televize nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
4: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když se vlastně nic nestalo.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
4: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jedno.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
4: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
11: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a, obrazně řečeno, tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě, způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
12: Ne.
11: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
12: Nemám.
11: Aha. Čtete si?
12: Jo.
11: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
12: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
11: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
11: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
11: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
11: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
11: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
9: Já, jistě, samozřejmě.
12: Pro mě?
9: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu?
9: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
9: No a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
9: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
9: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala potom.
12: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Já!
13: Halo, ne, proberte se. No tak,
9: a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
13: To nejde.
12: Tak ne.
9: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
9: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
9: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
9: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, ne. Nekňůry a pojď sem, pejsánku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: Tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím
5: ne,
3: vás.
5: Nedělí
3: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak... Blbečo jede! Puste mě, pro Krista pána!
6: A nejeď! Nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátnik znečišťuje trávník!
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal, to
8: 15, 28 a dodatkové 27.
9: Do pr... Je to tu? Je to? No to není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první?
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
9: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Je, já mám radost. Je, já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: V 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi Zdivočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Soudruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupíš z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí být?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale ten tady je, já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi.
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
3: no.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí je respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě, dítě, zapomněla říct, že jsem diabetik. Tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst! Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu. A co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby. Ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Boříškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Po letních prázdninách přivítali divadelní a koncertní sály opět natěšené diváky a posluchače. Tento fakt zohledníme mimo jiné i v našem zářijovém souhrnu kulturního dění v kraji. O nové sezóně Městského divadla Zlín promluví umělecký šéf Patrik Lančarič, do Slováckého divadla v Uherském Hradišti nás pozve ředitelka Libuše Habartová a program 81. sezóny Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů představí ředitel Tomáš Gregůrek a dramaturg Tomáš Koutný. Poslechněte si v neděli 27. září po 17. hodině další vydání měsíčníku Na túře v kultuře s Pavlem Vackem.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Tasově na Hodonínsku otevřeli zrekonstruovaný obecní dům. Návštěvníci výstavy Hub v Salaši na Uherskohradišťsku budou moct o víkendu ochutnat i houbová jídla. O papírové oznámení o lednové valorizaci důchodů musí důchodci zažádat nejpozději do konce září. V noci a k ránu očekávejte skoro jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 4 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. V Tasově na Hodonínsku dnes otevřeli zrekonstruovaný obecní dům. Slavnost je součástí víkendových Václavských hodů. Budova, která dříve sloužila jako hospoda, prochází rekonstrukcí od začátku roku a v těchto dnech tady dělníci dokončují poslední práce. Součástí hodového programu bude také požehnání nového hasičského vozu, který obec pořídila ve spolupráci s Jihomoravským krajem. V Salaši na Uherskohradišťsku připravili tradiční výstavu Hub. Letošní suché počasí sice jejich růstu nepřeje. Organizátorům se přesto povedlo nazbírat asi 200 druhů hub. Výstava bude spojená s ochutnávkou houbových specialit, říká předsedkyně mykologického klubu Salaš Alena Filipková.
3: K ochutnání bude klasika houbový guláš, houbová sekaná, grilované brambory s houbami, dýňová kaše s houbami, houbové bochánky z kynutého těsta a houbové rohlíčky z listového těsta a pak tam budou dva druhy polévky.
1: Výstavu můžou zájemci navštívit dnes do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodu od ledna zbývá už jenom pár dní. Zájemci ji musí České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
4: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
5: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
4: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
4: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Sport. Čeští fotbalisté rozehrají proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru na české lavičce zažije večer španělský trenér Santi Denia. Ten může nasadit i nováčka v národním A týmu Lukáše Ambrose, rodáka z Dolního Němčí na Uhersko-Brodsku, hrajícího za bruselský Anderlecht. 22-letý ofenzivní hráč je nejmladším členem aktuálního kádru, který čekají i zápasy proti Anglii a Španělsku.
7: Pro mě všechny ty zápasy budou prostě ukázkou toho, jak na tom jsem, na čem se zlepšovat, co ještě třeba můžu vidět od ostatních hráčů a strašně se na to těším.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20:45.
2: Počasí.
1: Během noci očekávejte převážně skoro jasno, později nebo k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 5 stupňů, na lokalitách s delším bezvětřím čekejte jen kolem 4 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Nehoda 3 osobních aut může komplikovat provoz na Vizovické ulici ve Zlíně. Dále bourala 2 osobní auta na silnici 52 v úseku u Popovic. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu je to vše.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka. Dnes otevřeme téma, které nás někdy žene dopředu a jindy nás dokáže pěkně potrápit. Že vás už zajímá, o čem mluvím, po písničce vám to prozradím. Pohodlně se usaďte, začínáme. Příjemný poslech vám přeje Jožka Kubáník.
3: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou.

0: Dnes mě zaujal příběh pana Radka. Mám pocit, že se pořád s někým srovnávám, píše. V práci, doma, vlastně i mezi kamarády. Když se mi něco povede, hned se dívám, jestli jsem opravdu nejlepší, jestli mě někdo nepředběhl. A když uspěje někdo jiný, komu bych to měl přát, místo radosti cítím spíš tlak. Vím, že to není zdravé, ale neumím to vypnout. Dá se s tím něco dělat? Radku, děkuju za otevřenost. To, co popisujete, zažívá spousta lidí. Soutěživost je v nás často hluboce zakořeněná. A dnes se podíváme na to, kde se bere, kdy nám pomáhá a kdy už nám začíná škodit. A když jsem přemýšlel o lidech, kteří soutěžení zažili opravdu zblízka, vzpomněl jsem si na rozhovor s někdejším prezidentem soutěže Miss Miloslavem Zapletalem. Poslechněte si kousek.
1: Miss České republiky měla jedinečnost ve volné disciplíně, kdy dívky předváděly, co bylo jejich silnou stránkou. Kdo s tím nápadem přišel, vy?
2: Zřejmě já. Víte, já si to přesně nepamatuju, protože my jsme hodně komunikovali ty věci týmově s Jirkou Adamcem a s produkcí a tak. Takže tam někde v tom hnízdě těch organizátorů nebo realizátorů to vzniklo, což se nám, myslím, povedlo docela, protože to byla zajímavá disciplína. Dneska je to normální, že jsou ty talentové soutěže, no ale ve světových soutěžích Miss, nebo v některých zahraničních, to začali po nás opravdu dělat tu volnou disciplínu.
0: To byl Miloslav Zapletal a jeho vzpomínky na soutěž Miss, která byla plná soutěžení. A po písničce se pustíme do povídání o soutěživosti s terapeutem Adamem Schmidtem. Moc se na to těším.
3: Český rozhlas Zlín.
4: Nezvá.

0: Někdo ji miluje, jiný se jí spíš vyhýbá a je to soutěživost. Kde je její zdravá hranice a kdy už nám spíše škodí, o tom si dnes budu povídat s mým hostem, terapeutem Adamem Schmidtem. Ahoj, Adame.
1: Krásný den, večer, odpoledne, kdykoliv to posloucháte.
0: Jsi sám soutěživý?
1: Myslím, že to není úplně moje osobnostní výbava, bych tak jako si řekl. Ale určitě určitou míru soutěživosti v sobě mám a to myslím, že je v pořádku.
0: Co o nás potřeba soutěžení vlastně říká?
1: No tak my jsme vychováváni v nějakém jako výkonu, v nějakém jako vzorci toho, měl bys být lepší, měl bys se učit, měl bys tohle dokázat, měl bys nám tohle dokázat, sobě tohle dokázat, to už vlastně jedno, jak to nějak jako uchopíme, ale myslím si, že to je nějaký vzorec, který se transgeneračně přenáší a vlastně to ani jako nejde jinak vůči době, která se nějak jako posouvá k tomu výkonu, klade obrovský nároky a to mám pocit, že je ten prvopočátek té naší vlastní soutěživosti a touze potom být dobří.
0: A říkám si, mohli bychom fungovat i bez tohohle toho vzorce?
1: Já myslím, že když ty věci, teď to bude taky hodně teda neutrální soutěž, ale už cokoliv v životě je tam nějakým způsobem, zdravým způsobem, tak je to vlastně v pořádku, protože život jako je barevný a jako je potřeba mu dát jako příležitost projevit se v různých jako stránkách a přinášet jako různé nějaké jako možnosti a tak dále. Zároveň to je právě to, co potom činí to, o čem si povídáme, ať už je to cokoliv nějakým jako nezdravým způsobem a to je, kdy to začne být velká zátěž pro mě samotného, pro tebe, pro kohokoliv. A nebo to začne být nějaký takový jako rigidní ulpívání na jedný tý věci, skrze kterou potom nejsem schopnej vidět nic jiného. Takže ve chvíli, kdy mě bude moje soutěživost trošku posouvat v kariéře, ve vztazích, nějakým seberozvoji, tak je to fajn. Ve chvíli, kdy nebudu myslet na nic jiného, než abych měl lepšího psa, líp se vyspal, jel na lepší dovolenou, byl lepší, tak už to jako příliš zdravě nezní. Takže tam bych nějak vnímal tu hranici.
0: A jak poznáme, že už to překročilo tu hranici, že už je to problém?
1: Otázka, jak to poznáme, no myslím si, že to není taková ta jako jednoznačná věc, která tak jako pinkne a teď se tady ukáže růžový slon v obýváku, už je to špatně, ale že to je vlastně plíživě a myslím si, že je fajn si všímat i, ona třeba ta soutěživost je vlastně docela dobře viditelná i v nějaký jako výbavě, když budu sportovec, který bude zaměřený na to, že si běhá pro ten potlesk celý život, tak pravděpodobně ta stránka pro mě bude jako velmi, velmi silná a je fajn trošku třeba přemýšlet nad tím, že ve chvíli, kdy ale ten potlesk mít nebudu, co se potom stane. Takže nějak zase být reflektovaný sám k sobě, což reflektovaný sám k sobě bych možná přiložil nebo zjednodušil, tak opravdu jako všímavý, vnímavý, jako umět se zastavit, snažit se

0: ty věci dělat nějak jako vědomně. Neznamená to být jako guru, meditovat a všechno jako, jo, to samozřejmě nemyslím, ale jo, vlastně dělat ty věci nějak jako vědomně, vědět, proč se mi to nějak děje, jak se mi to děje, co s tím já potřebuju a tak dál.
1: Já jsem nikdy nesportoval, takže jsem nebyl v žádném klubu, který má trenéra, ale když to vidím ve filmech, když o tom čtu, tak to někdy vypadá, že ti trenéři právě tu soutěživost někdy až trochu agresivně podporují. Omlouvám se teď všem trenérům, kteří jsou motivační, ale vrátím se k těm, kteří na mě působí agresivně. Nedostává se hlava těch lidí, těch účastníků toho nebo těch sportovců úplně někam jinam, než by měla být?
0: No, myslím si, že cokoliv je nezdravé, tak podporuje ty nezdravé vzorce, takže když bude v roli trenéra nějaký jako opravdu ambiciozní člověk, který jako nemá moc sebereflexy, v tom sportu to často bývá, takže ti sportovci vyrůstají, že jo, to není jako začnu ten sport dělat v 18, ale když jsem dítě, budu sobě budovat pouze pocit, že si musím zasloužit nějakým obrovským výkonem, což mám pocit, že je ta velká past. Nějaký uznání, kdy moje hodnota je odvislá vlastně od toho, jestli vyhraju nebo ne, což je vlastně úplná blbost, že jo. Ale myslím si, že se v tom sportu vlastně nějak nevědomky jako buduje, anebo i vědomě často, tak je to samozřejmě velký průšvih. Takže trenérská činnost za mě je jako velmi zodpovědná disciplína a myslím si, že je tam jako nutná velká dávka sebereflexe. Jestli to tak je nebo není, to už jako si netroufám hodnotit. Ale je to jako velká zodpovědnost, protože to dítě se formuje.
2: A za chvíli budeme s terapeutem Adamem Schmidtem v povídání pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Na pohovce Jošky Kubáníka si dnes o tom, jak pracovat se soutěživostí a nenechat se jí ničit, povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: No a co teď s tím, když chci, aby moje dítě bylo vrcholovým hokejistou a jelo na olympiádu, jenomže ten trenér, ke kterému zrovna chodí, je agresivní, hecuje je takovým tím primitivním, tupým, hloupým způsobem a když nepodají ten výkon, jaký si představuje, tak je třeba potrestá. Co teď s tím?
2: No tak první bych si položil možná otázku, proč potřebuji, aby moje dítě bylo vrcholovým sportovcem a jelo na olympiádu.
1: Já si myslím, že skvěle bruslí a vždycky to uměl s pukem lépe než já.
2: To je fajn, ale v tu chvíli bych si troufl říct, že by bylo možná dobrý podporovat a nechat tím věcem trošku jako volný průběh, to znamená jako nechat to rozhodování taky na tom dítěti, který se nějak vyvíjí a zároveň už tady u toho se umět jako zastavit, jako jsou to moje ambice, které si promítám, protože to určitě nebude plodit nic zdravýho, budu to dítě přetěžovat, budu na něj klást obrovský nároky. Dítě bude vyrůstat v pocitu, že si musí zasloužit lásku svých rodičů tím, že vyhraje, stejně tak uznání trenéra tím, že vyhraje a jinak jako tam není vlastně nic dalšího, tak to mi připadá jako strašně těžký náklad do života. A k té druhé otázce, když teda tohle jsme si nějak pojmenovali, chceme to, jdeme za tím, dítě je extrémně talentovaný, chceme proměnit jeho potenciál, proč to neskusit, no tak já bych svoje dítě nějakému hulvátovi, který na něj jako hnusnej, nenechal nikdy, takže to už mám pocit, že já bych úplně zjednodušil možná to, že tak to je to úděl toho rodiče, to nějak umět jako rozpoznat, jo. Tak vůbec si neumím představit, za jakých okolností bych jako připustil, aby na moje dítě byl nějaký trenér opravdu jako hnusnej, zlej a motivoval ho tímhletím jako tvrdým způsobem.
1: No někdo řekne, jiný trenér není.
2: Pro mě by bylo na prvním místě duševní zdraví mýho dítěta.
1: Ještě jedna věc mě zaujala, ty jsi říkal, že je, a to s tou soutěživostí souvisí, že je dobré nechat dítě, ať si samo taky rozhoduje. Já uslyším spoustu rodičů, jak říkají, no jo, já kdybych nechal dítě, ať se rozhoduje samo, tak bude pořád jenom ležet a hrát si s mobilem. Jak z toho ven?
2: Rozumím tomu. A myslím si, že určitá míra podpory těch rodičů a nějaká jako dobrá motivace a podpora toho jako rozvoje, té všestrannosti a taky dát tomu dítěti jako ochutnávat ty věci, aby si právě mohlo třeba případně v něčem najít, je jako důležitá. Takže no, není to jednoduchý úkol hledat ten balanc mezi tím, hele, ty si řekl, že chceš chodit na tenis, tak to nejde jako po dvou lekcích říct, že tam už nepůjdeš, tady prostě máš zaplacený půl rok. Pokud se tam neděje nic, co by bylo za hranou, a je to o tom, že nechceš, no tak to se mi taky často spoustu věcí nechce. Takže mám pocit, že je jako vlastně fajn umět nastavit nějakou hranici, že je vlastně dobrý tím věcem taky dát jako příležitost, ale zase se asi dá je volit jako vlastně různý způsoby.
1: Ale ono to možná taky někdy chce po těch rodičích, aby se taky zapojili, aby jenom nepozorovali dítě, jak chodí nebo nechodí do tenisu, ale aby taky třeba vzali raketu a šli si s ním zapinkat. Chápu, někdy to může být těžké, protože mají spoustu práce, mají myšlenky úplně někde jinde, nicméně tahle ta motivace může být cesta, že jo?
2: Určitě. Pro dítě je prostě jediným nejdůležitějším vzorem táta, máma nebo jiná pečující osoba, jo. Musí být máma, táta vždycky nutně. Ta role je v tomhle nějak jako zodpovědná, no. Myslím si, že taková ta velká past často je v tom, že něco chci a teď to jenom jako verbálně přikážu, bez toho aniž bych jako se třeba s tím dítětem jako pobavil o tom, jako co je zatím, proč tam nechce, jo. Tak se můžeme bavit o tom, že líní jsme někdy všichni, co by nějak potřeboval k tomu, aby ta motivace jako byla větší, ty věci trošku jako dělat, jo? Nebo jestli je to opravdu ty konkrétní činnosti, která ho nějak nebaví, nebo bolí, nebo otravuje. Možná dávat příležitost k nějaký diskuzi.
0: A po písničce se k povídání s terapeutem Adamem Schmidtem zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Terapeut Adam Schmidt, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jošky Kubáníka povídám o tom, jak se nenechat ničit přílišnou soutěživostí.
1: Ono to s tou soutěživostí taky souvisí, co když nedokážu mít radost z vlastního úspěchu, protože se hned dívám, kdo je na tom líp. Jak se z tohohle toho nastavení dostat?
2: No to se nestane ze dne na den, že jo? To je právě nějaký mechanismus, který se buduje tím, že se posouvá ta hranice toho, kdy opravdu už jsem za nějakou hranou toho, kdy je to nějak něco, co mě motivuje, že ne k výkonu, kdy je to jako něco, co mi nějak prospívá, jo? To je taková jako hezká alegorie jako s ohněm, kdy ten oheň slouží, hřeje mě, pomáhá mi. A kdy už to prostě je spoušť všude kolem, pálí to, nejde to nějak jako těžce to jde uhasit. A vlastně jako přesně to, co ty si popsal, to je nějaký jako porovnávání, neschopnost se radovat z toho úspěchu, ale už při tom, kdy probíhám tou cílovou páskou, jako první přemýšlím, co udělám dalšího, protože vím, že ta radost bude trvat 5 minut. To není dobře. Myslím si, že je velmi důležitý učit děti, naše děti nebo nás lidi se potkávat i s nějakou jako prohrou, že přece můžu mít radost z toho, že vyhraje kolega a nemusí to nutně znamenat, že já v tu chvíli nemám jako člověk bez žádnou hodnotu. Můžu umět přát úspěch, o to více potom radovat ze vlastního úspěchu.
1: Řekla jsi slovo hodnota. Může být soutěživost i způsob, jak si zvyšujeme vlastní hodnotu, vlastní důležitost?
2: Bych řekl, že to vždycky, když mluvíme o těch určitých tématech, jako co s čím souvisí a podobně, tak bych klidně řekl, soutěživost dost rovná se hodnota, jo? To je fakt jako něco, co mě nějak vlastně jako určuje. Hledám tu pochvalu, hledám to ocenění. Že to ocenění znamená jsi dostatečný, jako máš tu hodnotu. A to je to, po čem vlastně všichni nějak prahneme, což je nějaký jako vnější potvrzení toho světa a těch lidí kolem mě, že jsme důležití a každý k tomu jdeme nějakým jiným způsobem. A tohle je určitě jeden z nich. Já budu ten sportovec, ten výjimečný. A já bych uvedl možná také jeden příklad z praxe velmi jako úspěšného sportovce. Já o tom můžu mluvit anonymizovaně, ale mám svolení o tom vždycky mluvit, takže který běhal pro ten potlesk. Jo, běhal celý život pro ten potlesk a v terapii pak jako si pokládal ty otázky, ten potlesk tam jednou nebude, nebo když tam není dostatečný, co se mnou vlastně děje. Ten potlesk nebyl ten potlesk těch jako diváků, ale vlastně se nějak ukázalo, že to byl ten potlesk těch rodičů, co bylo to podstatné. Takže ono je jako velmi důležitý se taky vracet k tomu, jo, to je to, o čem jsem mluvil, jako když ve mně budou rodiče budovat pocit, že si musím ty věci zasloužit, tak je to jejich uznání, který je zatím celý ten život, který hledám. A já ho nedostávám, že jo? Protože oni nevědí, že já ho potřebuju od nich třeba. Nebo jsou, mi ho nejsou schopný dát. A to je to, co posouvá tu hranici. Tak když udělám tohle, pak ho dostanu. Když vyhraju tohle, pak ho dostanu. A ono se to vlastně neděje, takže je to tak zase opět jako nějaký začarovaný kruh, bludný kruh.
1: Jak z něj ven?
2: No tak tady bych se asi troufl říct, že by byl asi nadlidský úkol chtít po sobě sám tohle nějak uvidět, tak si myslím, že pomocí terapie, no, nějak vnímat to, že porozumět tomu mechanismu, co se vlastně děje a pochopit, že moje hodnota se opravdu neodráží na tom, jestli mě pochválí máma s tátou nebo ne, když je to samozřejmě něco, co jí zásadně ovlivňuje po celý život. Umět vnímat ty další věci, kterých můžu být dobrý táta, můžu být dobrý kámoš, můžu být dobrý sourozenec, můžu být dobrý partner a nemusím být nejlepší sportovec, ale můžu být dobrý. Stačí být dost dobrý. Nemusíme být nejlepší.
1: A co když vím, že ta moje sebehodnota není vysoká? Co když i vím, z čeho to pramení, ale pořád mám tu potřebu toho soutěžení?
2: No, tak ale už je to nějak jako pojmenovaný, už vlastně vím, že je to nějaký mechanismus, který vím, proč dělám. A to tomu samozřejmě, abych s tím byl schopný něco udělat, taky pomáhá. A zároveň je taky v tom fajn být jako laskavej si k sobě a ne nutně po sobě chtít, že teď přestanu závodit, a protože je to pro mě toxický, protože to souvisí s mojí sebehodnotou, jako to tak nemusí být, samozřejmě tam vstupuje to, že třeba dělám něco, co mám taky jako hodně moc rád, ale abych si mohl budovat zdravý vztah k tomu, co dělám, tak je velmi nutný jako vědět proč. Dlouhodobá terapie.
1: A může někdy to uvědomění, že vím, po jakém potlesku toužím, od koho toužím, může tohleto začít tu soutěživost, která mě třeba může i omezovat, rozpouštět?
2: Určitě. Protože když něčemu porozumím, tak v tom je vlastně nějaký určitá jako úleva, protože já nějak už vím, že to není jako o mně, že to není to, že musím vyhrávat, abych byl hodnotný člověk, ale rozumím tomu, že jsem prostě třeba traumatizovaný z dětství, kdy fakt moje hodnota stála na tom, jestli jako rodiče řekli dobrý a přišli na zápas a trenér řekl jde dobrý, jo, tak což je potom fajn možná i nějak racionálně jako vnímat, že jo, tu rovinu toho, že to přece úplná blbost, jo, že já jsem v životě mnohem víc a můžu být mnohem víc na mnohem víc jako frontách, který mě nějak utváří, že jsem třeba hodnotný taky tím, že jsem fajn člověk a podobně a že opravdu nemusím si svoji hodnotu zasloužit pouze tím, že po každý vyhraju, což zároveň vlastně není jako možný, jo, takže to je těžký nárok sám na sebe.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: O tom, jak ze soutěžení udělat spojence místo nepřítele, si dnes na Pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutem Adamem Schmidtem.
1: Jak se soutěživost projevuje ve vztazích? Může je narušovat?
2: Určitě může narušovat. Tak musí představit jako nějaký boj dvou lidí, kteří třeba se dělali takovou hezkou párovou terapii. Tak na ní teď myslím, kdy je vlastně z nějakého důvodu hodně těžký jako ustoupit, dívat se na potřeby toho druhého člověka, nějak mu víc stříc, nějak si dovolit v tom, jako nemusím vyhrát, že to není jako o tom, má to vítěze a prohraného, já bojuju o to, abych neprohrál, ale že se můžeme třeba domluvit, anebo že můžeme oba doběhnout stejně.
1: Takže jinými slovy, když mám potřebu soutěžit ve vztahu, tak je tam zase ten zakopaný pes třeba z dětství nebo zakopaný pes v něčem, že toužím po uznání a potom vítězství.
2: Ten mechanismus je furt jako stejný. Mm-hmm. Já bych jako nerad, aby jsme si řekli, je to jenom touha po uznání, že do toho vstupuje mnohem víc věcí, ovlivňuje nás mnohem víc věcí v životě. Ale jedna z těch věcí, které terapie ukazuje, jakože se za soutěživostí nějakou nezdravou jsou, tak určitě je nějaká touha po uznání velmi často. Takhle bych to jakoby řekl. No a pokud se mi to promítne do vztahu, tak pravděpodobně to není jenom v tom vztahu, ale mám to jako všude možně, jo. Takže ono je pak jako fajn to nějak jako vnímat.
1: Co když jeden partner je soutěživý a druhý není vůbec? Může to fungovat?
2: Asi taky může, tak pokud jsou v tom oba spokojení, tak může. To jako může fungovat mnoho věcí. Za mě je podstatný to, aby v tom těm partnerům anebo těm dvou lidem, který v tom spolu nějak jsou, jakýmkoliv vztahu, otec, dítě, sourozenci, přátelé, partneři, bylo vlastně do.
1: No a co když ten jeden je natolik soutěživý, že má potřebu vždycky třeba vyhrát hádku, vždycky mít poslední slovo a druhý soutěživý není, je mu to úplně jedno, ale tím klidem toho prvního rozčílí, protože on přece potřebuje uznat, že vyhrál a ten mlčí sedí, prosím, tady máš,
2: no.
1: Tak co teď?
2: To otázka, co je vlastně v tu chvíli nějak jako cílem, no, mě jako přijde. Tak tohle to popisuješ. Mi připadá něco, co se jako neděje úplně zřídka. Každý má taky nějakou asi jako osobnostní výbavu v tu chvíli. Já bych to fakt vrátil k tomu umět držet tu zodpovědnost za nějaké chování tam, kde je. Já jako určitě nejsem povinný někomu sytit pocit jeho jako soutěživosti. Jo. A pokud ten druhý člověk to není schopný nějak jako přijmout, tak bude mít patrně ve vztazích velký problém. A já bych teda všem doporučoval, hodně doporučoval, aby jednali tak, jak jim je to jako příjemný. Když jako budu chtít žít s někým, budu vědět, že je to pro mě naprosto skvělý člověk, miluju ho, je mi s ním fajn a má tohle, no tak jako bylo by fajn, kdyby se s ním o tom dalo aspoň mluvit v nějakých lepších chvílích, ale asi ve chvíli hádky můžu jako ustoupit nebo se nechat být, když je mi to jedno. To je vlastně asi jako jedno, ale nějaká ochota se o těch věcech jako bavit. Mm-hmm. Ale to, co bych jako vypích, je, že nejsme povinni komukoliv cítit nějaký jeho potřeby. Já mu to můžu nějak odzrcadlit, nějak ho v tom pochopit, říct, ale já chápu, že jako ty chceš bojovat, ale já prostě bojovat nechci. A je to vlastně fakt nepříjemný.
1: A uvidíme, co se potom stane.
2: No, uvidíme, no.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutem Adamem Schmidtem pokračovat.
3: Na Pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem a jeho hosty.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jošky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutem Adamem Schmidtem povídám o zdravém vztahu k soutěžení. Může soutěživost vést k vyhoření?
1: Jasně. Řekl, že stejně jako pícha předchází pád, kde to bylo v nějaký pohádce, nesmrtelná.
0: Mnoha.
1: Tak soutěživost předchází vyhoření. Já mám pocit, že to je už jenom to, že se mi to jako velmi často děje v nějaký oblasti mýho života, tak je to tak jako těžká zátěž a těžký fokus na něco, co jako už předurčuje, že to začne hořet. A zároveň je to jako náročný tohle jako ustát, neustále žít v pocitu, že jako musím, takže jako ano.
0: Jakou roli v soutěžení hrají sociální sítě, kdy se neustále porovnáváme s ostatními, protože máme pocit, že oni jsou mnohem úspěšnější, bohatší, slavnější a teď si dosaďme, co chceme.
1: Dost velkou. Zároveň ta zodpovědnost je vždycky jakoby naše. Jo. Ono ty věci, technologie a všechno ten okolní svět, který nějak se kolem nás mění, spoustu věcí utváří možná až do takové míry, že skrze to nejsme schopní už vlastně takový jako reflexe těch jako té podstaty, ale zároveň já bych to zodpovědnost vždycky nechal nám. Já mám jako možnost, takže teď o tom mluvím, jo, určitě nejsem jediný ani poslední. A já vždycky můžu být ten, který jako v tom řekne, ale tohle je nějaká iluze, to mě nebude jako určovat.
0: Dá se naučit mít radost i z úspěchu druhých?
1: Já si myslím, že se to dá naučit, když mám dostatečný pocit právě toho, že úspěch druhých neznamená můj neúspěch a neznamená moje selhání a moji jako nehodnotu. Nenaráží na hodnotu mě jako samotný.
0: Takže když si to k sobě nepřipustím, že se to týká mě, tak proč ne?
1: Když budu dostatečně reflektovaný člověk na to, abych opravdu byl kriticky schopný zhodnotit, že tobě se něco hezkýho povede a já se z toho můžu ponaučit, můžu se tím inspirovat, můžu se s tebou z toho těšit a nemusím s tebou bojovat, tak je to fajn. A zároveň je úplně v pořádku, že nám tam myšlenky běhají, že jsou nějaký zažitý vzorce, tak být zase na sebe jako v tomhle tom hodní, že někdy ta závist prostě tam skočí, je to v pořádku, je to v pohodě.
0: Závist, to bude téma, o tom si ještě jednou popovíme.
1: No, ono to na to tak hezky nasedá, aby se mohli příště.
0: Co bys poradil někomu, kdo má pocit, že nikdy není dost dobrý, protože se pořád s někým srovnává a s někým soutěží?
1: Neporadil bych mu, ale řekl bych mu, jsi dost dobrý, dobrá, tak jak jsi. Porovnávání se s ostatními je past, protože naše vidění ostatních lidí je velmi subjektivní, to je ovlivněný nějakou jako iluzí, my nevíme jako spoustu věcí, které za tím člověkem jsou, je to fakt nějaká jako velmi, velmi, velmi subjektivní věc, kterou nějak jako vnímáme a no já bych řekl, že jako jsi dost, tak jak jsi.
0: Takže milí naši posluchači, všichni jste dobří takoví, jací jste.
1: Ano.
0: Dnes jsme si povídali o tématu, které nás často žene dopředu, ale někdy nás dokáže i pěkně vyčerpat, a to je soutěživost. Povídal jsem si o něm s terapeutem Adamem Schmidtem. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dnes jsme si na pohovce Jošky Kubáníka povídali o soutěžení, o tom, kdy nás posouvá a kdy nás naopak brzdí, a příště se podíváme na něco dalšího, co často řešíme. Když mi o tom napíšete na adresu napohovce@rozhlas.cz, rád vám pomůžu. A těším se na setkání zase za týden. Do té doby buďte zdraví a mějte dušu v péří. Přeje vám to Joška Kubáník.
2: Český rozhlas Zlín.

0: začne říct.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Lidé v Kroměříži rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu. Na festivalu Serial Killer dnes uvede minisérii Česká televize. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. V noci a k ránu čekejte skoro jasno s mlhami a s nejnižšími se teplotami kolem 4 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Celkem 2 miliony korun uvolní město Kroměříž na realizaci projektů, které získaly nejvíce hlasů v rámci participativního rozpočtu. Lidé se formou hlasování podílí na podobě veřejného prostoru. Letos se zapojilo celkem 1386 respondentů. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Vítězný návrh počítá s pořízením nových mobilních stánků na tržnici ve Vejvanovského ulici, které by vylepšily dosavadní nevzhledné prostranství. Druhý projekt se týká obnovy stávajícího hřiště v Trávníku. Třetím projektem je vybudování nového multigolfového hřiště na lokalitě Šlajza.
2: Realizaci vítězných projektů město plánuje na rok 2027. Festival televizní tvorby Serial Killer dnes ve 20 hodin nabídne další premiéru. Česká televize představí skutečný příběh o manipulativním vztahu mezi malým chlapcem a oddílovým vedoucím. Miniserie Kamarád se snaží poukázat na téma zneužití důvěry a ochrany dětí, vysvětluje dramaturgyně festivalu Táňa Zabloudilová.
4: Je to opravdu příběh, který ukazuje, jak snadné je zmanipulovat někoho, jak někdy společnost opravdu nedokáže přečíst případy, kdy se opravdu někdo dopouští nějakého jako nejenom manipulace, ale i násilí na dětech a není schopná to rozpoznat, vůbec se k tomu postavit nějakým způsobem, které by to dítě netraumatizovalo.
2: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej tzv. First Minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře, přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko. Tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
2: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Lidé mají na případnou změnu zdravotní pojišťovny čas už jen do konce měsíce. K nové pojišťovně se můžou přihlásit online nebo osobně na pobočce. Klienty se pak stanou k 1. lednu. Lidi přecházejí třeba kvůli různým benefitům u jednotlivých společností. Vždy by si měli ověřit, jestli mají jejich lékaři s novou pojišťovnou smlouvu.
1: Počasí.
2: V noci očekávejte převážně skoro jasno, později nebo k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 5 stupňů, při bezvětří čekejte jen kolem 4 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v Brně na kruhovém objezdu na Okružní ulici. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše. Slovo má teď Květa Navrátilová. Začíná Blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Moravěnku a polku Vladimíra Fefra, kapelo Polku hraj. Já věřím, že se vám líbila tato polka a že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Andrea, na Slovensku slaví Edita. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu vám ještě telefon 726 46 52 00 a teď už písnička Jiří Tesařík, Pavel Karlík, Zachovaj srdénku a Legruti.

0: dozněl nám krásný valčík Jiřího Tesaříka Pavla Karlíka. Zachovají v srdénku, Legrůti dohráli a pojďme přivítat. Dovolal se k nám pan Vilém z Pitína. Dobrý podvečer vás, vítám.
1: Ano, děkuji, Květuško, zdravím Český rozhlas Brno a Zlín vás, Květuško, z Bukového mistra. Nevím, jestli tam máte Elišku nebo Alenku, nevím, no. A všechny posluchače, dnes má narozeninový den paní Maruška Uhrová z Dolního Němčí, která slaví půlkulaté narozeniny. Štěstí, zdraví, boží požehnání, to vám přejí paní Uhrová Hochmanovi z Pitína, Květinka a Vilém. Zdravíme vašeho syna Broňka a přejem pěknou oslavu. Písničku posílám manželům Hlávkovým do Miroslaví, manželům Koktavým do Nivnice, Maruce Žemlové děkujem za telefonát, manželce Květnice poslední do starého Hrozenkova, našemu švagrovi a jeho rodince, panu Džuržovi a

0: jenom naše, oni jsou vaše, protože všichni ti skladatelé, kteří to píšou, ty písničky, tak je píší pro vás vlastně. A to je přece krásné.
1: Ano, tak to uděláme půl na půl. A
0: dobře. Tak, pane Viléme, já vám přeji pěkný večer a ať se vám daří. Ano, nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Tak a teď už si poslechneme paní Jitku Bursíkovou a prosím, halo, halo.
2: Ano, dobrý večer, dobrý podvečer. Paní Květy, já bych vás ráda požádala o zahrání písničky mé dceři Barborce Mokrý a mému manželovi Radkovi Bursíkovýmu k jejím narozeninám, a které slaví dneska. Celého srdce přejou obě babičky, babička z Bursíková z Konic, babička Měřínská, a celá rodina se připojuje, bratr Štěpán a Radek a taťka. Celého srdce jim přejeme, ať jsou zdraví a šťastný celý život. A společnosti, který dneska slaví, tak jim přeju, ať dobře slaví. A hlavně, ať jsou všichni šťastní a zdraví a ať se máme rádi a hodně zdraví.
0: Ať je nám prostě dobře.
2: A ještě dodatečně, teď je Marince z Nového Saldorfa Svobodový, dodatečně k svátku a hodně zdraví a máme vás moc všichni rádi. Moc krát vám děkujeme a přeju krásný podvečer.
0: Ano, děkujeme, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Tak a dáme písničku, přátelé. Tak je to, bude nám hrát Zdounečanka, Přes dědinku, František Kohoutek, Antonín Ryza a jdeme na to.
3: Český rozhlas Zlín.

0: písnička nám dohrála a já vítám ve vysílání Jarouška Wolfa z Otnic.
1: Já vám přeju hezký podvečer, paní Květuško, i Alence přeji krásný
0: večer. Ano, děkujeme.

0: A dnes bych měl takové jedno přání. V pondělí má svátek Václav.
1: Ano.
0: Tak bych chtěl poslat písničku do Zlína mému tolik oblíbenému hudebnímu skladateli Václavu Maňasovi mladšímu.
1: Ano, ano.
0: Přeji mu hodně zdraví, štěstí a hodně
1: nápadů na písničky.
0: Nápadů, no.
1: No.
0: A tady ještě spoustu krásných písniček, takových těch, jak bych to řekl, lehce zapamatovatelných, jako nic složitýho, jako aby to bylo takový jednoduché, aby se to dobře zpívalo, aby prostě to bylo...
1: A pamatovalo, ano.
0: Ano. Takže tomu přeju a přeju taky všem ostatním Václavům, kteří se pohybují jakoby v Dechovkách nebo v Lidovkách a co jim daří, no.
1: Ano, tak perfektní, takže jste si tak pěkně vzpomněl.
0: A taky bych chtěl pozdravit všechny posluchače, kteří poslouchají tento krásný pořad a chtěl bych také srdečně pozdravit Ivanku Slabákovou, no, která se nám vrátila už, tak to jsou velice šťastné.
1: No vidíte, tak, a já jsem vám říkala, že tak, to tak bude.
0: Tak věřím tomu, že se třeba příští rok na nějakém festivalu, který ona bude moderovat, tak se možná příští rok potkáme někde.
1: Určitě.
0: Budu se na to moc těšit, no. Protože
1: no jasně.
0: Ivanku už jsem dlouho neviděl.
1: No ale můžete se podívat, jestli tak můžete přes webovou kameru, že ano?
0: Ano,
1: no, když vysílá.
0: To se dívám, no, to
1: no,
0: se dívám
1: vidíte.
0: Na všechny ty moderátory.
1: Ano, ano. Tak, Jarošku, je to vše?
0: Ano, je to vše a vám přeju ještě jednou brzké uzdravení.
1: No moc děkuji, ano, já si toho vážím.
0: A co nejméně bolesti vám přeju.
1: No děkuji.
0: Protože když někdo spadne...
1: Neprozrazujte to.
0: No, takhle.
1: Neprozrazujte to. No zkrátka jsem byla nešikovná, no. Tak to je. Tak jo, tak Jarošku, mějte se, ať se vám daří.
0: Mějte se.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Tak a pojďme na písničku, kterou tady máme. Když jsem byla u maměnky, Lidová, Jarmila Šuláková a Broln.

0: No, dozněla krásná písnička lidová. Jarmila Šuláková dospívala. No a pojďme, přátelé, na vaše e-maily, které tady mám, a budeme přát milované mamince, paní Jiřince Nezdařilové, k jejímu velkému životnímu jubileu, krásným 95 rokům, z celého srdce, hodně zdraví, veselou mysl a hlavně velký, a teď nevím, co, to tady není dopsáno, děkuji za lásku, kterou rozdává maminka kolem sebe, přeje Eva s rodinou. Tak snad to bylo trošku srozumitelné. No a pojďme ještě na jedno přání. Dobrý den, vážená redakce. Prosím o písničku pro váženou paní Marii Nečasovou k jejím kulatým dnešním narozeninám. Maruško, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a nožky, ať tě poslouchají. Těším se na další setkání v Hodonínských lázních, kde jsme se před 10 lety seznámili. Písnička a přání letí do Jedovnic u Brna od paní Jany Osičkové a jejího manžela. Milá redakce, děkuji a přeji celému rádiu do dalších 102 let, ať se daří. Tak my děkujeme a hrajeme písničku, posíláme. Naše dědinečka Stanislav Orechovský a Dambořanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Ano, přátelé, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a pojďme se věnovat vašim e-mailům. Dobrý večer, dnes má naše maminka narozeniny a je to paní Marie Uhorová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Miroslav s rodinou, syn Broněk, syn Radek s rodinou a celá rodina Zapletalova a přání se připojují i neteře Petra a Martina s rodinami z Anglie. Tak to bylo jedno přání. Já tady pro paní Uhorovou mám ještě jedno přání z Dolního Němčí. V tomto znění tedy přání zní takto. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Miroslav s rodinou, syn Broněk, syn Radek s rodinou, švagrová Jiřina s rodinou, rodina Uhorova a rodina Zapletalova. Takže bylo to skoro stejné, ale přece jenom to trochu jiné bylo. Tak, přátelé, pojďme na další písničku. Měl jsem já frajárku Vladimír Hnátek a Bojané.

vážení a milí, pojďme na další písničku, kterou tady máme nachystánu, neboť je to tak trošku i na přání, když to tak bude, a abychom zahráli pana Zimu, byla tu prosba, tak já jsem samozřejmě vyhovím a bude nám zpívat Josef Zima a bude to známá polka Bílý kvíteček.

písnička známá dozněla, doufám, že jste třeba zanotovali a pojďme teď tady, máme tady vzpomínku. 26. září 2024 měl rozloučení pan Lubomír Kosík z Brna Králova pole. Byl to svobodný mládenec, bydlel u rodičů s bratranci, prožil s nimi pěkné dětství a jezdíval také do Uherského Ostrohu za rodinou a za stařečkem. Mají tam samozřejmě rodinné hroby. Měl také 92 letou maminku a staletou babičku. Ano, byla rozená Kubínová, narodila se na Kořenci a vzpomíná bratr s rodinami Švagrová, Marie a rodina a Honzík. Tak pojďme na další písničku, která je připravena v Mladých Vinohradech. Pánové, nebo Konečný, Josef Konečný napsal a pojďme si poslechnout Lácaranku.

0: dozněl nám Valčík v Mladých Vinohradech, dohrála nám Láca Ranka. No a přátelé, my půjdeme na další písničku a bude to lidová Svic mi jasný měsíčku. Otextoval, ne to, tady textař není, ale je to lidová a bude nám zpívat Anton Gajdoš a mužská pěvecká skupina a hraje ludová hudba Miroslava Dudíka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, Anton Gajdoš a mužská pěvecká skupina nám dospívali, ludová hudba Miroslava Dudíka dohrála. No a my se budeme věnovat, tady přišly nám e-maily, tak pojďme si je předat. Tak dobrý večer, paní Navrátilová, moc vás zdravím a prosila bych poslat písničku Tam nahoru k obláčkům pro naši bývalou kolegyni a kamarádku paní Teresku Odehnalovou z Černé Hory, která nás opustila 4. července 2026 a dnes by se dožila 80 roků. Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte. Alena z Bystrce, z Brna. Tak samozřejmě určitě písničku pošleme, která to bude. Bude to taková veselá, ale já si myslím, že i v tomto případě máme vzpomínat vesele. Co říkáte, přátelé? Malá hospůdečka Vladimír Pfeffer a Tu Faranka ze Šakvic.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: A máme tady další e-mail, pojďme na něj. Prosím o pěknou písničku pro manžele po Švecovi do Lipové u Slavičína, jen tak pro radost, ať se také ozvou. Sedím na dvoře, tak poslouchám, dlouho se neozvali a děkuji za písničku. A tento e-mail poslal pan Jaroslav Čech, kterého zdravíme. Ať se vám dobře sedí. No ale přátelé, my tady ještě nám, vidím, že se nám tady rozblikalo, tak pojďme, vezmeme ještě telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Blahopřání.
1: Dobrý večer. Paní Květuško, já bych chtěla popřát moje Václavu strašně moc, tak panu Václavu Vrbíkovi k svátku svatým Václavovi.
0: Ano.
1: Tak bych mu chtěla nechat zahrát a pěknou písničku, protože bude strašně moc, tak povdám, zkusím to a...
0: A ještě mi řekněte to druhé příjmení, panu Václavu.
1: Vrbíkovi.
0: Jak prosím?
1: Vrbíkovi, sousedovi.
0: No dobře, my ho neznáme, tak potřebujeme vědět jenom, kdo to je, aby vědělo okolí. Ono totiž, vy tam máte puštěné to rádiečko a ono to tak, jak si nám bere, tam trošku tu srozumitelnost.
1: Jo, já Klinko a Sobulky, Josefka, tak je sousedka, tak chci mu popřát, bude Václava, tak bude jich strašně moc, říkám, tak všetky.
0: Ne, ano, to jsou, dobrý, to jsme rozuměli, jenom to jméno nám tak trošku se tam zahltilo. Dobře.
1: A se vrbí.
0: Tak ano, tak paní Klimková, já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří. Ano?
1: Tak já děkuji vám za vyhovění, za přání.
0: Ano, ano, ať se vám daří, nashledanou. No ale já si tady vezmu další telefon, tak pojďme na to. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: No dobrý večer, paní redaktorko, tady je Franta Zborková.
0: Vítejte, jejda, prosím, vypněte rádio, ono to tam zase bere tu vazbu. Ale úplně vypnout, ano?
2: Úplně jsem vypnul, ano.
0: Perfektní, no teď vás slyšíme krásně.
2: Kteří dneska dělali vinobraní, tak nádherný počasí,
0: ano.
2: Tak nádherné pohodě.
0: Ano.
2: No to se málo kdy podaří, když vzpomínáme zpátky. A jsme sbírali ve sněhu.
0: No
2: a
0: ano,
2: tak
0: ano.
2: A tak všechny vinařům popřát hodně zdraví, hodně štěstí. Ať hodně narysují, je to špatnější, jak to bývalo.
0: No,
2: no tak ale takový je život, taková je příroda, tak to musíme brát.
0: Ano, máte pravdu.
2: Já jsem taky skončil a tak bych chtěl poslat písničku všem vinařům a všem přátelům vína, ať se jim daří, ať nevěší hlavy a na rok to bude lepší.
0: Výborně. Tak já se s vámi rozloučím a přeji vám krásný večer.
2: A já vám taky děkuju.
0: Ano, a dobré sny vám přeji. Třeba o víně.
2: Ano,
0: ano. Nashledanou. No a přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme nachystánu. A je to Nemožu synečku a Moravanka.

Tak vážení a milí, pojďme na poslední zpívanou písničku, kterou tady máme. Vyčerpali jsme e-maily, telefonáty a pojďme na Otvírej dívča Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

Tak polka dozněla a pojďme, přátelé, loučíme se. Skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Karel Hegner. No a v této chvíli posloucháte skladbu Jiřího Tesaříka Imtal, kterou pro nás hrají kumpánovi muzikanti. Přeji vám krásný a pokojný večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Policisté v Brně vypátrali jednoho z uprchlých vězňů, druhý je zatím dál na svobodě. Michalská pouť v Otrokovicích zítra omezí provoz městské hromadné dopravy. Zájem škol o program Erasmus Plus roste. Přes noc a k ránu bude skoro jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 4 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Jednoho z uprchlých vězňů, kteří svévolně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu. Vězni jsou z kuřimské věznice. Hlídka jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí. Informace o pobytu druhého vězně mají lidé hlásit na linku 158. Dopravní omezení si zítra vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá od 5 ráno do 20.30 a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke Společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
2: Do programu Erasmus Plus je letos zapojených víc než 900 školek, základních i středních škol, to je víc než 70 víc než loni. Uvádí to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Děti se v cizině učí nebo plní povinné praxe. Učitelé si vyměňují zkušenosti se zahraničními kolegy. Největší zájem je o Španělsko, Francii, Německo nebo Slovensko. Papež Lev XIV. Na mši v Paříži řekl, že se člověk nemá uzavírat do sebe. Podle papeže se má člověk naopak obracet k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. To řekl na venkovní mši v centru Paříže, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 tisíc lidí.
5: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho statisíce lidí a mávali přitom žluto-bílými vlaječkami. Lev XIV. Poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
6: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem jedinečným a nenahraditelným.
5: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Během dnešní noci očekávejte převážně skoro jasno a později nebo k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 5 stupňů, při bezvětří čekejte pouze kolem 4 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dočasně uzavřeno je centrum Napajedel na Zlínsku. Koná se tam totiž svatováclavský pochod. To byly zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Folklorní notování. Přeji vám pohodový sobotní večer u poslechu našeho dalšího vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Vyberi světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek, odpovídající dnešnímu kraji. A Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Byli jsme s klubem seniorů na zájezdí. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
1: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
0: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně. Protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Na babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět. A je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásné.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlás se do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, musel.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Voljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavianočka.

0: Děkuji mi za migrantky, seniorky z Babího léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babí léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku Inbáze v Praze. Pokaždé, kdy jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a upřímné hlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babího léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v Inbázi. Od roku 2010 se Babí léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie. A Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
4: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvaná vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, nezvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let, díky nim jsem poznala třeba park Ztracenka a ještě umělecká zahrada. To oni vyňůrají všechno. No, no. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí, ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Pani Elvíro, jak plánujete to?
5: Já měsíc smatruji internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy, nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
5: My například nedávno chodili na divoké šárku za kyzí.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
5: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a 18 let už je v Čechách, má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
5: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu, Banská.
5: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
5: Ох, красавец, ох, красень. Ох. Потом так на меня посмотрел, говорит, ты тоже
1: ну, девчонка. Ты, власне, так и не сижу, яко найгорший.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
6: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
7: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na Babí léto.
7: Přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá. Že jo?
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
7: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
7: Nemůžu říct, že jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou ruskou, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: Kolik je tady Češek?
7: Čtyři Češky, tak jsme rádi, že se sejdeme. No.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
7: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslím si, že si tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
7: Ano, to je ano. Program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. Mm-hmm. To je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata. Takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát. Protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, bránit si a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha, ha. To bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánoci má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné. Vděčnost. Eva Chlásná překládá.
1: Když přijeli po těch sestře, byli velmi vystresovaní po těch neočekávaných záležitostech, takže byli vděční, že tady můžou žít.
0: Odkud přesně pocházíte?
3: Charkov. Благодаря вашим людям.
0: Jak jste se dozvěděli, že tady je klub seniorek?
3: Slučajně poznakomili
1: se. Už si nepamatuje, kde s Lubou, která je taky běženkyně. No a že litovala, protože už je tady 2 roky, že ji nepotkala dřív. Zjistila, že jsou tady hodně lidé a s dobrým srdcem, a že ji přijali.
3: U ní je velké dobré srdce.
0: To o vás říkala. Pani Nino, co se vám tady v babím létě nejvíce líbí?
3: Vše dobré. Lepší nemůže být.
0: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
3: Чему научилась? Чешского, к сожалению, я не выучила.
1: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase stýděla, že už byla pozadu, že by je nedohnala, takže teď toho lituje.
0: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
3: Da.
0: Tak ano. Ano, i od paní Ljubi, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
8: To, co mě zdělali v Ukrajině.
1: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně jí to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
8: Já v Ukrajině účastovala v ansamble.
1: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
0: Odkud pocházíte přesně?
8: Já tolka na hranici Charkovské a Doněcké oblasti. No. Já blahadárna.
1: No, že je velice vděčná, že udělali to operaci na nohy. Dokonce i 2 oči operovali, takže jako vidíte, velice dobře. A je taková přísloví, podobné v češtině, všechno zlé je na něco dobré.
6: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Sevou Chlásnou je hezké vzpomínat na minulé pořady o babím létě. Už jsme slyšeli, jak s nadhledem mluvila o sobě jako o samozvané vedoucí. Následující slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
1: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. Jestli na nás nedostávají granty, peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
0: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
1: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo babí léto, babí léto. Teď nikdy se neobjevujeme a přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden. Tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
0: se scházet, míní paní Eva Chlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexandr Zpěvák.
9: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, no. Nic zatím nehledejte.
0: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
9: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede, ano. A že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
0: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky.
9: To nevím, to jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
0: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
9: Tak můžem to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla. Jo? Vždycky jim to místo nějaký tady zase nabídnem. Většinou tak třikrát za měsíc určitě mají.
0: Od vás zelená?
9: Jo, teď mě z babí léto zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
0: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mi a oni přeje Goranka Oljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě a Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností. Samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rostšedl.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít. Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a 5. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Rozhlas jede.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka. Zajďte se sem podívat, vy, kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte, hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Hmm. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popíj něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu. Neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
5: No,
6: já jsem se učil totiž doma. Víš?
5: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
6: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
6: A nezanechalo to na tobě stopy?
5: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
6: No, právě.
5: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
6: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
5: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
6: Ne, to přeháníš to.
5: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
6: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
5: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
6: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA jako host mikroforu a on měl před sebou napsaný to jméno Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
5: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
6: Budu ti koukat do not, ano.
5: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
7: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
5: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
7: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
5: Podívej, já si to
6: jenom
5: taky.
6: To ne.
7: No. A nebo klidně duet.
5: Já ti budu dělat kahovcovou gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
7: Dobře, a nebo můžeš aspoň leštit.

0: máma.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
2: Děkuji, dámy a pánové.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
4: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
5: Prajzli, co nám říká.
4: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
5: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už s tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
1: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
5: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
1: Ale to jako... ty skoro jsi.
5: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
4: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně
4: byla
1: vidím.
4: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce.

0: jako mikrofon.
1: No.
0: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
1: no,
0: jako
1: jasně.
0: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
2: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
1: Jo,
2: hal.
1: Takhle.
2: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
0: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
0: zákruta,
1: ano.
0: Zákruta, myslím, ne, určitě.
2: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
0: To bylo až v jednu, tak
1: nevíš,
0: ne.
1: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
2: Když jsi do školy, tak to bylo tadadadán, milí raní cvičenci, vítáme vás.
0: Asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
1: zcela. Ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
0: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu. Mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu. A
3: cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
2: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
0: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme vaším partnerem průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. Máme tu čest, já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Okay. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit 100. narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O
7: tomu...
8: samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, no,
9: to
5: bicí, za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, za. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím fagotem
9: jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo. Každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, neboť mě tam, mě to nebaví. Tady to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme. Dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
9: Děkuji za pozvání.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše parmezén. Kolegyně míchají, promíchá.
3: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
2: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
2: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
6: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
7: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtiššího pianissima až po buracivé fortissimo, takže bude daleko větší než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
2: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Deliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barrandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické věc, krámy,
3: co oblibou říkáš.
2: Také,
3: dobře. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté plepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prorotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako, troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co zletěla ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
5: Předpokládáme, že elektronické cigarety nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálií méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
2: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
6: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
2: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny.
0: Sport.
2: České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomaleji až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
8: Nekecat a líbat!
9: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
8: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
9: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
10: No, kde bych jako měla začít?
9: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
11: Pak?
9: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
8: Zašli graci bez hudby!
9: To je fakt. To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou imidž.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já teda musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono je to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je tak. Džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová tak... bunda, samozřejmě.
6: Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy.
5: To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
7: Kde je Julie?
8: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
7: No, učil to, jasný.
8: A umíš to?
7: Co?
8: Umíš to?
7: Co?
8: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
7: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
8: Prosím tě.
7: Jo.
8: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
7: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
8: no, dobře, dobře, dobře.
7: Tak se chlapče vraň, to mě jde.
8: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem. Ono to bude hezky navazovat,
7: jo, to, je, to je ono.
8: S příchodem, přijď mě.
7: Příchodem.
8: Přijď mi.
7: Ten mám dobrý příchod.
8: Přijď mi.
7: Nazdar, Julie!
8: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
7: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
8: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. No to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám sklerotickým hercům dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
7: 4 mám retardéry.
8: No tak...
7: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
8: To je zatím jeden.
7: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
8: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
9: Kluci, co je? Já

0: Ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
1: Tohle vážně musím líbat.
2: Jo! Bez toho se ta hra nedal, tak je to Shakespeare napsal.
1: Co neprskáš? Co neprská?
2: Prská, no do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce. A jaký to byly hvězdy. Jo.
0: Klid, hlavně.
1: A to nechá.
0: Klid.
2: Herci.
0: Prosím vás, ne, klid, nehádejte. Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se. Připravte se. Já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát.
1: Jo? Pojďte. Prosím tě.
0: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
2: Shakespeare, kdy to viděl?
1: Lehni.
2: Tohle.
0: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
1: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
2: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá.
0: Prosím vás, klid.
1: Dobře,
0: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
1: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
2: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
0: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
2: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
0: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
2: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
0: Ty jsi měl včera narozeniny?
2: Ano, narozeniny jsem měl.
0: To ani nevím. A kolik ti bylo?
2: No to já nevím, ale
1: mě jako... A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
2: Ano.
0: Ne.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, ne, Bohuček? Teďka mám flašku mistrovy slzy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, ne, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježíšmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježíšmarja, ne, já jsem hňup. Ježíšmarja, jsem zapomněl gatě. Ježíš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
4: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On se říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem zničení se opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý. Tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
5: a teď já. Ona Alžběta.
4: V životě životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš Lučo když tak nějak zvednout. Ale nic, a teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on jak začal chodit mezi lidma, jdeme tady záchod. Ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jdeš, že tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že ostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Fox Hound?
4: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal. Ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
6: Může?

0: se řekne, to je hloupej trik, nebo vůbec nic. Co románi, milí páni, s udělání jste na všecko krátký znenadaň. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škabráte teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový ty jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, měl co? Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, ne mě slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdějat, strašná rána, kuň mrtvej. Vědíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasnej. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, vlastně? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázním v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takhle do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, aha, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký svoje nějaký studii a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalýho volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem právě ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste. Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, takže já šla tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjemnost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur.
4: Je.
2: To byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no, bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
2: Vánoc, svátá noc. Franto! Kde seš?
5: Co je zase?
2: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
5: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
5: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
5: co? Ale teď jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle
5: co. Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
5: slavíme. Slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
5: Jo, a o to jde.
2: Ale otevři, někdo klepe.
5: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna ty, když chci kojit, to není normální.
5: Dále.

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoce, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem byla slyšet, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejs, ať se sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano! Co
1: to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, to bylo
2: mě se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, děku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X. A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Ale klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem, to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au dom, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu pro. Nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nebali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: V krku?
3: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale, a trepat
3: ano,
5: nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem to
5: bude. To je...
3: Já to by měl přeci vytáhnout.
5: To je, to je panice. To je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale taky třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář počase ten, která má větší prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé, tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také. A vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak, řekneme za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vychováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát, můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu? Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčoch Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefonní číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Rozniku, tady Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna, Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás, jak jste zžita za svůj život?
2: No, tak velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne, ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku. Měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné. Jo. Ale a ta, která byla první, jestli vy jste byla první, tak to asi pravděpodobně jste byla tou, která učila i ty ostatní o tom, že to tělo taky se nějak vyvíjí.
2: No, tak já jsem je vždycky mlátila, protože... a můžu vám říct, že teď, když se sejdeme, jako, že teďka bude mě příští sobotu. Máme 74 roku a já jim to každý rok nadávám za to. A říkám, potvor, já si to dobře pamatuju.
0: Takže takhle, no... Ale to znamená, že to se ve vás ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo.
2: No jo, to jo. To... No a potom teda, jako jsem se vdala to a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
0: Ano.
2: A šla jsem do rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
0: No, tak...
2: A tak to jsem byla teda rozčílená.
0: Ano.
2: A to jsem měla, já nevím, 40. To jsem měla 40. A tak jsem tam udělala ostruhu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
0: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací ti?
2: Ne, to byly normální chlapy.
0: Jo, takhle. No tak jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče
2: a
0: ten hrnec.
2: A normálně při vyšetření. No. Tak. A teď se ještě tam pochychtávali, jo? Hmm. Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Kloska, to ne. Mm-hmm. A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo, jako kluky, chlapy, holky, jako v Dani už jsme byli.
0: Ano.
2: No a já vždycky jsem říkala, Ježišmarja, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prostě jenom ne nahoře.
0: Mm.
2: Tak vidíte, někdo je vrchní, někdo má horní část, ano. Někdo spodní. Takže já si kapal vždycky, když měli asi to vrchní.
0: Ano.
2: A do dneška, můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký při uši.
0: Jež, to si znamenám, při uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
2: Jo, protože, no, tak co jiného?
0: No jasně,
2: co
0: jasně.
2: Jiného mě
0: tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
2: Ano, byla.
0: A to je důležité.
2: Opravdu byla. Jako,
0: to je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a dobrna zdravím.
2: Děkuji vám.
0: Ať se vám daří, naschledanou.
2: A počkejte, ale musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
0: Ano.
2: Jako rozvody a to. Ale abyste mě to dali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
0: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo, doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
2: Já taky děkuji.
0: Naschledanou.
2: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
0: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná. Obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a nikdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju

jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás. A ať už v dobrém, či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělil větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řek,

0: Ne, velká prsa. Tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeně do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze mě vypadlo, a otázka, která samozřejmě, nevím, jestli byla taktní, ale mě zkrátka fascinovalo to, jak se ta paní vůbec mohla hýbat, protože bylo na pohled jasné, že její předklon vlastně znamená, že si odlehčuje tělo nějakým způsobem, aby jí ta záda nebolela. A ona mi tenkrát řekla na tu moji otázku, že zaplať pánbu jsem se rozhoupala k tomu jít na operaci si nechat zmenšit prsa. Ale potom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda. Ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá, kdo se chce dovolat, má tu možnost, třeba vás. Haló, haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Krásnou noc, krásný večer a příjemnou pohodičku.
0: Děkujeme, kdo je tam? Dana, Dano. Dana. Téma prsa, malá, velká, žádná, tak odkud to vememe?
2: No tak já se přiznám teda k tomu, že k paní Lidce a k těm velkoprsím mám daleko, to ano. I když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
0: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
2: Určitě menší, protože ano. Nemám problémy s páteří, to rozvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít tílko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná ňadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím a co nesnáším teda vyloženě. K tomuto tématu chci říct, já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží, ale zvětšování prsou a silikony, prostě to nesnáším.
0: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
2: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako... To
0: no,
2: jako
0: je tam, když... Uznejte sama, že zase, když ano. Člověk má v hlavě nějaký minrák, to tak můžeme nazvat, že tak, že člověk potřebuje pomoct s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne, jako že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
2: No já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom poběhnout, jo. A ona ji věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí tížily. Vyloženě ona měla o nějaký 3 čísla větší velikost.
0: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
2: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo. Dvojka to je takový průměr.
0: Ano.
2: Takový ženský průměr, dvojka až trojka, no a to ostatní to už je nadměrnost.
0: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
2: A to je prstata.
0: Právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
2: Vlastně,
0: dejme tomu, před pár lety možná, třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
2: 37C to vůbec? Jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
0: Ale to já už vůbec jako ne, ale tak, tak nějak...
2: Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale jako, ale a i ty mám tak jako... v rámci svých možností pořád to slouží.
0: Moc děkuju za zavolání. Díky.
2: Krásně, a moc vás zdravím.
0: Taky. Dobrou noc, díky.
2: Dobrou noc.

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby jí to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře. Snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pánbu, že je to celé všechno pryč. A když to bylo pro zdraví, pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného. Takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk. Na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zírková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jano, Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, mm-hmm. Tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu, mm-hmm. A samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tedy zašla za svojí gynekoložkou a tam mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach jako
0: cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, se musím přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to no. Se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světa díla, nevím, teď to musí být hrozné pro tu duši.
1: To je pravda, no, ano, ale jako našla jsem si tam třeba takové dobré babské typy, no, to jako musím
0: počkejte,
1: být,
0: to se zastavme, jaké babské typy, nebo co, čím jste se uklidňovala?
1: No, babské typy ohledně vlastně toho zánětu, když už jsem měla pak potvrzený, tak jsem si našla, že na to dobré třeba zelí přiložit na to prso, anebo tvaroh, no, že to vytahuje ten zánět, tak to myslím, že bylo tak jako k užitku, no.
0: Vy už jste ve věku, kdy máte možnost chodit pravidelně na kontrolu prsou v rámci
1: prevence?
0: Ne. Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě mladým věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při výšce 172 cm a to si mě teda moji mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii i doslova, no, že opravdu jsem se jí dostala strašně moc hubena. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo, co zbývá taky, co taky může být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat. No, tak co se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no,
0: to tak
1: to je.
0: Ano. A naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano, samozřejmě líbí se mně přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, protože jednak mě to připadá takový nevkusný a myslím si, že i snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte,
0: jo, tak
1: no, někdy.
0: To i slepý by asi pravděpodobně pobral, no. To je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím, rakoviny prsu jsou jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam si o tom povídáme, no.
0: Takže no. Není to věc, která by byla úplně stydlivá, že
1: jsou
0: věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák, ale ještě tak jako postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se na to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky děkuju.
0: Ať se daří.
1: Dobrou noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Tam taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás muže, ať nás netrápí.

0: 731 800 900.
1: Ty, kdo mě uslyší, buď vítá.
0: Ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
2: Večer. Tak já.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
2: No, tak budu 2 měsíce možná. Jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, jsem holku zašátkovaná, po operaci rakovina. Oba dva implantáty.
0: Ano.
2: Tak se tam potom tři ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nesí co si, že si můžu šáhnout a já, ale byl to přesto, že šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a Tatra válník 10,5. Teta, ty tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně, byl trávník, to bylo štěstí pro příslušníka SMB, protože v momentě, když si znám předpisy a už mě, jelikož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, cílíží stavební, tak jsem mu ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestalo okénko a třikrát jsem mu zopakoval, že jsou na vojně, a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto. Paní civilu v sukni, 55 roku nejak. Tam inteligentně stála okénko. Začala na něho, abych se nespéřil, 3 jazykama. Východňářský, maďarský. Co jsem ještě zapomněl, východňářský, maďarský, jo.
0: Pojďme k tématu, prosím. Máme dneska téma.
2: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
2: No, však právě. To bude za teřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma, nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6. Na těch 100 kilo, ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská, udělaná, silka. Tak vypadla a na to příslušníka SMB, krom jiného byla ještě zezavý, spadla a tím mám nadama na krk a trénovala klíky. A vždycky se jí podlomily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila klaňka, pravačkovou levačku chytla a prepáčte, víte, ani možem na noj, úplně spisovná slovenčina, promyslovačka byla, domlát jednu jedinou ranu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu. Malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu. Někdo není spokojený s tím, jak vypadá, nebo jak vypadají. A někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit. I o tom je dnešní téma Malá, velká, žádná.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekážely. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prosazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě dozad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo a ona slušně odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala dobrou noc.

0: Další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že teda, nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, hlavně, že je zdravá. Ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a strejda z Plzně je má jaká?
1: No, ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně, nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, kdo pa by se s tím tahal? A všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece
1: musí
0: jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jakou velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla, nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat podprsenku, protože jedno prso mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano. Jo.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál, takže to prádlo dovede lecos prostě poopravit.
0: Ano.
1: Ale já si pamatuju dobu třeba u mojí maminky, kdy tenkrát se nosily, a určitě starší posluchačky mi to potvrdí, takové ty podprsenky s těmi gumami křížem. To bylo něco strašného.
0: Jedna
1: silnější. Tak mu vystoupily ty faldy přes ty pole, teda vyznačený těma gumama. No, to bylo něco hrozného.
0: Je fakt, že
1: takže
0: já jsem...
1: Zaplať pánbu, že ty doby jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
0: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi a ona, když se s ní...
1: Ona
0: často říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
1: Takže... A k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
0: Děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál,
1: já
0: doufám, že to bude.
1: Já taky vám zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno
0: a tak.
1: Dobrý.
0: Taky, dobrou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Koukám na hodiny, za 3 minuty půlnoc, dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do 2. hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky. Případně přidávejte i témata další měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste se opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lehtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří, klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmově vedle sebe.
2: Sedni si. Posaď se.
3: Dívej se na cestu, ať nezakopneš.
4: Bez starosti.
3: Keď se jadí.
2: Tak a teď. Pravužnička. Jako třešnička.
5: Vy jste museli aspoň dvakrát.
2: To je vzrušovit.
6: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
8: Sama voda, přihořívá.
9: Nejradši mám takový, co nonosek, prsenky.
10: No co? Vem si podprsenku.
11: No jsem v práci, ne? To byste by si to dovolit nemohla, za to bys musel došlo.
12: No kdo, pojď si rozepnout ten zip.
13: Přejete si.
14: Bože, takový vlahý večer.
15: Chtěla bych nějaký milostný román.
13: Prožít nebo přečíst.
14: Jsem daná.
16: Trochu masochistka, že?
17: Všim si si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
18: Všim.
17: Téska modely.
16: Zasni.
13: Mě to tak vzrušující jsem. Už lidé to nezažil. Mě stěla.
14: Co ty na to? Máme nový prsa. Jsou senečné.
19: Hambáska jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
7: Pojď. Až si tomu stoupne.
5: Pamela, signora. Kosi.
3: Jo, kosi. Asi tak.

0: Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra. No pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba některé ženy, které je trápí, sice třeba jsou krásná na pohled, ale to, co se za nimi skrývá za bolest, to už třeba si nedokážete ani představit. Sice jsem chlap, ale nedokážu vlastně ani pochopit, jak se správně vybírá podprsenka, protože ne, každá podprsenka padne na správné, na správná prsa, nebo košíčky, nebo různá zajímavá synonyma v rámci toho, co ženy nosí. Fakt v tomhle to mám skoro samou vodu, takže budu rád, když mi vy připomenete, nebo odhalíte, jak třeba svým prsům říkáte, nebo jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost, či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa. Ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hinek z Vysočiny.
0: Hinku, povězte, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, když jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl křížku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, a to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně, ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradičkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a potom, až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mojí ženou a byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale.
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě já jsem říkal, že kdybych napsal poem Mácha máj, smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy, vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádnej hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k tomu nedocházelo.
0: Mm-hmm. Takže celoživotně spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen. Bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila a odešla do nenávratna. A je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste se vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Mm. Určitě.
0: Děkuji.
2: Já jako upravuji jako maximálně ze zdravotních důvodů tu uznávám, ale jako úpravu prosou neuznávám. Vůbec jako z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hinko, děkuju.
2: My jsme měli jednu paní a ta obzařená nebyla a říkala do huby to stačí a do ruky.
0: Jo, už vím, jak to pokračuje. Vím to. Ale děkuju i vám. Zase chlapský pohled to taky potěšilo. Tak ať se daří a dobrou noc.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil, takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvlášť těch slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl jí Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900. Malá, velká moje, tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
4: Haló, tady je Lidka od Vizovic.
0: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
4: Halo.

0: ani. No a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, a když bychom měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tatínek, jak bychom, protože můžu být hubená, že brácha tady jak týčka a nikdy tlustě nebude. To je takový typ člověka, jo, někdo nepřibere, kdyby snědl, já nevím co, a někdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a vzloky oči.
1: Chápu.
0: To jsem se smířila a potom, jak jsem přibrala, to mě říkala, bože, dcérko, už nežer, už je jak dýně.
1: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
0: Ale jo, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde. No.
1: Dobře, děkuji vám, moc děkuji, Ludmilo, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou, kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což je na tohle téma, jo, protože zajímám se a dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňovat mléka spustit nejen sání dítěte, ale i jeho pláč, pohled na něj nebo pouhá myšlenka. A podílí se na tom hormon oxytocin. Prsa tak nejsou jen otázkou vzhledu a velikosti, ale i ukázkou toho, jak spolu v těle spolupracují žlázy, nervy a hormony. Oxytocin do těla,

0: Tématem jsou prsa a hrudník, tak jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná, pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy. Muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někde se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže i muži mají svoje trápení s hrudníkem. Přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch. Taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři, a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná. Pozornost si zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vztažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dělíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy. No, tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa poženaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak, vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako jsem už byla tak nějak jako s větším prsy. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste, ano, to byla vy.
2: Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku Moucha CC. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubělý prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu štíhlá, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
0: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do toho, do té ženskosti?
2: No, cítila jsem se taková méně cená prostě. Vadilo.
0: Jiná,
2: to
0: jako, že... jiná, na odstřel, ano, jiná. Na posměch.
2: Cítila jsem se, ano, Určitě, protože ostatní děvčata, že a navíc, i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
0: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak tam to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady, maminka pomáhala nebo?
2: No tak maminka jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka jo. Mm-hmm. Maminka tam vždycky říkala, ty z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka. Jako.
0: A co jste říkala třeba svým dětem, jestli jste měla dceru nebo máte dceru?
2: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
0: neměly problém.
2: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
0: A tak jsem jim to chtěla říct, a zrovna to nevyšlo takhle.
2: Ano, ano, ano, jo.
0: Ale říkala jste jim ty věci, co se, to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
2: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
0: Jak moc jako jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano. Myšleno tím, ano. Pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit, jak bolí
2: řekla
0: prsa?
2: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou, jako není to tak, takovej komfort pro ženu, řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
0: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení nebo svrchní oblečení?
2: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
0: Aby nespustla a nerezignovala.
2: Ano, ano.
0: Protože
2: ano,
0: znám spoustu.
2: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
0: Je pravda.
2: Aby se cítila dobře.
0: Že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti. A mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
2: A to je chyba právě, ano, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
0: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
2: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

0: Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, je to prosím vás tím, že vás volám moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není, to tady kolega Kubala si zmáčkne a udělá hop a je tam někdo. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Tady je Zdena od Brna.
0: Od Brna, zdravím od Brna. Zdena, s jakým tačím poprsím?
1: No, já bych chtěla hlavně připomenout, že opravdu je potřeba ta preventivní prohlídka. Mě před 16 rokama zjistili, že mám nádor.
0: Ano.
1: A udělali mě biopsii. První mě postrašili, že mě vezmou celý prso, ale pak řekli, že mám velký prso, takže ty nádorky byly tam dva, že odstraní. Tak mě to odstranili, už je to 16 roků. A můžu říct ale, že mě to prso se tak zmenšilo, že já můžu do knihy kuriozit, že mám jedno prso menší, jedno velký.
0: No a tak to se ale potom nějak vycpává, nebo ne?
1: No tak oni už teďka, opravdu to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
0: Ano, ano, ano.
1: Pravdu je to.
0: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo, jako to jste si našla sama
1: no,
0: tu bulku?
1: No, spíš mě to paní doktorka našla na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktori, že je to malý a v začátku je se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
0: No, ale musíme chtít.
1: A jít a zavčas.
0: Takže takhle to dopadlo aspoň tady v dobrém, jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění.
1: To šlo tak rychle, že mi mě to řekli někdy v listopadu, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou, já jsem spadla, šla jsem po Brně, spadla jsem, volala jsem domů dcerám a nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali, myslím za měsíc.
0: No.
1: V lednu už je to operovali.
0: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců už bylo dávno po, možná. No a teďka takže... se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
1: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 letech každý rok jsem chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky. Teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, akorát je v tom, že i když jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Menší.
0: Vnímáte to, vnímáte ten rozdíl, že tam je zkrátka, tak když s nima chodíte celý život.
1: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá.
0: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
1: V kolika letech mě to postihlo? 60.
0: Takže bylo to... Už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivní.
1: Já mám dvě dcery a oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka až od kolika ti roku. A mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že by se to zdědilo.
0: Zkrátka chodící, vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
1: Opravdu a mě teďka, u mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím budovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říká, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a měla, že mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to zapáne, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstranili ledvinu a tak jako...
0: Žijete si. Žijete. No, to je důležité.
1: Jednou jsem se právě ptala svého lékaře, já říkám, co mám dělat, aby si ochránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je ta má jedna taková moje chyba od malinka, a vypít 1 litr a půl. A mořka ale nevína. To my jsme vinaři jako spolu. Takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takového lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. Hmm. On to dělá tolik let dlouho to urologii a on je opravdu, řekl, on přišel na vizitu, to je taky takové, to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už můžeme jít bodovat víno, už můžeme jít odhodnotit víno.
0: Děkuju.
1: Takže to dává takovou... Jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byl srdcem, i když mě teda nerozřezávali, dělali mě to slabinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem v lázni po Děbradech v celý květen, tak. Takže jsem si tak jako užívala. Jo, no, a tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
0: A věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, ten, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikdy nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, tam by teda nějaký lemplí nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgyně ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a neztrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už mám dost dlouho a neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega. No. Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křesním jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší. A kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle. Dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře, dobře, dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: Nebo žádná. A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili výchozí závěr byl buď operace a nebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vyčetla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A je mě 80+.
0: Ano.
1: A teď od takových 58 let, možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest, nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest je?
1: Ne. De fakt, to je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků.
0: Hmm.
1: No,
0: chápu.
1: Někdy chodím dobře, někdy chodím hůř. Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím. Tak nikam nechodím, jenom doma jsem, ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám. I ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak. Tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla linku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje. Takže to je všechno možné, ale já poslouchám a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl, akorát do klobouku.
0: A děkuju, děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No jo, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvázat do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef Vyšlapaní.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželství mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo v poslední 4 roky ji provedli ablace mami pravé, čili odoperovali prso, měla tam prostě rakovinu. A chci říct, jako u kterých žen se to více projevuje, že se to projevuje u žen, které mají přebytek jako mužských hormonů. A to jsou ženy, které prostě trpí větším ochlupením nohou, nebo prostě knírek pod bradou, teda pod nosem se jim dělá, měla tetičku v Liberci, která se dokonce holila. Takže to bych chtěl říct, jako proč a u kterých žen je to více náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípu. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
0: Končíme neveselé, i tak děkuju, poslední příspěvek na tohle téma, ať se daří, klid, pohodu a držte se, děkuju.
1: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
0: Dnes jo, tak si děkuju a vážím si toho.
1: Všichni posluchači taky dobrou noc.
0: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání. A bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí. Kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Štamgast, taky štamgast. Těch je dost, ne? Tak dobrou noc, ať se daří, ať vás nikdo nezlobí a hlavně, ať jsou prsa zdravá, ale říkám pevná, ale hlavně zdravá. Ona bude potom zdravá i naše duše. Tak dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat,
1: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl. A on říkal, co to je? Říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění, a mamina, budeš tam hrát na štěblec? Říkám, ne, to je jako na divadlo. Mlčeli, nic neřekli. Já jsem se vrátil po třech dnech. Tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal? Já říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne. A on se na mě podíval a říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane režisére.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
5: Jo.
4: Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
5: Tak dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, co pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácaj dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot,
4: to tam. Tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych dějově, trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělý v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Máje, Vytázky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzský proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně. A než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona přibu, teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká Čmaně, co ona říká? Říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jí chcu, hrozně jí chcu. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zednička dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedničkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli mým naším trabantem, teda mýho taty trabantem jsme odjeli do Ústí nad Labem, Jirka Bartoška, Karel Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jiný, teda Sváťa, zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal na Hence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. A pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, který režíroval v Ústí nad Labem, že jo, no a kdo tam ještě, Jura Jeru.

0: vyhraje herce režíval Ústí, že jo. No tak Eva začal taky v tom na Zábradlí režírovat. No a tak jsme tam, odehráli ty všechny představení, takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to fakt, bylo to krásná doba na tom Zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
2: Kratane! Ty vole, já si vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Ty vole, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytnul, ty vole. Policajt. Jseš v pohodě?
3: Co se to stalo?
2: Já nevím, tady já jedu, ty s tou mojí Miladou.
3: S jakou Miladou?
2: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, ty vole.
3: Jaký kreten?
2: Já nevím.
3: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
2: No jak jsi ty kretene, kreten?
3: Kde je u tebe kreten, ty?
2: No, tak já nevím.
3: Ale je to jednoznačně tvoje vina. Zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
2: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
3: No tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
2: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
3: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
2: Hele.
3: No výborně, no, dobře, no tak.
2: Ty vole, to byla dobře, pecka,
3: nemusíš. Dobře, tak.
2: My jsme se znova narodili, chápeš to?
3: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
2: Jo. Je, hele, ona se narozbila, čověče.
3: Co?
2: Slivovice. Tak si dej, když jsi
3: no,
2: v šoku
3: ještě. No to víš, že si dám, ještě. Já si musím postavit na nohy, víš, to bude šok jak svině.
2: Mandy, čili parkování.
3: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
2: Z Moravy.
3: Kuně, od nás?
2: Aha.
3: Aha, výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
2: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
3: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
2: Ne, ve službě nechlastám.
3: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
2: Čistý jak lilium.
3: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
2: Tak jak si to...
3: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
2: Už zase pokutu.
3: Dej si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
2: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
3: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
2: Tak.
3: Co počítáš zase?
2: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
3: No jo, to víš, jo.
2: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
3: Jako myslíš?
2: No, jako kdyby nemohl.
3: Kolik za ní dáš?
2: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
3: No tak, pojď, tak třeba za 5.
2: Co za 5?
3: No za 5 táců.
2: Co za 2?
3: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
2: Dobře, tak za 2.
3: Dobrý, tak jo, je tvoje. Ber si.
2: Dobře.
3: Hele, zbroják chceš?
2: Zbrojní průkaz.
3: Zbrojní průkaz, jo?
2: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
3: O to chtěl, na čí jméno by to bylo.
2: To je konečně jméno.
3: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
2: Já myslel hned na fleku.
3: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
2: Mailem,
3: no. Víš, co to je mail?
2: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
3: No, blbá nemoc. Ne. No.
2: Češ je dobrý, ale.
3: Dobrý, jo?
2: To je výborný.
3: Jo.
2: Fakt jsem hodně spokojený.
3: Tak hele, máš ještě peníze, že jo? Máš jich dost.
2: Už moc peněz nemám, čověče.
3: No,
2: ale ještě
3: co?
2: Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
3: No.
2: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
3: co?
2: Je tady.
3: Co
2: já
3: to
2: ves
3: je?
2: Na klíně zemlbábu. Bábu.
3: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
2: To není normální zemlbába.
3: Co?
2: To je s trávou.
3: No ještě zemlbába s trávou, prosím tě.
2: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
3: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je jej koštnu, jo, jej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
2: Veselá máma. Teď jsem zhrávit, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
2: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky zase?
2: Ne, díky.
4: To je dobrá čerči.
2: Jen si ne.
4: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
2: Klidně.
4: Můžu něco říct?
2: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
2: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, aby nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
2: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi jaký, ale pojď se vole, nejsi, co je, to máš hezký, to je hezký.
2: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
2: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
2: A máš to tady, chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale. A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
2: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
5: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
7: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
7: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
7: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
7: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
7: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
7: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Hergot, vás jsem poslala samo nebe.
7: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
7: Uh-huh.
3: A kde?
7: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
7: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
7: no.
3: No tak, aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
7: No, cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
7: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
7: Pane Simota. No. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
4: Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
7: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
8: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
9: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
10: No, proč by byli v koncích?
9: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
10: Ztratit se můžete raz, dva.
9: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
10: No, třeba půjdete na houby.
8: 26.
10: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
9: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
7: Ale no tak, dědo.
11: Náš děda je pěkně ostrej.
10: A proč hovadinku?
9: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
10: Sedláčka, dědo, sedláčka.
9: A já říkám chalupníčka pořád.
10: A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy k tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
9: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
12: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte v cíproud.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
11: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože naledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
11: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: Ne.
4: Co říkala?
5: Ne, šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který Honza Kukral se jmenoval. Takže ten říkal,
2: toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takovýhle kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidíš.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš tím...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bez lim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Staudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba.
2: No,
1: tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Zakourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare!
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený, tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hrát, řekni tu.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti...
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že tu jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
4: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Čau.
2: Říkat takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, zapomínat ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.